0: Noční Jukebox.
1: Právě nám dohrál Rasmus a In The Shadows. Trošku jsem zaspomínala na mé mládí, kdy jsem právě Rasmusy poslouchala. Máme 7 minut po 2. hodině Kysáci a samozřejmě Noční Jukeboxy a písničky na přání pokračují. Připomínám jenom telefonní číslo 210-323-323 anebo apka Rádia Kys. Záleží jen na vás, jak si budete chtít přát písničku. No a já tady mám teď vzkaz od Dana.
2: Ahoj, chtěl bych nechat zahrát song od skupiny Pendulum Watercolor pro všechny nespavce, pracující, anebo ty, co už třeba míří na dovolenou, ať už autem, letadlem, vlakem, nebo si již užívají pod stanem v hotelu. No a pro nás všechny pracující, co buď musíme řídit, ať to jsou kamionáci, dodávkáři, nebo třeba záchranné složky, policajti, hasiči, zdravotníci, a taky pro všechny, co musí třeba dělat ve firmách. Díky, mějte se, Dan.
1: Dané, díky moc za hezký vzkaz Pendulum a pošlu ti tarantulu, jestli ti to nevadí. A doufám, že se Kysáci máte dneska v noci krásně, že pokud se třeba někde nanoční, tak vám to tam rychle utíká.

0: někdo jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Pokračujeme v písničkách na přání. Kysáci na telefonu. Kroly, čauky, slyšíme se.
2: Dobrý večer, dobré ráno, Leni.
1: Ahoj, hele, prozraď mi, jak jsi zvládl tohleto šílený horko, který bylo poslední dny.
2: Já můžu jet bydlet do Egyptu. Mě odešla klíma, takže jsem jezdil bez klímy, takže...
1: Ty jsi jezdil bez klimatizace?
2: No jasný.
1: Hele, zrovna tady dneska jeden posluchač říkal, že klimatizaci má snad každý a tobě zrovna odešla.
2: No jak začaly ty vědra, tak mi chcípla.
1: Ježišmarja, a dobrý, přežil jsi to.
2: Jasně, tak prostě já jsem si Erik, když jsme klímy neměli, takže okna dolů a jezdíme.
1: Jasně, seš držák, klobouk dolů, co ti zahrajeme na přání?
2: Ale dáme si pro Diginou Good.
1: OK, a pro koho?
2: By to bylo pro kluky z Bentony Tram, pro nošní letku a pro všechny nošní dětce. A hlavně pro tebe, že nás tady baví v noci, že nespíme.
1: Jo, tak děkuju moc a jdeme si dát pro Digi. Měj se hezky a třeba zase někdy naslyšenou.
2: Tak jo.
1: Ahoj. Dále.

třetí a jedna minuta, kysáci, tohle to mě velmi pobavilo, jelikož Evropa zažívala opravdu velkou vlnu veder, tak jeden Francouz se rozhodl, že si usmaží plátky slaniny a vejce pomocí pánve na rozpáleném parapetu jen za pomocí sluníčka. Ano, slyšíte správně, povedlo se mu to, video obletělo sociální sítě a s humorem ještě na závěr celého videa dodává, že zítra si uvaříme jehněčí se žampiony. No jakoby je to vtipný, ale vlastně ne, to vedro bylo opravdu velmi náročný, jinak tyhle záběry sdílela mimo jiný i televize Nexta s tím, že o víkendu u nás bylo OK 39 až 40, no a ve Francii bylo až 45 stupňů, což je fakt šílený. U nás i samozřejmě v České republice padaly teplotní rekordy. No a kysáci, mě zajímá, jak jste ten víkend plnej horkých hodin a hodně slunečního záření zvládli. Klidně mi dejte vědět přes apku Rádia Kiss. A já si myslím, že teď následující dny budou opravdu příjemný. Teploty poklesnou, ochladí se. Zítra na 28, to je ale ochlazení. Ne, prostě bude chladněji, takže konečně trošičku budeme moc žít, protože v tom horku se to opravdu nedá. Před námi Ace of Base a za chvilku další song na vaše přání. Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Kysáci, fucking Friday teda bohužel ještě není, máme teprve úterý 14:30, 8 minut po 14:30 ráno. Pokud nespíte, jste v práci na noční, tak písničky na přání až do 6 hodin do rána. Připomínám telefonní číslo 210-323-323, ale teďka se budeme podívat na hlasovku od Marušky.
2: Ahoj, prosím tě, mohla by si nechat zahrát písničku jakoukoliv pomalou pro mého milovaného Ivoška na noční směnu, ať mu to rychle uteče. A je brzy doma a pro všechny, kteří poslouchají. Díky, Maruška.
1: Maruško, já jsem přemýšlela, co pomalého bychom takhle v noci mohli zahrát. A řekla jsem si, co takhle Whitney Houston, I Will Always Love You. Podle mě jedna z nejvíc romantických písniček vůbec. Tak si to pojďme dát.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Ještě před třetí hodinou jdeme rychle na jednu písničku na vaše přání, protože tady mám vzkaz od Koti.
2: Ahoj Leni, zahrála by si Megamix od Bony M. Bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxilomouc, pro Bábinu, dětka, Šreka, Šneka, kamionák Endu, kamionečku Pitulí, pro kolegu Pítrse, Václava, Míru, Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavličkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny pohodový kysáky. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
1: Koťo, moc tě zdravím a pojďme rovnou na to, Bony M a Megamix.

0: Dvě minuty po třetí hodině a noční jukeboxy jsou ve své polovině. Pojďme tedy na tu druhou. Krásnou noc, kysáci.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Vánoční Jukebox.
1: Krásnou noc, kysáci, pokračujeme v písničkách na přání. Na telefonu Míra. Ahoj, Míro.
2: Ahoj, Lení, dobré ráno, kysáci.
1: Taky ti přeju hezké ráno. Kde se nacházíš takhle brzy po ránu?
2: No, rozvážím pečivo po Olomoucku.
1: Tak to jo, takže už makáš. Do kolika tě to dneska čeká?
2: No, dneska mám dlouho, takže spíš do 10, 20 hodin.
1: Tak držím palce, hlavně ať ti to rychle utíká a jsem ráda, že ti to můžu zpříjemnit aspoň nějakou písničkou, jakou si vybral.
2: Tiesto.
1: Tiesto, Bring Me to Life. OK,
2: ano.
1: Půjdeme na to. A komu písničku posíláme?
2: Tak prosím, kysáky, hlavně mi to je do studia, a ti to rychle uteče, už to máš ještě 3 hodinky a za to má padla.
1: Necelý.
2: A hlavně holkám na benzínka a všetci, co makají, noční mají, však to všechno znáš.
1: Tak jo, tak pojďme na to, nebudeme to prodlužovat. Ano. Měj se hezky, Míro, a třeba zase někdy
2: taky
1: naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, připomínám telefonní číslo 210 323 323, stačí vytočit. A pokud se dovoláte, tak si můžete přát nějakou oblíbenou písničku až do 6 hodin do rána. Jsem tady od toho a s vámi. No a zatím se půjdeme podívat taky na nějaký vaše hlasovky. Pavel, co by si rád nechal zahrát?
2: Krásný večer, Linčko, krásný večer, kysáci. Můžu poprosit písničku ze sekce Lepší než originál od pana Patrika Peltána. Mám včít či na lehátku. A bylo by to pro všechny, kteří poslouchají tohleto skvělé rádio, pro tebe do rádia, ať to spolu vydržíme do 6 a prostě úplně pro všechny. Mějte si krásně. Pavel ze Skotska.
1: Zdravím až do dalekého Skotska. No a Patrik, tato pecka mě opravdu pobavila, když to natáčeli a bylo videjko i na Instagramu. Pojďme si to dát, mám včiči na lehátku.

myslím, že vidíš, mladí nič neví. Neví, kde je sever a ty si furt na nervy. Neuč do něho, uklidni sa, prášek, zeber si. A ne, a jo, prosím tě, nech sa kuká.

Kysáci, máme 3:30 ráno, pokud právě teďka vstáváte, tak vykročte tou správnou nohou, mám pro vás pozitivní zprávy v tom smyslu, že dneska už nebude takové horko, ochladí se na 627 stupňů Celsia, což po těch 40 je opravdu příjemná změna, podle mě ji většina z vás 100% uvítá a hlavně ti z vás, kteří musíte chodit do práce. Jakože na koupáku, ok, možná se to dá vydržet, ale tak si říkám, že ty 40 prostě jsou nároční i na tom koupáku, jo. Já jsem byla samozřejmě o víkendu na Páťový svatbě, bylo to úžasný, naprosto boží, dokonalý, ale to vedro, to bylo opravdu jako šílený. Já vím, že je léto, že k létu prostě teplo patří, ale mám pocit, že tohle to bylo zase už dost, no. Myslím si, že taková teplota 25 stupňů celý léto rozhodně nikoho neurazí a rozhodně je to i na to vyrazit na koupák, vyrazit na výlet, no prostě můžete normálně fungovat. Ne jako když jsou venku 40-stupňový vedra. No, takže to skončí, to jsem vám jenom chtěla říct, tady tohle je asi nejdůležitější informace tohoto vstupu a my pokračujeme Mr. President a za chvilku další písnička na přání, tak si o ní zavolej právě teď. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Jdeme na to, kysáci, další písnička na vaše přání. Pojďme si pustit hlasovku.
2: Dobré ráno, Lení. Prosím, zahraj mi tam Rybičky 48, Léto 2. Pro všechny kysáky, Lametové do studia, Pekaře, pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
1: Rybičky 48, Léto 2, tato písnička se prostě na léto hodí, naprostá klasika. Tak si to pojďme dát a konečně taky něco českýho. Krásné ráno, kysáci.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Právě nám dohrál Robin Schulz a James Blunt se songem OK. Doufám, že i vaše noc je dneska OK. Pojďme se podívat na hlasovku od Honzy.
2: Ahoj Léňo a samozřejmě všem kyselákům, hlavně tobě do studia. Děkujeme za to, že nám tak pěkně hraješ. Můžu si nechat zahrát od Juicy Vegy, je to na rozehřátí, ať nám to tady právě na skladě už od dvou od rána, aby nám to tady šlo pěkně od ruky, abychom to vedro tady dneska nějakým způsobem zvládli. Nemáme tady úplně příjemný prostředí, ale nestěžujeme si. Tak pro všechny kysáky, pro tebe. Moc děkuju a hezký den všem. Honza, čau.
1: Honzi, zvládně to, kysáci, pokud máte i vy někde v práci vedro, ještě i dneska, kdy už teploty opravdu klesají, tak se držte, zvládněte to, já už neumím mluvit. Jdeme rovnou radši na písničku Redfoo a Juicy Wiggle.

0: juicy wiggle. Yeah, baby.
1: Woo! To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Rádio.

0: Hezké ráno, kysáci v téhle hodince, například East 17, Sean Baker a další songy na vaše přání.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Připomínám telefonní číslo Kysáci 210 323 323. No a na tohle číslo se právě teď dovolala Ála. Ahoj, Álo.
3: Ahoj, Leničko.
2: Já tě moc zdravím, přeju ti hezké ráno, co pak děláš?
3: Já tobě taky, jako vždycky pracuji.
2: No tak, ale do kolika? Už ti to trošku utíká, ale ne? Už budeš končit?
3: Půl sedmá, budu doma.
2: Tak to držím palce, ať to zvládneš, máme to podobně. A čím tě zpříjemním teda takhle brzké ráno?
3: Tak bude to od Sandry, písničku jsem nechala na tobě, výběr.
2: Hele, vybrala jsem Everlasting Love, tak doufám, že jsi spokojená.
3: Jsem spokojná.
2: Super, a pro koho to bude?
3: Bude to hlavně pro tebe do studia, pro ranní trojku, potom pro mýho manžela, pro Michala Vacíka, pro všechny, co dělají a co musí dělat v tomhle tom horku.
2: Tak já moc děkuju taky za písničku, přesně tak v tom horku, co bylo, makat bylo opravdu náročný, snad už to teďka bude lepší. No a měj se hezky.
3: Jo, Liničko, prosím tě, můžu ještě mimo éter?
2: Ano, vydrž mi na telefonu, pustím tam zatím písničku, jo?
3: Jo, dobře, děkuji.

0: někdo jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Další posluchač, který je na telefonu až z dalekého Londýna. Ahoj Stano, slyšíme se?
2: Ahoj, dobré ráno všem.
1: Přeju ti krásné ráno, co pak děláš v Londýně?
2: Právě teraz jdem na letisko s kamarádkou Mirkou a Henrym, jdu na dovolenku.
1: Ano, a ty žiješ v Londýně?
2: Ano, ano.
1: Jasně, a jsi tam spokojený?
2: Zatiaľ ano.
1: Jo,
2: zatiaľ tak... ano, ale už to je taký zvyk 20-ročný.
1: Takže... Jasně, takže to už je dlouhodobá záležitost. Každopádně jsem ráda, že ses dovolal do nočních jukeboxů, co zahrajeme?
2: Pesničku Popeláš, ale po slovensky Smetiar.
1: Smetiar, já se omlouvám, já jsem nevěděla, co to znamená Smetiar, stydím se. A pro koho to bude?
2: A bude to pre všetkých, čo nespia, už nespia, alebo ešte stále nespia. A ja sa chcem pýtať, že ako to mávaš, keď máš takúto nočnú šichtu a celú noc tam od polnoci do 6, alebo od 10 do 6?
1: Áno, som tam od, som tady od polnoci do 6, přijdu domů, jdu si tak na 3 hoďky, 3 a půl hoďky lehnout a pak už mám normálne pracovní den.
2: No,
1: to ten den se to dá vydržet. Jeden den se to dá vydržet, pak už jdu brzo spát a vyspím se na další den.
2: No, tak to je tak.
1: Takže to jde. Hele, tak jo, tak posílám Popeláře, neboli Smetiara od Botoxu. Měj se. Ahoj.
2: Dobře. A má, čau.

Kysáci, máme 4:30 ráno, pokud právě teďka vstáváte, tak vám přeju hezké dobré ráno. Pozitivní informace je, že Praha hlásí 22 stupňů a pozor, přes den by se teploty neměly vyšplhat nad 30 stupňů. Mělo by to zůstat tak plus minus kolem 26, což si myslím, že je velmi příjemná změna, jak pro nás všechny, co musíme do práce, tak ale i pro ty, co mají třeba volno a jsou někde na dovče, rádi by taky dělali něco jiného, než byli u vody nebo v klimatizované místnosti, takže si myslím, že ideální na výlety to teďka konečně taky bude. No a my budeme pokračovat v muzice Luna, Tiesto a pokud vy byste si chtěli přát nějakou písničku, tak připomínám telefonní číslo 210 323 323 anebo apka Rádia Kiss, můžete poslat hlasovku.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Další písnička na přání bude tentokrát v režii Aleše, kterého už mám na drátě. Ahoj Aleši.
2: Ahoj, já tě zdravím.
1: Já tě taky moc zdravím. Seš v práci nebo doma? Co pak děláš?
2: Teď jsem na cestě akorát do Havlíčkova Brodu do práce.
1: Takže vyrážíš. No, každopádně věřím, že dneska už to pracovní nasazení bude o něco příjemnější než v předešlé dny. No a co nějaká dovča čeká tě v létě?
2: Něco je naplánovaného, ano.
1: No tak, je na co se těšit, to je důležitý, co?
2: Ano, ano.
1: Tak super, co zahrajeme?
2: Dej mi prosím tě Eminema.
1: Eminema Without Me, naprostá klasika. A pro koho to bude?
2: Hele, prosím tě, bratr se švagrovou a s dětima cestují teď do Itálie, jedou na letiště, takže těm bych to zahrál, zahrál bych to Bobovi, který je tam veze. Asi mě poslouchají, takže je zdravím a ať se jim dovča líbí.
1: Tak jo, tak posíláme Eminema a měj se hezky a úspěšný den ti přeju. Pa, pa.
2: Ahoj, děkuju.

0: Noční Jukebox.
1: Erika a I don't know, kysáci, máme tady dalšího volajícího, kdo pak je na telefonu?
2: Ahoj, není tady Carlos, čau.
1: Ahoj Carlosi, moc tě zdravím, přeju ti hezké ráno, nebo máš noc?
2: Ne, ráno.
1: Ráno, a prosím tě, prozraď mi, víkend byl opravdu horkej, dělal jsi něco, někde jsi byl, nebo jsi měl pracovní víkend?
2: Tak v neděli jsem trošku, jako asi tak hodinku a půl ráno, ale jinak jenom u bazénu.
1: No tak to je ideálka.
2: Nebo v bazénu teda.
1: Nic jiného se spíš než přesně v bazénu, to je lepší určitě. No. Co zahrajeme?
2: Tak já bych je poprosil o Eternity od Aquagenu.
1: Ano, dobře, pošleme. A pro koho?
2: Tak bylo by to pro mě, pro tebe, tady vedle mě sedí mladej.
1: Ano.
2: Ten má prázdniny, tak dnes tak se mu jezdí, a pro všechny, co poslouchají.
1: No tak jo, tak si to jdeme dát. Já myslím, že spousta kysáků právě teďka vstává třeba do práce, tak určitě uvítají nějakou pořádnou pecku. Tak jdeme rovnou na to.
2: Jo.
1: Přeju ti hezké ráno.
2: Děkuju.
1: Ahoj.
2: Zatím.

0: Máme 5 hodin ráno a před námi poslední hodina nočních jukeboxů, tak si to pojďme společně užít.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink, found a-

0: Lepší Jukebox. Jukebox.
1: Právě nám dohrála hymna k letošnímu mistrovství světa ve fotbale. Kysáci, já se úplně teda ve fotbale nevyznám, ale překvapilo mě, jak to mistrovství je hrozně dlouhý. Já mám pocit, že trvá už třeba přes 14 dní a pořád se vlastně hraje. No, já jsem to teda jako nekoukala se ani, když hráli Češi, vždycky jsem slyšela ze všech stran, že teda jako to úplně není vončo, že jsme vlastně v podstatě skoro všecko prohráli, takže jsem to nesledovala, ale co mě teda fascinuje je to, jak to trvá dlouho, než se celý ten turnaj odehraje, ale ono vlastně jako, to není jako mistrovství světa v hokeji, kde je asi pár zemí, že jo. Nebudu zabřehávat do detailů, protože tomu opravdu úplně nerozumím, ale tak z pohledu takového toho ženského si řeknu, to trvá už nějak dlouho. Kysáci, jdeme na další písničku na vaše přání, protože tu mám přání od

0: Terry, hlasovku.
1: Ahoj Leni, právě jedeme s dětma, s Nikolasem a s Tobíkem a s mojí mamkou na dovolenou do Chorvatska. Ještě mě čeká 10 hodin jízdy, tak nám tam prosím tě zahraj něco rytmického, ať neusnu. Děkuju, ahoj.
0: Teda tedy cesta dlouhá, tak hlavně v pořádku dojeďte. A když bys chtěla něco rytmického, co takhle Dance Monkey a Tonsena? Já myslím, že tahle pecka se bude líbit i dětem, pokud zrovna teďka v autě nespí.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Kysáci, připomínám telefonní číslo 210-323-323. No a dovolal se další volající, kdo pak je tam?
3: Čauko, tady je Seba.
2: Sebo, moc tě zdravím, slyším, že seš někde na cestách.
3: Jo, zrovna jdu do práce a jsem celkem hotovej, nespím, jak jsou ty bedra, je to strašný.
2: Hele, ani dneska to nebylo lepší?
3: Ani ne, to jo. Já mám byt úplně nahoře, ještě prostřední, takže jsem vytápěný úplně odšet.
2: To je jasný, no, tak se to musí pořádně ochladit a pak pořádně vyvětrat, což asi ještě chvilku bude trvat. OK, tak aspoň ti pošlu nějakou písničku, která tě trošku takhle po ránu nakopne.
3: Jo, chtěl bych zahrát Skutry, hype, pro všechny ranní ptáčata, i pro ty noční ptáky, kterým to za chvíli končí. Aby měli ještě tu sílu, ne toho loďku to tam vydržet.
2: Tak jo. Dobře. Tak jo, dáme si Skutříky a ať ti to dneska rychle utíká v práci, měj se hezky.
3: Čau, čau.
2: Ahoj.
0: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

Yeah. Hyper, hyper.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Jubox. Za pár minutek budou noční juboxy u konce, ale ještě stihneme dvě písničky na vaše přání, takže se pojďme podívat na hlasovky, konkrétně jedna teď od Milana.
1: Ahoj, tady Milan, prosím o zahrátí ředitele autobusu a bylo by to pro všechny fajn lidi a samozřejmě i pro tebe, kdo studuje. Dík, ahoj.
0: Tak jo, jdeme na to. Tap Tap a ředitel autobusu. Vám je oblíbená písnička, kysáci. Já vám přeju hezké dobré ráno. Radio Kiss.

Přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radia Kiss. Dohrál nám legendární Armin van Buuren Bla bla bla. A kysáci, před námi další písnička na přání. Už za chvilku mě vystřídá ranní trojka, takže si pojďme pospíšit. Co by rád Pitom nechal zahrát?
2: Krásné dobré ránko. Prosím, zahraj mi tam Depeche Mode Personal Jesus pro všechny lidi, kteří si konečně vyspali a můžou normálně fungovat aspoň pár dní, kým nepřijde ta druhá vlna hnusná, ošklivá, teplá, fujte, blble. Prosím, děkuji moc a hezký den. Čau.
1: Ona má být nějaká druhá vlna veder? No co snad ne, jdeme na depešáky, krásné ráno.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Kysáci, ještě na rychlovku poslední song na přání, a to od Kulíčka, Rád by nechal zahrát Moravu, takže si to jdeme dát. Já vám přeju krásné dobré ránko, kysáci.

0: Přišli jsme vysvobodit naší Lenku. Dobré ráno, Leni.
1: Krásné ránko, kysáci.
2: Ahoj.
1: Vy jste tak, takový fresh.
0: Hele, ti Leni, co pořád lepší než originál? VR-ky z Family bylo dneska v nočních
1: jukeboxech. Představ si, že jsem na to čekala a nebylo. Nikdo si to nepřál.
3: Jak je to možný? Mělo to 100%.
1: No.
3: A nikdo to nechtěl.
2: Chápeš to?
1: No, ale chtěli jiný.
0: Ludoveckou.
1: Byla tam.
2: Jo.
1: Ale tentokrát jsem zahrála Patrika.
0: No, jakou, Čiču. Jakou?
1: Čiču. Jo,
0: Čiči, slíže.
1: Jo, protože mi to přišlo takový, jako že to pořádně nabudí kysáky v noci.
0: To je správný. Takže díky za celou noc. Od půlnoci tady Lenka byla. A teď...
1: Dneska to uteklo a jdu si na chviličku, aspoň na chvilku na 2 hodiny, 2,5 lehnout.
0: No. Zaslouženě a víme, kde se dneska bohužel musíme setkat.
1: Přesně tak.
0: Tak jo. Tak zatím, Leni.
1: Ahoj.

0: Radio Kiss počasí.
1: Venku dnes bude oblačno, místy polojasno až skoro jasno a ujediněle počítejme s přeháňkami nebo s bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 32, na jihovýchodě až na 36 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: V čele české delegace na summit NATO bude premiér. Po jednání vlády to oznámil její předseda Andrej Babiš. Potvrdil zároveň, že na summit byl akreditován i prezident Petr Pavel s delegací, ve které bude 7 lidí. Hlava státu reagovala, že postoj vlády k účasti prezidenta na summitu je v rozporu s opatřením ústavního soudu. Pro prezidenta Pavla schválil kabinet jeho vlastní let do Ankary. Slovensko zaznamenalo nový teplotní rekord v podobě 41 stupňů Celsia. Naměřili je v Turni nad Bodvou u Košic na východě Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav to napsal na Facebooku. Potvrdil tak dřívější informace slovenských médií o překonání dosavadního rekordu 40,3 stupně Celsia z července roku 2007. A teď zpátky domů.
2: Národní památkový ústav kritizuje postup města Plzně při rekonstrukci náměstí Republiky. Vadí mu úprava historických kamenných desek dlažby ořezem ze spodu a ze stran, což považuje za svévolné ničení kulturně historické památky. Město argumentuje větším komfortem pro chodce.
0: Sport.
1: V pondělí odstartoval Wimbledon a hned úvodní grandslamový den byl z českého ženského pohledu velmi úspěšný. Do druhého kola postoupilo kvarteto hráček. Karolína Muchová, nasezená desítka, smázla Rusku Zacharovovou 6-3 a 6-2. Barbora Krejčíková si poměrem 6-1 a 6-4 poradila s domácí teprve 17-letou hráčkou Klugmanovou. Kateřina Siňaková udolala olympijskou vítězku Číňanku Cheng Chin-wen 2x 6-4. Svůj debut po strhující bitvě zvládla také Nikola Bartůňková. To byly zprávy na Kissu a teď už má slovo ranní trojka.
3: Začíná poslední červnový den a s vámi je Míša Dinová,
4: Patrik Beltan,
5: Roman Anděl a DJ Saš na začátku hodiny.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.
7: Kankoku to nihon je, yo koso.

0: Jak si správně řekla Míšo, je úterý 30. června, takže nám končí další měsíc. Je to den, který bude pro Radio Kiss velice smutný a upřímně kamarádi, raději bych tento den prospal a přeskočil ho rovnou do toho zítřejšího, ale na druhou stranu i těmto věcem se zkrátka člověk musí postavit a musí je prožít. Přežít pro některé, to bude náročné hlavně pro rodinu Barči, protože právě dneska dochází k rozloučení s naší kolegyní Barčou Tlučořovou v jednu hodinu v Příbrami.
1: Barča dlouhou dobu bojovala a to chápu tě, Romčo, že si říká, že bys to nejradši prospal, ale víme, že tohleto rozloučení musí být hlavně i z toho důvodu, že Barča byla prostě legenda za mě. To byla prostě neodmyslitelná část Kisu a to rozloučení svým způsobem nechtěla, jako takhle, je to pro mě těžký, taky si říkám, že bych tam nejhla, ale na druhou stranu já si říkám, ta Barča, ta si to zaslouží, ale myslím si, že by sama asi chtěla, aby to nebyla úplná tryzna, protože ona byla neskutečně veselý člověk.
0: To říkáš moc dobře a věci se mají tak, že rodina rozhodla o tom, že pohřeb je veřejný. Zrovna včera jsme mluvili s naší kamarádkou, která zná hřbitov na Hvězdičce, kde je ta obřadní síň. A byla upřímně v šoku z toho, že se tam koná veřejný pohřeb, protože je to velice malý, stísněný. A počítejte s tím, prosím, aby tam náhodou nedošlo k nějakým konfliktům, kdybyste se chtěli dostat na nějaká místa. Dopředu s tím počítejte. My sami vůbec nevíme, do čeho vlastně jedeme, ale rodině chceme pomoct, takže my si bereme na svá bedra to, že chceme přivést techniku, aby to, co se bude odehrávat v obřadní síni, alespoň trochu bylo slyšet i venku, takže tam se setkáme. Ale nutno říci, že si na Barču chceme vzpomenout v jednu hodinu i tady ve vysílání Radia Kiss.
1: Takže pokud jste v práci a trápí vás, že nemůžete dorazit, zapněte si Radio Kiss, protože to rozloučení proběhne právě i v éteru.
0: Dávali jsme ho dohromady s našimi kolegy, bude to překvapení pro Barču, bude to překvapení pro její fanoušky a když jsem si včera psal s Honzou, naším produkčním, říkám, Honzo, některé věci potřebuješ dělat 10krát, já ti je neustále vracím. A tuhle věc si udělal na první dobrou úplně fantasticky. Aha. A Honza napsal, já když u toho brečím, tak mi to prostě nějak jde. Takže jsem byl na něj pyšnej, protože všechny ty věci, které jsme potřebovali spojit v jedno, a vy to dneska po jedné uslyšíte, se krásně povedly a Barča

by na to byla moc pyšná, protože to bude taková naše poslední rádiová hezká vlaštovka, nebo jakákoliv hezká holubice, která za Barčou v jednu hodinu vyletí tam nahoru do nebe.

0: Čekali jste na buřiny, čekali jste na změnu počasí a všechno jste to zvládli, všechno bylo dobré. Já upřímně jsem se nedočkal tam, kde bydlím, ale dobrý, počasí už je mnohem lepší než ty tropický vedra.
1: Já jsem taky čekala, byla jsem na skútru a říkám, musím ho honem rychle odvízt do garáže, protože pak začne pršet, bude určitě buřina. A ono nic.
0: Hle, ty na motorce a ono neprší.
1: Ne, já jsem právě tu motorku odevzdala a proto asi právě nepršelo.
2: To mě to chytlo, já jsem ještě jel na jih Čech a tam to teda lítalo. Tam lítaly stromy, blesky, všechno,
0: dešť. A viděli jste to video, který teď lítá po sociálních sítích, protože Eiffelovku v Paříži zasáhl blesk. Teda to je video.
1: To jsem neviděla.
0: Jako z amerického filmu, rozsvícená Eiffelovka už byl večer nebo podvečer a přímo do špičky a naštěstí jsou všichni v pořádku.
2: Je to nejvyšší budova, ono se to dá čekat, že to do toho občas asi bouchne.
0: To je taky pravda.
1: To se trefilo, no.

0: Parťáci, jak se vám stávalo, když jste se probudili jako 100%?
1: Jak jako 100%?
0: No 100% včera v pořadu lepší než originál. We are Kiss Family.
2: Tohle se nikdy nepodařilo, no já jsem na to hrdá.
0: Tak jsme vám to práskli, že když jste stiskli tlačítko horší, tak se hlas nezapočetl. No nezapočetl. Ale on se započetl do té kategorie lepších, že jo?
2: Ano.
0: Takže jste nám věnovali pozitivní hlas. Za to vám děkuju, pár desítek se vás našlo. A je vtipné, že někteří jste se vůbec nepřiznali, že jste klikli na tlačítko horší.
2: Ale vůbec, my jsme čekali, že se na sociálních sítích začne objevovat ta fotka a ono nic.
0: Ale ex post, jo, našel se potom někdo, kdo jako napsal, že teda opravdu dám to dál,
1: jo, jo.
0: A že to opravdu není lepší než originál,
2: jo.
0: Což jasně, samozřejmě, to je v pořádku.
2: My jsme vám tu fotku zveřejnili i na Facebooku Rádia Kiss a koukali jsme tam, jaký byly reakce.
0: Ajajaj, co tam píšou?
2: Andrea napsala, vy jste ale kecky ukecané, ale i tak vás tam všechny miluju, jste úžasní a samozřejmě, že song byl taky úžasný.
0: Super.
2: Pak tam byl Petr. Vždy jsem si myslel, že 100% je, když hlasují všichni stejně a ne rozdílně. Čekal jsem však větší pecku na společný song. Na Petrovu obranu musím říct, že já jsem si s ním pak psala po e-mailu a vzal to s humorem. Já jsem mu to vysvětlila, že jsme si z nich vystřelili. Prostě.
0: Kdyby si Petře tušil, jaký song jsme plánovali původně, ten byl ještě horší než tohle.
1: Buď rád za tohle, Petře.
0: To ještě dobře dopadlo.
2: A ještě tady mám jeden zkaz od Aleny. My se nasmáli s holkama, jste nejlepší a ten poslední song můžete klidně pouštět pořád dokola. Je boží.

0: 3, 4.
1: Kiss Parada. Kiss Parada. Kiss Parada. Kiss Parada. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss.
2: www.kiss.cz.
3: Kiss Paráda.
1: Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Basslickerem poslouchej každou středu od 9 večer na Kiss. Rádio Kiss počasí.
4: Venku dnes bude oblačno, místy polojasno až skoro jasno a ojediněle počítejme s přeháňkami nebo s bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 32, na jihovýchodě až na 36 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Kriminalita v Česku zůstala loni podle dat nejvyššího státního zastupitelství zhruba na úrovni roku 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Pravidelně se také začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká hlavně kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. V Andaluzii na jihu Španělska vyhlásila tamní vláda stav pohotovosti kvůli možnému šíření viru západonilské horečky. Nemoc přenášejí na člověka infikovaní komáři. Vědci potvrdili jejich výskyt v oblasti. Pohotovost bude platit necelý měsíc.
2: Sport.
4: Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. V současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl. Tolik nejnovější zprávy na KISu a Tereza Jandová.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: show.
1: Ranní show.
2: Dneska je 30. června a to je den sociálních sítích. A tak jsem přemýšlela nad tím, jaký ranní shot by se hodil k tomuhle dní. A jeden mě napadl. Je to teda už starší song, ale pamatujete si tu písničku? Ona hodně trendovala. But first, let me take a selfie.
3: Jo.
2: Protože to se rozmohly ty selfiečka, jak se všichni fotili.
3: Ano, ano. No, The Chainsmokers jsou americké duo, který se proslavili v roce 2014 právě singlem Selfie a mně se na nich strašně líbí, že oni začali selfie, takový jako fakt dupavý a potom měli takový ty pomalejší, jako Something Just Like This, takový pomalejší, ale tohle je prostě pecka.
0: To už je 12 let starý
2: jo.
0: Song.
2: Jo.
0: Já bych řekl, že to je 5 let maximálně.
3: To občas zahraju, to je super.
0: Dáme si to i teď, tady na Kissu.
4: When Jason's at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not.

0: Takovou dobu jsme to neslyšeli a zní to skvěle na den sociálních sítí. Výborný nápad, Míšo, hit selfie. Je dost možný, že někdo z vás, kdo vyhraje v soutěži 7-7, bude peníze investovat do, bohužel, nového mobilního telefonu. Možná vám váš mobil odchází. Naštěstí tuto věc řešit teď nemusíme.
1: Taky ne, zaplatím.
2: No, to ne, ale kdyby náhodou někdo vyhrál těch 7000, tak si aspoň udělá hezký nový selfiečko.
0: I ta tisícovka dobrá, akorát co si budeme povídat při cenách současných, no, to není
1: to
0: moc.
1: Je tak na simku, no.
0: Jo,
1: na jeden měsíc.
0: Nebo na kabel k nabíjení mobilu.
3: Ten adapter, který už tam nedostaneš k tomu.
0: A lepší to nebude, teď jsem viděl nějaký článek o tom, že se zase budou vydávat nový produkty Apple a má se automaticky počítat s tím, že se hodně zdraží v Americe minimálně třeba o $100 iPady a tak dále, protože ty ceny, respektive materiály na výrobu podražují taky.
1: A myslel, že se počítá s tím, že si musíš koupit ještě displej k tomu jako doplněk, víš, třeba.
2: Hele, ale to nic nemění na tom, že 7000 udělá radost asi všichni.
0: To stopro. A dneska v 7 ráno.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
4: Radio Kiss.

0: Je to tady. To, co jsme si mysleli, že bude jenom ve sci-fi filmech, tak už se to stává zkušeností. Nesmějte se, to je vážná věc. A je to jedna věc, která opravdu by mohla člověku pomoci.
1: To je nejlepší, to opravdu, to mě baví vždycky, to slovo. Opravdu?
0: Až ti to prozradím, Romane, dáš mi za pravdu. Pojďme se vsadit teď. Je-li to kopyto, platí to.
1: Nejsem kopyto.
0: Já jsem je-li to. Dokážete si tipnout, co to je za technickou věc, která člověku fakt pomůže?
1: Fakt pomůže? Nějaký robot, který ti pomůže v domácnosti třeba?
0: Pomůže ti na každém kroku. Jsou, no. Fakt ti pomůže na každém kroku.
1: Syntetická strava, Amarouny, už je to venku.
0: Cože?
1: Ho zná vštěvníků, ne, takový Amarouny. To. No, ty bych dal.
0: Poslouchejte dobře, pomůže vám na každém kroku.
1: Na každém kroku. Tak boty, co chodí za mě. Hvězdná brána. Setkám se s Gualdem.
0: Patriku, nejseš tak daleko od pravdy. Nejsou to, ale boty. A český internetový obchod začal prodávat bionické nohy.
1: Já to asi viděl.
0: Jo. Počkej,
1: ono ti to pomáhá to hýbat nohama.
0: Normálně to máš jako takovej sedák.
1: Jo, to není blbý.
0: A máš to na kyčlích, máš to připevněný na stehnech a normálně ti to pomáhá chodit.
2: Jako ale pro někoho jako nějaká pomůcka, kdo má problém s nohama,
1: správně,
2: to je super, ale
1: správně.
2: Když si to koupí zdravý člověk, tak si to nedokážu představit.
0: No počkej, protože ono to ušetří únavu až o 39% fyzický zátěže, to sice jo, ale tyhle ty nohy jsou chytrý a ty si můžeš kliknout na tlačítko a do pomoci si udělat zátěž. To znamená, že to můžeš využít i na cvičení.
1: Je to dobrý. Nevím, jestli jsem viděl vyloženě ten model, který se teď bude prodávat na tom českém internetovém obchodě, ale viděl jsem nějaký, kde to používali. Vypadalo to na začátku, když se s ním učili, jako když jdeš s Bobkem v kalhotech.
2: mám ho tam, nesmím si ho rozmáčknout. Ale opravdu bylo to hrozně vtipný.
1: Ale jako jo, to může pomoci lidem, kteří by se chtěli dostat do nějakých míst, kam by se jen tak nedostali, z důvodu, že mají nějaký handicap a podobně. A tohle kvituju.
0: Nebo třeba starším lidem,
1: no právě.
0: Když mají chodítka nebo tohle, tak by jim to mohlo pomoct. Akorát teda pak se bojím, že tady budou chodit samý terminátoři.
1: Hele,
0: pak.
1: A co cena, viděla jsi nebo ne? Za kolik se to
2: chtěl zeptat, právě, to mě zajímá.
0: Viděla jsem cenu, ono se to liší podle toho, podle výkonu.
1: Bude 100 tisíc, ne?
2: To určitě.
0: Ne, nejlevnější výjdou něco málo přes 20 tisíc.
2: Mm-hmm. Hele, to je yes man.
1: Co?
2: Kdo doběhne s tímhletím dál?
0: No a poběžíme ještě za týden, viď?
1: Ty ale na druhou stranu, někteří na pódiích, už jsme taky trošku pamětníci, víš, že mi nám to taky z party mohlo pomoct.
2: Že to koupíme Kavalovi.
0: Jo. Počkej, ale není to dobrý na skoky.
1: Aha.
0: To znamená, že maximálně houpat se do rytmu.
1: Tak jenom ruce nahoru. Ale stát budeme.
0: To jo.
1: To je hlavní.

0: Má nějaký název ten přístroj, který ti připadá jako ze sci-fi filmu, který se začíná prodávat na českém internetu?
1: Bionické nohy.
0: Jo. No i naše posluchačka se zamyslela nad tím, jestli je nějaký jiný stroj, který taky pomáhá k pohybům.
2: Míšo, já jsem nějaký podobný přístroj taky viděla, ale nebylo to pro chodce, bylo to pro páry. Ten pár ležel na boku a byli jako taky takhle skurtovaný dohromady a ono to pak s nima samo hejbalo, takže oni vlastně při milování nemuseli se ani moc spotit. To by se teď hodilo v těch vedrech, jak byli.
3: Ježíš, pak ti to se vyskratuje a nemůžeš to zastavit.
0: Mamo, zastav to.
3: Už nemůžu.
0: Já nemůžu. A to říkáš vždycky.
1: Ježíš,
0: to je dobrý.
1: Jsou to jenom stroje.
0: Napadá vás něco jiného, co by nám ulehčilo život? Co by se dalo vyrobit, co by ještě teprve mělo přijít na trh?
1: Já vím. Stroj, který mi bude držet ruce, když si dělám copánek. Protože jak mám dlouhý vlasy a teď si to zaplejtáš, tak mě tak brnějí ruce, mě odumírají úplně.
3: A to by šlo úplně vytunit, stačila by nějaká helma, přes aplikaci to spojit s telefonem a mám si navolit jenom, jaký účes dneska chceš, ono ti to za 5 minut umotá a je to.
1: Kde je?
0: Co děláme neradi? Vyndavání prádlo z pračky například, že
1: jo? Jo, to ještě nikdo nevymyslel.
0: Myčku, to mají dobře vymyšlenou někteří, když se nám ozývali posluchači. Mají dvě, v jedné mají čistý nádobí, z toho si to berou a ve druhý mají to špinavý. A nikdy to nedávají normálně do těch skříněk, přihrádek a tak dále.
1: Tak.
3: To je chytrý.
0: To je chytrý. Překladač psího štěkání a kočičího mňoukání.
1: To počkej, ale to už jsem viděla.
0: Jo?
1: Jo, taky to jsem normálně viděla.
3: A věříte tomu, teď mi řekněte. Není to spíš marketingový tak, jako že ti pejsek říká
0: ahoj. By to bez vás si s ním
3: jako
0: pokecat.
3: To jo, jo, ale nevím. To jo.
1: Vůbec, jestli si ty zvířata povídají tím stylem jako my. No.
0: Hele, anebo, co by bylo geniální, kdyby někdo vymyslel? Tlačítko na vrácení poslední věty.
3: Jo, to bych využil tolikrát.
0: Při hádce, víš, takový, tohle to už se neměl říkat, tohle z toho zpátky.
1: Cože si to řekl?
0: Jo. No to jo, ty jo. A nebo, co by taky bylo dobrý, a to budou chápat všichni, co mají spoustu dioptrií, brýle na hledání brýlí.
1: Jo, ono není potřeba tenhle ten stroj, stačí jenom šáhnout na hlavu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Na dálnici D11 se na 41. kilometru ve směru do Prahy srazil osobák s nákladňákem. Bouralo se v Praze na Plzeňské a hranice na Přerovsku hlásí nehodu na třídě československé armády.
2: Jak to máme v Pardubicích? Velké kolony, oba dva příjezdy. Pokud přijíždíte z Přelouče nebo z Chrudimi, počítejte s tím.

0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp. Díky moc.
0: Díky apce Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Já už myslím, že už jako výš tu laťku nedáte, ale furt to překonáváte a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
4: Venku dnes bude oblačno, místy polojasno až skoro jasno a ojediněle počítejme s přeháňkami nebo s bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 32, na jihovýchodě až na 36 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Prezident Petr Pavel odmítl výzvu premiéra Andreje Babiše, aby byl velkorysý a nakonec se červencového summitu NATO v turecké Ankaře nezúčastnil. Podle premiéra by to bylo nejlepší. Podle prezidenta Pavla ale v rozporu s plněním jeho prezidentských povinností. Český tým hasičů, statiků a kynologů pokračuje ve Venezuele v systematickém průzkumu budov, zřícených a poškozených při nedávném ničivém zemětřesení. Pátrají po přeživších, kontrolují statiku objektů, spolupracují s venezuelskými úřady a prověřují typy od místních obyvatel. V pondělí zaznamenali Češi jeden slabší následný otřes. Jejich činnost ale neomezil a všichni jsou v pořádku. A teď zpátky domů.
5: Léto bude na státních památkách v Libereckém kraji nabité. Hrady a zámky připravily desítky akcí. Chybět nebudou šermířská vystoupení, koncerty, divadelní představení ani večerní prohlídky. Společným vrcholem sezóny bude Hradozámecká noc, která se uskuteční 22. srpna na většině památek.
0: Sport.
4: Český hokejový obránce Radko Gudas se v NHL vrací z Anaheimu na Floridu. Ducks svého kapitána, kterému po sezóně skončila smlouva, vyměnili za kanadského útočníka Greera. 36-letý back se tak ve středu může stát takzvaným nechráněným volným hráčem. Zprávy jsou za námi a jdeme na soutěž 7-7.
1: 7-7.
0: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun.
1: 210 323

0: 7 hodin ráno a na rádiu KISS začíná soutěž 7 v 7.
1: Letní soutěž, která jede o prázdninách. A skvělý je, děti, jestli to teď posloucháte, nám se do vysílání rádia KISS dovolal Mikuláš.
2: Ne.
1: Jo.
3: Hele, a anděl je tady taky.
2: A kde máme čerta?
1: To je otázka. Ahoj Mikuláši, čau Miky.
4: Čau.
1: Hele, to mi řekni prosím tě, co dělá Mikuláš v létě?
4: Potí se, no, co jiného.
2: Volá do soutěže.
1: Volá do soutěže, aby měl penízky, aby za ně mohl koupit čokolády na zimu.
2: Ano.
1: Jasně.
4: Tak.
1: Ty jo, Miky, to je něco. Hele, ty jsi taky se svým jménem musel pořádně užít, viď, ve školce a na základce.
4: No jejda.
1: Ty jo. Ze mě jsi taky neustále jako s anděla utahovali.
3: Tak jo.
1: Ale my dva jsme měli spolu sedět v lavici, to by stejně bylo nejvíc, ty jo. Mikuláš s andělem, to by bylo bezva. Takže Mikuláši,
4: viď,
1: my ti přejeme teď to mikulášský andělský štěstí, protože je připravena hrací kostka. To, co padne, tak to bude násobeno tisícem.
2: Tak když tady máme anděla, Mikuláše a čert tady není, tak já beru černou kostku.
1: Dobře ty.
2: A házím a budu ti přát, aby to byla velká nadílka.
4: Tak jo.
2: Já už to vidím. Mikuláši, není to špatný. Není to úplně nejlepší. Já bych to počítala jako takovou zlatou střední cestu, protože na hrací kostce padla čtyřka,
1: super.
2: Takže no vyhráváš 4000!
4: Díky!
1: Super! Tak to je dobrý! Radost jsme ti mohli udělat. Co tvůj den dneska? Jak ho budeš trávit, Mikuláši?
4: Jeda, tak asi půjdu na nějaký lepší oběd, než jsem chtěl.
1: Super!
2: To je dobrý.
1: To je důležitý, myslet na sebe. Moc ti to přejeme, peníze posíláme a zas někdy na KISSu. Ahoj. Ahoj!
4: Díky moc, mějte se, čau.
2: Ahoj!
5: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme.
5: 7 hodin ráno na rádiu KISS.

Je 7 hodin a 12 minut. Chceme pozdravit naše nové posluchače, co se probudili před pár minutami. My už jsme vás ráno zdravili s tím, že připomínáme, že je dneska ten smutný den, kdy se musíme rozloučit s naší Barčou Tlučhořovou. Takže pokud kysáci uvidíte letět nějakou hvězdičku v jednu hodinu někde na Příbramsku, tam nahoru do nebe, a bude ideálně blikat v barvách Kisu, hezky do rytmu, v tempu, který Barča měla ráda, tak to je zrovna naše Baru, která se bude loučit, vidíte to, no, v místě, které se jmenuje Na hvězdičce v Příbrami. Tam se setkáme a jenom raději připomínáme, kapacita velice, velice omezená, vůbec nevíme, co se vlastně odehraje, takže prosíme o trpělivost, schovývavost, kdyby cokoliv. A v jednu hodinu, ano, oficiálně začíná veřejné rozloučení. To je

0: Takže v té vzpomínce uslyšíte, doufám, milá slova, která vás trošku především povzbudí, protože o tom to je a zároveň hezky společně naposledy zavzpomínáme na naší Barču, která nás před pár dny opustila. A je hezký, jak vzpomíná posluchač Ondra.
1: Ahoj, Raní Trojko, nejvíc si vzpomínám na Barunku, když tankuju do kamionu a najednou mi hraje telefon, tak se podívám a tam rádio Kiss, říkám, prosím, a Bára na mě, že jestli bych dokázal v Jesmenovi mluvit s Romanem tou řečí Anga Hongoj, Rongom Chongo, Congo Denge Langáš. Ty vogo, já jsem z toho byl úplně vyřízený.
0: Neříkej mi, že si to pamatuješ, Míšo.
2: No jasně, a taky jsme takhle blbli jako děti.
0: Počkej, vás to učili taky?
2: No jasně.
3: To víš, jo.
0: No, myslím, že znal jenom jako
2: Senge Mangáš.
0: Čtinu a podobně. Ty to znáš, jo, Patriku?
3: Nějaký Bangananga Mangaranga.
0: Tak pojď, uveď Pecho Boys.
3: Penja Banja Shop Boys.
0: Tak, tak to není.
2: Penja. Penja.
0: Ty jsi Panjabi normálně, jo. Jak to bylo? Penge Enge Tanga Chongop Bongois?
2: No, Penget Chongop Bongois.
3: Tak nevím, tak jsem si to asi nikdy neučil.
0: Nenge Vanga Dingi, Panga Tringi Kungu.
2: Tongo Senge Nanga Ungung Chingi.
3: Jedno Kung Pao, prosím.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno všem řidičům. V Břeclavi v Bratislavské se srazil osobák s autobusem a v Dubí u Teplic u kostela v Ruské ulici osobák srazil chodce.
0: Rádio Kiss. Filmové tipy.
2: Co nového na streamovacích platformách? Neutekly vám tyhle tři pecky? Slavná novinářka už má na kontě pár dopadených zločinců. Jak se ale zachovat, když podezřelý ho z únosu dobře zná? Prozradí seriál Lapeni v síti. Deep Cover je svěžná akční komedie o partě improvizačních herců, kteří se úplnou náhodou zapletou do skutečného podsvětí. Anime pro náctileté, to je Predator Killer of Killers, který sleduje vikingskou válečnici, japonskýho ninju a amerického pilota z druhý světový. Každý se ve své době střetne s lovcem Predátoru a pak všichni mezi sebou. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Venku dnes bude oblačno, místy polojasno až skoro jasno a ojediněle počítejme s přeháňkami nebo s bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 32, na jihovýchodě až na 36 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky 2570 korun. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Podle podniků v centru Dublinu patří mezi ty, kdo v koších hledají lahve a plechovky k recyklaci, organizované skupiny i zranitelní lidé. Dublinská městská rada uvedla, že úklid následku tohoto vybírání stál loni 500 tisíc eur. To je v přepočtu asi 12,5 milionů korun.
0: Sport.
1: Na cyklistické Tour de France budou debutovat Matyáš Vacek a Jakub Otruba. Pavel Bittner pojede slavný závod po loňské premiéře po druhé. Všichni tři figurují v nominaci svých týmů. Tour začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně. To byly zprávy a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Možná jste si to ani nevšimli, ale tato noc byla zahalena úplňkem.
1: Já jsem koukala, že po ulici běhal nějaký vlkodlak.
0: Teď je úplně ideální pustit hlášku, kterou má nejradši Patrik.
2: Jak se ti spí?
3: Jo.
4: Prosím.
2: Co prosím? Jak se ti spí, se tě ptám?
5: Jahodový úplněk se to jmenovalo a tento červnový úplněk přináší silný impuls k ukončení starých kapitol a položení základů pro nové začátky.
1: Já jsem se dívala, co tenhle ten úplněk znamená pro různá znamení. Romane, ty jsi blíženec.
0: Ublíženec.
1: Ublíženec.
5: To mě vždycky rozesměje.
1: Blíženci si ujasní osobní hranice. Stará témata v sobě uzavřou, novým se otevřou. Emočně velmi silné dny mohou otevřít šanci žít svůj život a být sami sebou.
0: To je hezký, ale...
1: To je hezký. Patriku, ty jsi vodnář.
5: Ano, ano, vodník.
1: Počkej, ty vodník. A říkal mi pandu. Vodnářům úplněk nabídne čas k duševní očistě. Odpojení od hluku, velkoměsta a klid, který vede k introspekci. Vhodné je dopřát si i krátký digitální detox.
5: To bych ale mohl udělat, to bych chtěl, digitální detox.
1: To je moc
5: pěkný. Ty jsi, Míšo, co?
1: Já jsem rak.
5: A vychází ti tam co?
1: Rak, pro raky to je velmi silný úplněk. Může přispět k napětí v partnerských vztazích. Proč já mám jediná něco špatného? To se mi nelíbí, neplatí to.
0: To máš za dospívej a dořekni ještě. Jo, tady ty jo, kalkulovala a tady to máš, hele.
1: To se mi nelíbí, já žádný napětí nemám.
0: To teprve přijde. Počkej, napiš domů, hele.
1: Děje se něco?
0: Evidentně, jo.
6: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Co když vám tedy ten úplněk pomůže k rozhodnutí ke správné odpovědi?
1: Soutěžte o dovolenou v Bulharsku. Cestovní kanceláří Blue Style a Radiem Kiss.
2: Třeba se zrovna dneska zapojíte do naší soutěže na kiss.cz a vyhrajete dovolenou v Bulharsku ve čtyřhvězdičkovém hotelu Ralica Aqua Clubs All Inclusive.
3: Jak už si řekl správně, Patriku, musíte jít kisáci na web kiss.cz, kde si najdete na soutěž a odpovíte na otázku, které z bulharských letovisek najdete v nabídce Blue Style. Máte tam daný možnosti, takže stačí zakliknout a v pátek odpoledne poslouchat Radio Kiss.
0: Než zakliknete, tak se podívejte na web Blue Stylu, kde si můžete dohledat správnou odpověď. Důležitá rada, abyste v pátek nelitovali. V pátek uzavíráme soutěž ve 12 a velké finále bude po 3 hodině odpoledne. Vybereme jedno z jmen. Pokud uslyšíte své jméno ve vysílání, rychle volejte. Dovča bude vaše.
1: Radio Kiss.

0: Zpívejte si.
1: Wow, we're going to Ibiza.
0: Už příští týden.
2: Letíme na Ibizu.
0: Takže Míša Ninhová, Patrik se svou ženou, manželkou a s dalšími přáteli letíte na Ibizu. No teda.
2: Plán je velkolepej. Doufám, že to stihnem a že to přežijem.
3: Ono se tam každý den něco děje.
2: Hele, jo, třeba rychle. Ve středu se jdeme podívat na Dimitriho Vegase a Like Mikea.
3: Ježíš, to bude.
2: Ve čtvrtek potom na Martina Gerixe.
4: V pátek jdeme do Universe klubu na Davida Getu.
2: No a v sobotu vůbec nevím.
0: To já vím. V sobotu vy dva. Jak se tam ploužej po té pláži.
2: Je blbě.
0: Já chci domů.
3: No počkej, my možná v sobotu půjdeme někam na tu loď.
2: Jo, tam máme napsanou loď, no, uvidíme.
0: Skvělý na vlny, to běžte po třech dnech. To jsou nejlepší nápady, tohle. To je hezký tady na té lodi, když to vedro, že jo? Do vody nemůžeš, protože to pluje.
3: No, to je
0: super nápad, výborně.
2: Budeš mít žaludek na vodě doslova.
0: Ale je to skvělý, uvidíte ty nejlepší DJe a hlavně atmosféru, která je nepopsatelná.
2: Jsem na to fakt zvědavý, na tenhle party ostrov, jestli je to ten party ostrov, o kterém každý vypráví, že je skvělý, nebo jestli je to prostě taková ta past pro turisty. Hmm.
3: Já vím, že ty to, Patriku, asi moc neřešíš, jo? Ale co si bereš na sebe?
5: Nic.
0: Já čekal trošku jinou otázku. Já myslím, že to neřešíš, ale kolik si bereš peněz sebou?
3: To už jsem se ho ptala, no, taky.
2: To řeším, Míšo.
0: Tam se myslím, že pěkně provětráte.

0: Opravdu mu to moc přejeme, že se Aquagen vrátil do hry a takhle se mu to daří. Dospívej to a všechno podobné má prázdniny, ale dáme si jednu mini rubriku.
1: Raní trojko. Dospívej to. Dospívej
0: to. Jestli teda, Míšo, Patriku, chcete?
2: Tak jo, za nějaký bonusový bodík, proč ne?
0: A dáte v šanc svou Ibizu.
3: Ne.
0: Jo?
3: Ne.
0: Jestli na to přijdete, dospíváte, to můžete soutěžit spolu, ne proti sobě. Letíte, jestli ne, nikam neletíte, budete doma.
3: Budeme spolupracovat, to je poprvý. Tak jo.
2: Tak kolegyně, jdeme do toho.
3: Pojď, to dáme.
0: Dospívej to. Jediné anglické slovo. Follow me.
3: Jo, to je to, ano.
2: Follow me.
3: Ano.
0: To ale chci to zaspívat, jo?
2: To umí Míša.
3: Počkej, to je takový to. Follow me, ne?
2: To je to? Ne, to je lunch, myslím. Follow, taky to pomalý.
0: Chci to zaspívat. Chci to zaspívat.
2: Follow me.
3: My to zpíváme, ne?
2: Je to lunch, že jo?
0: Co?
2: To je totiž z klubu Smašu a...
0: Smašu?
3: Smašu?
2: A to bylo, když byli na Ibize právě.
0: No jasně, z Hrzavej klub a Tragédie.
3: Ano.
2: Tolik jsem to zpíval.
0: No jasně, úplně přesně takhle. Tak tuhle si tam dejte potom.
2: To stopro.
3: Jo.
0: Zajděte tam za DJem, ukažte mu takhle mobil na displeji, to, aby to zahrál, jo?
2: To je ale dobrý, to dám, to je dobrý yes man, Romane.
0: Ketovi to dej.
3: Jo.
0: Hele, hraješ dobře, ale zahraj
2: tohle. Já to po něm hodím, ten mobil.
0: To mají DJové rádi.
2: To miluju, já to znám.
0: Jo, jo, lunch a legendární hit.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Informace z hlasovek z aplikace Rádia Kis.
2: Dávejte si pozor, kdo jedete z Liberce, směr Hejnice, Bílý potok, je tam pod Oldřichovským sedlem dole, pod zatáčkama, dole pod kopcem. Nehoda, dvou aut, jsou tam sražený, už tam jsou hasiči.
3: Chtěla bych nahlásit nebo informovat vás o nehodě v Hranicích na třídě Československé armády. Jsou tam dvě auta v sobě.
4: Pozor na průtahu z Varu do Chebu. U výjezdu ze Sokolova bouračka, na místě hasiči i policajti.
5: A v Hradci Králové řeší nehodu na pražské třídě.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
6: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
7: Já jsem se asi vrátila o 30 let zpátky. Jedna písnička lepší než druhá.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
8: Moji cestující jsou tak vysmátí, že se pak do té práce opravdu těší, a to díky vám.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
9: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
10: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu, dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportál.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Z Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Venku dnes bude oblačno, místy polojasno až skoro jasno a ojediněle počítejme s přeháňkami nebo s bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 32, na jihovýchodě až na 36 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Automobilky opakovaně upozorňují, že i v Česku stále jezdí auta s airbagem od japonské firmy Takata, který může způsobit i smrt. Na svolávací akce, které vyhlašují, nedorazily tisíce majitelů vozů. Svaz dovozců aut upozorňuje, že řada z nich je i kvůli slabinám v databázi ministerstva dopravy nedohledatelná. Nově by na svolávací akce mohly upozorňovat i stanice technické kontroly. Peruánský volební úřad zveřejnil konečné výsledky prezidentských voleb, ve kterých zvítězila pravicová kandidátka Fujimori. Nad svým levicovým soupeřem Robertem Sanchezem vyhrála o přibližně 50 tisíc z více než 19 milionů sečtených hlasů. Fujimori uvedla, že vyčká na oficiální vyhlášení vítěze, zatímco Sanchez výsledek odmítá uznat a žádá zrušení hlasů odevzdaných v zahraničí. A teď zpátky domů.
2: Národní památkový ústav kritizuje postup města Plzně při rekonstrukci náměstí Republiky. Vadí mu úprava historických kamenných desek dlažby ořezem ze spodu a ze stran, což považuje za svévolné ničení kulturně historické památky. Město argumentuje větším komfortem pro chodce.
1: Sport. Na srpnovém mistrovství Evropy v Paříži bude startovat 12 plavců v čele s Barborou Sémanovou. Ta bude obhajovat tituly na tratích 100 a 200 metrů volný způsob. Na stříbro z kraulařské stovky bude moci navázat Barbora Janíčková a na bronz z motýlkářského sprintu Daniel Gracík. Za námi jsou zprávy z domova, ze světa i ze sportu a pokračuje ranní Kiss.
3: Děkujeme, Terko, a připravená je letně naladěná Alexia.
0: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: pravé prázdninové ráno. Víkend definitivně za námi. Patrik už snad všechno stačil sklidit po jeho svatbě.
1: Cashby.
0: Co nějaký škody nahlášený byly, nebyly?
1: Škody ne, jenom myslím, že všechno v pohodě.
0: Tak jo, ty střešní tašky po těch hasičích, co to tam kropili, to přežilo.
1: Vy to umyli kluci naopak.
2: No to je pravda, to bylo vidět, jak to padalo dolů.
0: I Michal Kavalčík včera dopoledne vzpomínal na tou svatbu.
3: Co vy jste zažili na svatbě a říkali jste si, že vás už taky nic nepřekvapí?
1: To je jo.
2: Já když jsem viděla Michala Kavalčíka v sudu, jak ho mejou šamponem.
0: Nejlepší historky, na ty bude čas. Dáme si je za chvilku tady na Kisu.

0: Patriku, ty jsi měl o víkendu svatbu a kdyby si měl vypíchnout jednu jedinou věc ze své svatby, na kterou nikdy nezapomeneš, co by to bylo?
1: Naprosto přesně vím. Ten moment, když jsem poprvé uviděl nevěstu, teď už svoji ženu s tatínkem v těch svatebních šatech a přitom hrála písnička Bittersweet Symphony ještě s houslema, tak na to nikdy nezapomenu, mě se pak spustily slzy a už to teklo.
0: No, neboj se, Patriku, já jsem byla v pohodě, dokud jsem se právě na tebe nepodívala, jak jsi byl na měko, se ti spustily slzy a já tam začala řvát s tebou, buď v klidu.
2: Nebojte, taky jsem v tom byl s váma. Ale já měl brejle, tak to nikdo neviděl. Hej, chytře ty, chytře.
3: Neuvěřitelné historky, zážitky ze svatby, ať už jste byli účastníkem, ať už jste možná byli i nejdříve snoubenci a pak novomanželé, prostě něco, co vás jako fakt úplně dostalo.
2: Včerejší top odpovědi.
4: My jsme si na svatbu objednali krásného čuníka. No a když jsme ten den si pro toho čuníka, den té svatby, přijeli, tak nám oznámili, že našeho čuníka nemají. No. Tak jsme nabrali 8 kilo krkovice a museli jsme to zvládnout takhle.
5: Ale na mojí svatbě se samozřejmě tancovalo, pustila se písnička, trejda roztáhl ruce, manželka proti němu vyběhla jakože zvedačka, no a on jak byl najetej, tak jí zvedl a ona spadla a rovnou na hlavu.
6: My jsme mým rodičům jsme řekli noc před svatbou, že to bereme a tchýni jsme nemluvili, že jde na představení od švagrový dcerky do školky, že to mají na náměstí, tak jsme se tam zčuchli. Po 10 minutách se všimla, že mám bílý šaty, říkám, a máte sebou občanku? A ona, no mám, proč? No já jenom, že jdete jako svědek na svatbu.
3: Tady je dnešní výherní hlasovka.
7: Tak já mám příhodu veselou, neveselou ze svatby, kdy pán vyhlásil soutěž dones něco a řekl dones tchýni. Tak pán běžel, vzal tchýni, utíkal s ní, jenomže to byla taková stará 80-letá 40-kilová babička a jak běžel, tak zakopl, no a byť nechtěl, vyhrál, ale tchýni do cíle dohodil.
3: Doufám, že teda 40-kilová babička to přežila.

0: Facebooku Rádia Kiss. Soutěžíme s aplikací Kapka, díky který si můžete vychutnat svoji oblíbenou kávu v partnerských kavárnách po celé České republice.
1: Soutěž probíhá do pátku do 18. hodiny, tak se tam běžte do ní zapojit. Rádio Kiss.

0: To musí být bez tak skvělý, narodit se 30. června a slavit narozeniny před prázdninama. Začaly ti prázdniny a slavíš narozky, to je naprosto skvělý.
1: Ne, není.
2: Ty, to není dobrý.
1: Proč?
2: Není.
1: Já mám narozeniny o prázdninách a vždycky mě štvalo, že nikdy nemůžu slavit narozeniny ve škole. Vždycky se tam rozdávají bonbony a tak dále a já jsem o to vždycky přišla.
0: Ale jako dospělá potom můžeš udělat nějaký hezký letní mejdánek.
2: Jo to jo, ale teď si vem, přineseš blbou známku a myslíš si, že jako všichni tě budou vítat doma. Paráda, no, tady máš dárek narozkám.
3: To mě nenapadlo.
2: Asi ne, kdo má oslavu dneska narozeniny?
0: Dneska velkou oslavu určitě bude mít americký boxer Mike Tyson, ten slaví 60. Legendární český herec Ivan Trojan slaví 62 let a Michal Malátný, frontman kapely Činasky, má 56. narozeniny.
2: Dáme si je!
1: Dáme!
2: Na další festivalové léto!
0: Krásný!
2: Možná na ně někam vyrazíte, tak si je moc užijte. Čina.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: To bylo krásný dát si činasky takhle hned po ránu. Ale teď se musíme podívat na silnice. Bouralo se na dálnici D1 na 31. kilometru ve směru do Prahy, pak taky na dálnici D11 na 31. kilometru taky ve směru do Prahy. A co tam máme dál?
2: Verčoho.
3: Pozor na průtahu z Varu do Chebu. U výjezdu ze Sokolova bouračka, na místě hasiči i policajti, tak opatrně.
2: Nehoda taky v Toužimi v ulici Plzeňská.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Park. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Radio Kiss. Počasí.
2: Venku dnes bude oblačno, místy polojasno až skoro jasno a ojediněle počítejme s přeháňkami nebo s bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 32, na jihovýchodě až na 36 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Letošní sezóna je teprve na začátku a vodní záchranáři od jejího zahájení evidují už desítky výjezdů. Nejčastěji vyráží ke kolapsům lidí, drobným zraněním nebo alergickým reakcím. Jen na slapech měli od začátku června 54 zásahů. Dorůstání končetin a orgánů u savců není možné. Z omylu vědce vyvedl experiment amerického týmu, který dokázal u myši vyburcovat tělní buňky natolik, že jim na místě chybějícího prstu narostl nový. Lékaři si od objevu slibují, že v budoucnu bude možné i u lidí dorůstání celých končetin nebo některých orgánů. Výzkum byl publikován v prestižním americkém časopisu Nature.
0: Sport.
2: Němečtí fotbalisté na mistrovství světa překvapivě vypadli v úvodním vyřazovacím kole. Paraguayi podlehli na penalty 3-4. Maročtí fotbalisté v prvním kole play-off porazili Nizozemsko po remíze 1-1 na penalty 3-2 a Brazilci v úvodním kole zdolali po obratu 2-1 Japonsko. To byly nejnovější zprávy na Kisu a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Opravdu je to výhra narodit se 30. června, kdy se většinou rozdává vysvědčení, když víme, že už o děti dávno v rukách mají. No, pravdou je, že se nám ozval Honza a je mnohem horší den na to narodit se, než právě 30. června.
1: Čau lidi, já vám do toho nechci kecat, ale mít narozeniny dneska je úplně v pohodě. Představte si, že máte jako já 31. srpna a co máte jako největší dárek a zítra šup do školy hajzlíků. Čau čau, mějte se.
2: Takže dostáváš aktovku k narozeninám, sešity. Ne. No ale tak zase... Dejme tomu, že dneska 30. června, kromě toho, že máme některý oslavence, tak se slaví i nějaký dny. Už jsme zmínili, že dneska je den sociálních médií.
3: Zároveň je dnes také den ozbrojených sil České republiky.
2: A pozor, něco pro dámy. Národní den outfitu.
0: Tak nejenom pro dámy, že jo?
2: To je pravda.
0: Pánové, podpatky pěkně dneska povinně hrděje nosit a vyrazit do ulic.
4: Proč?
0: Proč ne?
4: A proč bych to dělal?
0: No, protože to je výsada mužů tohle. Podpatky to je něco, co tady bylo mnohem dříve, než je ženy začaly nosit.
2: Ale to je pravda. A taky růžová byla původně barva chlapů.
0: Ha!
4: Já vím, že se blíží 8:45, jo, ale nechcete být mín vokatý.
2: A nechceš si to vyhledat třeba?
4: Nechci.
2: No tak si musíš počkat na 8:45.
0: Patriku, podpatky a tancuj. Jdeme na to.

0: Hele, tak jo, víte co, vy dva podpadkové, růžováci, no ví co ještě. Já vím, že je sice ještě čas na vyhlášení ranní kachny, ale pojďme do toho rovnou. Mě to fakt zajímá, jako jestli tohle je pravda.
1: Takže zavolejte 210.
2: 323.
1: 323. A vyhrajte rádiový balíček od Kisu. Yeah.

0: Ranního kysu.
1: I o prázdninách soutěžíme o balíček ranního kysu, ale zadarmo to nebude. Musíte odhalit, co bylo ranní kachnou. A o to se pokusí Petr. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím vás, kysáci.
1: Nazdar. Peťo, tak mi řekni, co si myslíš, že dneska nebyla pravda?
2: Ale myslím si, že to zaznělo ve zprávách před chviličkou, že v Americe vyvinuli lék na dorůst končetin a orgánů.
1: Takže to říkala Terka Jandová.
2: Přesně tak.
1: No, je pravda, že Terka od nás dneska neměla zadanou žádnou kachnu.
3: Snažím se tedy googlovat, zdali existuje něco takového. Byť jako v přírodě to existuje, že ano. Že dorostou některé části těla. U lidí to nemáme.
1: Já vím u ještěrek, že jim dorůstají ocásky.
3: Ano, ano. Ty jsi mi trhala, viď, taky.
1: Ne, jako malé dítě. Ne.
3: Ale je pravdou to, co si Míšo říkala. My jsme nedali za úkol Terce dneska kachnit. Ano. Takže se to bude zakládat napravdě. Promiň, Peťo, ty jsi čekal, ale nevyšlo to.
2: Na to vás slyšela.
1: My tebe taky.
3: Měj se hezký
2: den.
3: Děkuji.
1: Ahoj a hezký léto.
3: Ahoj.
2: Díky, on taky, ahoj.
3: Škoda, nevadí, dáme šanci někomu dalšímu.
4: Radio Kiss, kdo pak se nám dovolal?
5: Ahoj, tady Jana.
4: Jani, povídej, co je podle tebe kachna?
5: No, jestli to nebudou ty růžový oblečení, jak se nosilo.
3: Že muži původně nosili růžové oblečení?
5: Ano.
1: Tak teď se podržte. Růžová byla až do počátku 20. století vnímána jako maskulinní barva, jelikož vznikla z červený a byla považována za její odvozeninu. Takže tahle zpráva nebyla kachna.
5: Tak to nevadí.
3: Jo, a jak co to mělo společnost s těmi muži? To jsme říkali, nebo ne?
1: Že je to maskulinní barva, protože vlastně červená barva byla, to jsem neřekla, pardon, byla taková válečnická, bojovná a ta růžová byla její odvozenina. Yes. Děkuju za upřesnění.
3: Pohoda. Joni, ale děkujem, měj se hezky.
5: Taky.
3: Ahoj. Ahoj. Takže poslední šance, jinak nedostanete rádiový balíček. Radio Kiss, kdo tam?
6: Ahoj, tady Aleš.
3: Čau Aleši, co je ranní kachna?
6: No, já si myslím, že dneska ranní kachna nebyla.
3: No počkej, co ty podpatky, které nosili původně chlapy?
6: Tak nosili aj kopujové, ne?
3: No! Podpatky nevznikly jako módní doplněk pro ženy. Původně je nosili muži, konkrétně perští jezdci, kteří pomáhali udržet nohy ve třmenech při jízdě na koni. Takže si velice blízko. Totiž pravda, ano, původně opravdu chlapi nosili podpatky. Teprve v průběhu 18. století se postupně přesunuli hlavně do dámské módy. Vyhráváš rádiový balíček, kamaráde.
6: Tak jo, děkuju, super.
3: Je to tvoje. Hezký den. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Bude 9 hodin dopoledne, jak to bude probíhat následující minuty a hodiny tady ve vysílání Rádia Kiss. Míšo, ty to zvládneš, prosím, do 10.
1: To víte,
0: hodiny.
1: Že jo.
0: Pojedeš takovou single jízdu, i když k tobě se Simča Míková připojí díky tomu, že pozvete na jednu krásnou víkendovou záležitost.
1: Ano, budeme takový all the single ladies.
0: My s Patrikem pojedeme chystat ty smutné věci, vyzvednout květinu a odvést aparaturu do Příbramy, protože bychom rádi přenesli zvuk z obřadní síně ven. Je otázkou, kolik vás přijede, tak se pokusíme zvuk přenést, abyste slyšeli to, co se v obřadní síni bude odehrávat.
1: To je právě to.

0: vyrážíte tím směrem, zvažte to, jestli je to nutné, opravdu bude to tam maličkatý, ani my sami nevíme, do čeho jedeme. A kdybyste se s Barčou chtěli rozloučit, tak i tady v éteru v jednu hodinu se s ní budeme loučit tak po svém.
1: Jo, to je pravda. Bohužel nás opustila Barča Tlučořová 22. června, dneska je rozloučení v jednu hodinu v Příbrami a tak jsme mysleli i na vás a něco připravili. Takže pokud budete mít chvilku klidu, chtěli byste se s Barčou sami se sebou v sobě tak nějak hezky rozloučit, vzpomenout si na ní, tak věříme tomu, že to, co jsme pro vás připravili na jednu hodinu, co tady bude ke slyšení na Rádiu Kiss, tak vám to jenom pomůže. Takže se držme a buď se uvidíme v Příbrami, a nebo uslyšíme v jednu hodinu tady na Kisu.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Je 8 hodin 54 minut a připomínáme nehodu na dálnici D11 na 31. kilometru ve směru do Prahy. Na Kladensku na silnici 16 u Hopšovic se srazila 3 auta a ještě se bouralo v Brně v Sokolově ulici.

0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu. Rádio Kiss počasí.
1: Venku máme oblačno, místy polojasno až skoro jasno a počítejme s přeháňkami nebo s bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 32, na jihovýchodě až na 36 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Vypadají jako roztomilý asijský knedlíček v plastovém košíku, děti je rády mačkají a díky sociálním sítím se z nich stal hit. Podobné squishy dumplingy se dají v Česku koupit v různých malých obchodech nebo večerkách za pár korun. Britské úřady ale před levnými napodobeninami populární hračky důrazně varují, a to kvůli nebezpečným chemikáliím. Vnější vrstva obsahovala 20 mg benzenu na kilogram. Limit v Británii, stejně jako v Evropské unii, a Česku je přitom 5 mg. Naměřená hodnota tak byla čtyřnásobná. Vysoké teploty se v Evropě za poslední týden vyžádaly přes 1000 lidských životů, tvrdí to ředitel Světové zdravotnické organizace. Starý kontinent se podle něj otepluje rychleji než zbytek světa a extrémnímu horku jsou tak vystaveny desítky milionů lidí. A teď zpátky domů.
2: Léto bude na státních památkách v Libereckém kraji nabité. Hrady a zámky připravily desítky akcí. Chybět nebudou šermířská vystoupení, koncerty, divadelní představení ani večerní prohlídky. Společným vrcholem sezóny bude Hradozámecká noc, která se uskuteční 22. srpna na většině památek.
0: Sport.
1: Rozehrávač Tomáš Satoranský ani pivot Jan Veselý z Barcelony českou basketbalovou reprezentaci na zápasy kvalifikace mistrovství světa v pátek ve Stockholmu proti Švédsku a v pondělí v Brně proti Estonsku nedoplní. Satoranskému nedovolí účast na závěr skupiny H zdravotní stav. Veselý už v květnu oznámil, že po sezóně ukončí kariéru a na boj o šampionát v Kataru se necítí. Zprávy v 9 jsou za námi a pokračuje Ranní Kiss s Míšou, Romanem a Patrikem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Ahoj kysáci, možná o prázdninách vyrazíte někam za sportem a je fakt, že Češi jsou hodně sportovní národ, i co se týká fandění. Asi nejvíc se u nás mluví o hokeji a o fotbalu samozřejmě, ale je i plno dalších sportů, které třeba nejsou tolik tradiční, ale máme v nich i svoje český zástupce. A o jednom takovém sportu ví víc naše kolegyně Simča Míková. Ahoj Simčo, na co bys ráda pozvala posluchače Rádia Kiss?
1: Ahoj kysáci, moc ráda bych vás pozvala na mistrovství Evropy v cheerleadingu, které se bude konat 3. až 5. července v O2 Univerzu v Praze. Bude to neskutečná show, uvidíte spoustu adrenalinu, emocí, živý lidský pyramidy, akrobacii, ve vzduchu i na zemi. No prostě, bude to fakt stát za to.
0: A jestli vás zajímá, jak takové mistrovství probíhá, v téhle hodině se dozvíte to nejdůležitější.

0: Dobré ráno, kysáci, nebo teda už spíš dopoledne, protože je 9 hodin 13 minut a my se bavíme o cheerleadingu. A proč? Protože 3. až 5. července bude v O2 Univerzu probíhat mistrovství Evropy v cheerleadingu. A jestli jste o tomhle sportu nikdy nic neslyšeli, nic z toho nedělejte, je fakt, že ani já sama jsem moc o tomhle tom sportu nevěděla, dokud jsem nedostala tu příležitost, že jsem moderovala na jedné akci, kde právě byly cheerleadingové soutěže a tam jsem teprve poznala, jak náročný sport to je. Ale moc se u nás v České republice o tomhle sportu nemluví. A Simčo, ptám se tě proč?
1: Jsem moc ráda, že o tom právě teď mluvíme, protože i díky tomu, že jsem tady s vámi, se o cheerleadingu povědomí trošku rozšiřuje. Takže děkuji vám za tuhle možnost, že můžeme kysákům přiblížit tenhle krásný sport. A je nás tady v Česku okolo 3000 cheerleaders, což není úplně málo. Takže věřím tomu, že nějaký 10 000 lidí o tom sportu vědí. Ale když o tom budou vědět miliony, bude to samozřejmě mnohem lepší.
0: To je pravda. A jak si vlastně Česká republika v cheerleadingu vede?
1: Česká republika si v cheerleadingu vede dost dobře. Letošní rok se nám povedlo z mistrovství světa, které se konalo v dubnu v Americe, přivést zlatou medaili v kategorii All Girl Elite a taky stříbrnou medaili v kategorii Youth Median, což jsou dvě velmi obsazené, velmi plné divize a musím říct, že bylo strašně skvělý vidět ty české holky stát tam na tom pódiu a cítila jsem fakt hrdost, jak jsme ten sport posunuli úplně do jiných výšin.
0: Není se čemu divit a budeme držet pěsti, aby 3. až 5. července to dobře dopadlo. A pokud vás tenhle sport zajímá, poslouchejte Radio Kiss, protože se o něm ještě pobavíme. Pa, pa,

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: a Českou republiku čeká další velká sportovní výzva, protože už brzy začne mistrovství Evropy v cheerleadingu. A Simča Míková, kterou někteří znáte z nočních juboxů, kde občas moderuje, je jedna z těch, která o tomhle sportu ví hodně, protože ona sama v minulosti závodně cheerleading dělala. Simčo, připomeň nám, kde a kdy to vypukne.
1: Mistrovství Evropy se odehraje v O2 Univerzu od 3. do 5. července.
0: Hodně lidí si při slově cheerleading vybaví roztleskávačky s těma třásněma, ale ono je to dneska už trochu jinak, viď?
1: Cheerleading opravdu začal tím, že se kluby navzájem povzbuzovali, nebo že fanoušci povzbuzovali ten tým, aby mu to šlo líp. Ale dneska už jsou to dvě různé disciplíny. Existuje i tenhle v uvozovkách fandící cheerleading, byť u nás velmi málo, ale občas ho můžete třeba vidět na hokeji. A potom je druhá část, a to je soutěžní cheerleading závodní, a to je ta podle mě dynamičtější, zábavnější, atraktivnější forma, která je podobná sportovní gymnastice trošku, protože tam se hodně lítá do vzduchu, hodně se dělají salta, různý akrobacie a tak dále. Takže v tom je asi největší rozdíl, ale přešlo to od toho základu, fandění, k tomu, že to je olympijský sport.
0: Simčo, moc děkujem, že jsi se mnou takhle pokecala a že jsi nám hlavně ten cheerleading přiblížila. A kdyby si kysáci chtěli najít nějaký informace a třeba jít naše závodníky podpořit, tak kde najdou info?
1: Když si zadáte mistrovství Evropy v cheerleadingu, věřím, že vám něco vyběhne v prohlížeči, a kdyby náhodou ne, tak můžete dát icueuropeans2026.com a tam jsou úplně všechny informace, včetně odkazů na vstupenky, které koupíte na Ticketportálu a Ticketmasters.
0: Tohle byla naše parťačka Simča Míková, která na mistrovství určitě bude, a my zase budeme našim českým cheerleaders držet pěsti, ať na mistrovství získají zlato.

0: Nazdar Míšo.
1: Nazdar Míšo.
0: Dneska máme takovou Míšovou předávku.
1: Ano, ano, koupila jsi Míšovi Míšu?
0: Míšu ne, ale jestli chceš, tak umím dobrý míšařezy.
1: Cože, ty to umíš?
0: No jasně, výborný, aha. Mám recept od mojí maminky.
1: A umíš Míša Krtek?
0: Míša koho?
1: Krtek.
0: Míša Krtek?
1: No, Krtkův Míšův dort.
0: A to je jaký?
1: No to je Krtkův, ale je to pro Míšu.
0: To jsi jako pojmenoval svůj vlastní dort.
1: No tak ježišmarja, no tak máme Krtkův dort, tak to bude Míšův Krtkův dort, no.
0: Ale jako já bych zůstala u těch míšařezů. Ty jsou
1: jo,
0: legenda.
1: Ty jsou taky dobrý.
0: Jednou jsem udělala celý plech a donesla jsem to sem do rádia.
1: A
0: potom se zaprášilo.
1: Já mám pocit, že na mě už totiž nezbylo, že vy jste to tady snědli tak nějak jako do té desáté.
0: Počkej, že bych ti nedala.
1: Ne, ještě jsi mi nedala. Ne.
0: Michael.
1: Ne, no ty míšařezy samozřejmě, ježišmarja.
0: Musíš doříkávat
1: ty takhle.
0: Věci.
1: Jo, celá věta, dobře.
0: Ano.
1: Tak máš za úkol příští týden Míšovi udělat Míša řezy.
0: Dobře, udělám ti nějaký Míša řezy a ty uděláš pro mě, co?
1: A my se teďka jdeme po desáté řezat, jo?
0: Počkej, co uděláš ty pro mě?
1: Tobě udělám nejlepší Fobo polívku.
0: Dobře, tak jo, no? A pojmenuješ jí Míša Fobo.
1: Ano, Míša Větnam Fobo a jedem.
0: Tak jo, Michael, vysílání ahoj. Je tvoje, ahoj.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak kde pak dneska začneme? Tady jedna mimořádka, dobrá zpráva, D6, 133. kilometr ve směru na Cheb mezi exitem 133 Sokolov a exit 136 Březová, tak provoz je plně obnoven, je to bez omezení a kolony se rozjíždějí. Pak tady máme dvě hlasovky od vás.
2: Čau kysáci, kdo jedete po sedmice, silnice číslo 7, směr Louny, tak to tady stojí, já osobně stojím už 45 minut před Letouší a za mnou už je fronta jak blázen. Takže kdo můžete, tak se tomu nějakým způsobem vyhněte. Čau.
1: Louny volali Louny.
3: Ahoj, jízda Pelhřimov, Humpolec, nájezd na dálnici D1, katastrofa, čeká se, je to fakt dlouhý, doporučuju vzít to přes Mrákotín. A víte co? Je tam pán, točí tam skvělou zmrzlinu a dělá parádní expreso. Doporučuju, jeďte přes Mrákotín a dejte si točenou zmrzlinu.
1: Točenou a espresso. Tak jo, prosím vás, točená a espresso a potkáme se všichni na toaletě.

0: Kissparada. Kissparada. Kissparada. Hlasuj pro nové hity Kissparády Rádia Kiss.
1: www.kiss.cz. Kissparáda.
0: Kissparáda. Kissparádu s DJem Basslickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
2: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu, dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportal.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Venku máme oblačno, místy polojasno až skoro jasno a počítejme s přeháňkami nebo s bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 32, na jihovýchodě až na 36 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Poslanci mají ve druhém čtení projednat návrh na zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by se částka zvýšila ze 700 na 800 tisíc korun. Podle vládního návrhu by se změna měla týkat dětí narozených nebo převzatých do trvalé péče po nabytí účinnosti zákona, tedy od začátku příštího roku. Boom umělé inteligence zvyšuje poptávku po paměťových čipech. Jihokorejská vláda tak ve spolupráci se soukromými firmami oznámila ambiciózní plán na 3 megaprojekty za 576 miliard dolarů. Země vybuduje nová výrobní centra, aby udržela konkurenceschopnost. Investice svědčí o snaze zajistit národní bezpečnost a udržet vedoucí postavení v oblasti právě paměťových čipů. A teď zpátky domů.
6: Národní památkový ústav kritizuje postup města Plzně při rekonstrukci náměstí Republiky. Vadí mu úprava historických kamenných desek dlažby ořezem ze spodu a ze stran, což považuje za svévolné ničení kulturně historické památky. Město argumentuje větším komfortem pro chodce.
5: Sport. Do Wimbledonu dnes vstoupí zbývajících 8 českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek. Za námi jsou zprávy v 10 hodin a teď už začíná dopolední Kiss.
7: Taky jste čekali a nezaprší a nezaprší a nezaprší. No tak snad se dočkáme dneska. Krásné dopoledne v úterý.
4: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: Jedna, dvě, tři a jdeme na to. Dámy a pánové, přeju vám pohodový den, hlavně pohodové úterý. Dneska poslední den v měsíci červnu. Ono už jako ty prázdniny začaly dětem někde v pátek po 10. nebo po 11. hodině, ale zítra to tak nějak jako oficiálně už propukne. 2 měsíce prázdnin. Někdo mi tady poslal takovou SMSku. Michael, jestli pak to víš, že od zítřka to bude 61 dnů do začátku školního roku. No, se mnou to samozřejmě ani nehlo, jo, protože já už nejsem studentem, už vůbec ne školákem, ale jako je to šílené, když si uvědomíte, že máte jenom 61 dnů na to si nějak odpočinout od té školy, vypnout, odjet někam na vodu, můj syn byl teďka na raftech, sjížděli tam krásně kolem Českého Krumlova. Je, to byly nádherná videa. Tak já zdravím všechny vodáky, všechny, kteří jste někam vyrazili, ať už jste autem, na kole, pěšky, na lanovce, no prostě jakkoliv. Kiss vám hraje, dáme si Tiesto a za chviličku dnešní balíček Rádia Kiss. A téma už mám.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádio Kiss.

0: No ale ciky z každé ráno, je tam ten náš Michael, kámo. 10 až 14, ještě brzo na pivo. Dopolední show, to je lepší palivo.
1: A dovolím si to slovíčko palivo tady půjčit hned do dnešního dopoledního kysu. Krásné úterní dopoledne, kysáci, dneska má svátek Šárka, všechno nejlepší, 30. června. A slovo palivo pro někoho z nás je třeba i energy drink. Energetický drink, energizer a tak dále, znáte to. Red Bull, tamto, tamto, tamto, vlevo, vpravo, dneska vlastně skoro každý pivovar má svůj energický drink. Energetický, energický, že jo? Ne, energetický, to by asi byl hodně nabité, v tom by byly možná baterky. No prostě energetiáky, jo? A chystá se zákon a podle nejnovější studie asi pětina českých školáků ve věku 11 až 15 let pije energetické nápoje alespoň jednou až dvakrát týdně, což představuje asi 70 tisíc dětí. Podle ministra zdravotnictví by mohla být věková hranice 16 let minimálním přijatelným standardem při ochraně zdraví dětí. Však to zdáte, jdete kolem lavičky, tam sedí nějaký borec, který má tak 11-12 let a pic a už to tam do sebe lije. A borůvka a příchuť mango a už to jede. A ještě odpoledne si dáme další energeťák. Co by na to? Dát to opravdu od 16 let? Nebo to zakázat úplně normálně jako alkohol? Dáme to až od 18 let, abychom si neničili játra, slezinu, plíce, já nevím, na co. Všechno to má vliv. Je v tom 20 kostek cukru. Když k tomu ještě dáte 2-3 kafíčka, no tak asi víte, co to udělá. Tak pojďte, jestli máte naši apku, tlačítko soutěž a pojďme tak nějak zjistit, co vy na to, rodičové a ti starší, kteří už teda můžete energetiáky. Zakázat, nezakázat, nechat to, neřešit, řešit, zpřísnit, nespřísnit, no. Tak posílejte hlasovky a já si dám pohár čisté vody.

0: Posloucháte Radio Kiss a dnešní balíček je o energeťácích. Příliš mnoho dětí 11 až 15 let pije energy drinky. Zakázat, nezakázat. Povolit od 16, nepovolit. Zakázat to úplně až od 18. Jak to vidíte? Vy máme tady první hlasovky a první klučina šel na to Šibalsky.
1: Zdar Michaele, tak do 16 let bych to určitě ty energetický nápoje zakázal. A po 35. bych to rozdával u vstupu do práce místo píchaček. Tak čau.
0: Jo, představ si, jak bych u té píchačky, víš, by každej dostal. Představ si, kolik by to stálo takovou firmu, která denně tam přijde třeba 2000 zaměstnanců, by asi brzo zkrachovali, ne?
2: Čau, mají klíku, tak za mě bych to zrušila, dala bych to od 18, ať to má každý na svoji zodpovědnost, ale v naší republice jsou ty zákony úplně jedno. Můžeš říkat, nepijte to, můžeš říkat, nenechávejte děti v autě, psi v autě, můžeš říkat, neskákejte do vody, když jste rozehřátí, a stejně to ti lidi dělají, takže jestli nějaký zákon bude nebo nebude, si myslím, že je úplně jedno. Tak krásný den všem, čau Léňa.
0: No jo, ale zase znáš to, přijdeš do té trafiky, že jo, vypadáš na 12, no tak ti ten energy drink neprodaj, jo. Cigarety taky, občanka, naschle, jo, alkohol, občanka, naschle. No, další hlasovky za chvilku.
3: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
4: Prázdniny jsou tady.
3: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do Kissu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: úterním dopoledním balíčku se vás tady ptáme, díky naší apce Tlačítko soutěž, můžete poslat hlasovku. Zdali je pro vás dobrý nápad, že by energy drinky byly díky nějakému novému zákonu až od 16 let, jo? To by byl ten minimální věk. Podle nejnovějších dat totiž pětina českých školáků ve věku 11 až 15 let pije energetické nápoje alespoň jednou týdně, což představuje asi 70 tisíc dětí. Chodí zajímavé hlasovky. Václav to vidí takhle.
1: Čau, Michale. Když to zakážou, tak stejně to dopadne, jak my, když jsme byli mladí. My jsme chtěli pivo, tak jsme poslali starší kluky, aby nám šli koupit to pivo. Takže se stejně nic nevyřeší, bude to úplně stejný. Zakázat to můžou, zakázaný chutná nejlíp, znáš to. Čau, Václav.
0: Tak jo, jako znáš to, vždycky, kdo si chtěl někdo koupit cigára, tak stejně poprosil dospěláka. Ale myslím si, že by k tomu ta cesta byla trošku trnitější. Zbyněk.
2: Já si myslím, že určitě zakázat. A třeba i od těch 18 let, proč by to měli děti být tady toto. Místo toho, aby seděli na lavičkách a popíjeli energetiáky, by se měli věnovat sportu, aktivitám a podobně, tak jak jsme to dělávali my. A ne vysedávat a lenošit, protože takhle oni sedí u počítače, na lavičkách, pijou energetiáky a maximálně co, tak tloustnou. Jo, takže za mě si myslím zakázat.
0: Ozval se Fáboš, který trénuje mládež.
3: Ahoj, Michale. Jelikož trénuju mládež ve věku dorostů a pracuju i s menšíma dětma, tak říkám, že to je blbost. 18 let, do té doby bych jim to neprodal. Ničím to totálně zdraví. A hlavně jsem si myslel, že jim to něco trošku aspoň dá. Nedá jim to vůbec nic, maximálně cukr, že trošku energie, ale to, když se mu hroznový cukr, tak udělají líp. Čus, Fáboš.
0: Tak my víme, že energetiáky můžete koupit 0,33, pak máte i půl litrové. Já jsem tady zjistil, že půl litru běžného energy drinku obsahuje přibližně 50 až 57 gramů cukru. To je 13 až 14 kostek cukru. Některé sladší varianty, nebudu říkat značku, ty se dostanou až na 80 gramů cukru, což je 20 až 21 kostek cukru. Ty kokos.
4: Čím, Michael, je Honza. Já si pamatuju, jak jsi to jako mladě se lemptal. Několik nocí jsem díky tomu i nespal. Já bych to klidně zakázal úplně. Ale fakt úplně z trhu. A jsme lidi přišli na normální, pořádný kafe. Turka latte, to je jedno, ale prostě pořádný kafe.
0: Turek! Jedině Turek! Myslím teda to kafíčko. Zdravím maminku a kdo si dává teďka Turka? Dobrou chuť.
5: Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: V úterním dopoledním kysu se tady dneska bavíme o nápojích, které nás mají nakopnout, když už jsme s našimi silami úplně někde na dně. Někdo zvolí kávu, někdo dvojitý espresso, někdo cappuccino, někdo big latte a někdo sáhne po energy drinku. Někdo 0,33, někdo půl litr, viděl jsem litrovýho Red Bulla a to jsem fakt, byl to asi teda nějaký reklamní předmět, ale to jsem si říkal, co by se mi stalo, kdybych tohle vypil. Chystá se nový zákon, možná od 16 let by si děti mohly koupit energeťák. Co na to Anty, jak to vidí?
1: Michael, zdravím. Tak rozhodně postavit to na úroveň alkoholu, takže od 18 let a bude to tak nejlepší. Není možný, že sedí na zastávce malej školák, kde je aktovka větší jak on a má v ruce půl litr energetického nápoje, to je prostě špatně. Mějte se, čau.
0: Ano, to je častý pohled, když také jedu kolem nějaké zastávky. Honza to vidí takhle.
2: Čau, Michale, jako těžko říct. Ty děcka si k tomu vždycky najdou cestu, ať už přes staršího kamaráda, nebo přes večerky, které na to dlabou, jo. Takže, jako, zatím bych to nechal tak, jak to je, a ten zákon vypiloval tak, aby to prostě bylo neprůstřelný. A jako strašák pro všechny, kdo to poruší.
0: No, neprůstřelný, znáš to, jak to, jo, neprůstřelný. Co Šárka, všechno nejlepší k svátku.
3: Ahoj, Michale, tak já bych ty energeťáky dala úplně z prodeje pro všechny, protože je to prostě svinstvo a neměl by to nikdo pít. Nemám to ráda, protože to fakt jako všichni pijou na litry a nemělo by to tak být. Je to hnus. Tak jo, zdraví Šárka z Ústí, měj se hezky, pa.
0: Zdravíme do Ústí, já jsem se podíval na nějaké statistiky, stále více zemí omezuje nebo úplně zakazuje prodej energetických nápojů dětem a mladistvím. Důvodem není jenom cukr, ale hlavně kombinace vysokého obsahu kofeinu, cukru a dalších stimulantů, jako třeba taurinu. Současný světový trend je Polsko, zákaz do 18 let, Litva do 18 let, Lotyšsko, zákaz do 18 let, Maďarsko od roku 2025 nesmí být až od 18. V Norsku to můžou od 16, ve Španělsku od 16. No a zatím Německo, Francie a Itálie, tam celostátní zákaz zatím neplatí. Pak tady máme dalšího a to je Milan.
4: Čo, Michael, no tak ohledně těch nápojů, jo, to jednoznačně, jako, protože to, co je občas vidět, co to s tou omladinou dělá, to je šílený. A ono by to vůbec celkově chtělo přitvrdit. Nezlob se na mě, ale je to tak. Díky.
0: Chtělo by to přitvrdit. Já myslím, že bychom už mohli na vítěze, co? Balíček Rádia Kiss. A krásně to dneska shrnula. A k tomu posíláme i jeden energeťák bez cukru, zero cukr. Řekla to hezky Lucka. Lucko, gratulace.
5: Čus, Michale, víš co, tohle je hrozně těžký. Jestliže to děti vidějí u rodičů, který si to kupujou jakože velká ňamina, tak si to prostě ty děti budou chtít kupovat taky. Já osobně bych to dala určitě od 18 jako alkohol a cigarety a nevím co všechno. 16-letý děti ví stejně kulový, co jim to udělá, nemají rozum. Ono ne, že by ty 18-letý měli, když ho nemají ani dospělí. Čus.
0: Má pravdu ten chlapec?
6: Michal Kahalčík na Kisu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak jdeme mrknout na tu dopravu. Připomínám tlačítko Doprava v naší apce a můžete posílat. Tak co tady máme, kde se co děje? Silnice 15, Horní Řepčice, okres Litoměřice. Tam se potkal osobák s nákladákem, probíhá vyšetřování, zdržení do 10 minut. Obec Nevojice, to je 50, okres Vyškov, tam je osobák mimo vozovku. V ulici Akademická v Brně porouchané vozidlo, je tam odstavený osobák a ještě tady v Brništi, okres Česká Lípa, dvakrát osobák. Jinak to vypadá, že od vás žádná hlasovka a ne, ještě tady máme mimořádné hlášení, tak vydržte. D1, 265. kilometr ve směru na Ostravu. Je to úplně uzavřeno z důvodu prací na dálnici D55. Je uzavřená přímá výjezdová větev z D1 směr Ostrava plus nájezdová větev z D49 na D55 směr Břeclav a výjezdová větev z D55 směr Břeclav na D49. Děkujeme za tyhle zprávy, za malý okamžik, moudro dne a dáme si třeba Marka Korna.

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá
5: non-stop.
4: Radio Kiss počasí.
2: Venku máme oblačno, místy polojasno až skoro jasno a počítejme s přeháňkami nebo s bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 32, na jihovýchodě až na 36 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do 19. července, rozhodla o tom vláda. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej od 20. července k běžné praxi. Informovalo o tom ministerstvo financí. K regulaci vláda přistoupila kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dosud platné opatření počítalo s jejím ukončením na konci června. Bytovým domem v Monackém knížectví otřásl v pondělí večer silný výbuch, který zranil dva rodiče a jejich nezletilou dceru. Místní policie čin vyšetřuje jako teroristický útok. Zraněn byl jeden z nejbohatších Ukrajinců. Podle zástupců Monaka jde o první takový incident v historii země. A teď zpátky domů.
6: Léto bude na státních památkách v Libereckém kraji nabité. Hrady a zámky připravily desítky akcí. Chybět nebudou šermířská vystoupení, koncerty, divadelní představení ani večerní prohlídky. Společným vrcholem sezóny bude Hradozámecká noc, která se uskuteční 22. srpna na většině památek.
4: Sport.
2: Český obránce Radko Gudas zřejmě zase po třech letech oblékne dres Floridy Panthers. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu vytradoval práva na jeho podpis výměnou za podpisová práva Gýra, která naopak získal Anaheim. Velmi pravděpodobně to tak znamená, že 36-letý hokejista zůstane v zámoří. To byly zprávy v 11 hodin a s nimi Tereza Jandová.
7: Dneska je úterý 30. června, svátek má Šárka, tak pro všechny Šárky všechno nejlepší, držte se kočky.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss.

Po 11. hodině. Můžu vás teďka navnadit, že za malý okamžik si dáme dnešní moudro dne a v téhleté hodince do 12. se podíváme na takovou věc, o které jsem teda vůbec nevěděl. Vůbec jsem netušil, že podpatky, dámy a pánové a drzí kysáci, byly původně určené pro muže. Tak na to mrknem. Jo, a pokud teďka možná máte podpatky, tak byste si mohli zatrsat na tuhle pecku.

0: A je tady dnešní moudro dne. Dneska se podíváme na krásu češtiny, protože český jazyk, to je prostě pokladnice. Pokladnice nádherných slov, kysáci, a pokladnice krásných myšlenek. Tak mi dovolte dneska rozvinout slovo napíšeš.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Když napíšeš, že napíšeš, tak napiš a nepiš, že napíšeš, když nenapíšeš. To já, když napíšu, že napíšu, tak napíšu a nepíšu, že napíšu, když nenapíšu. Pa a napiš.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: váma je Kiss a já bych chtěl teďka hlavně pozdravit teda ženy, protože myslím si, že u žen je jasné, že aby vypadaly nádherně, krásně a ty nohy, aby se prodloužily, tak většina žen, si troufám říct, miluje podpatky. Ano, pokud si teda nevezmete takové ty jehly, kolikátky, devítky, desítky, dvanáctky, kdy potom vypadáte jako Eiffelovka a trošku to tam nahoře musíte vyrovnávat, abyste nespadli, tak mini nebo takové menší podpatky, vypadá to skvěle. K mému velkému překvapení jsem tady našel nejnovější studii, že podpatky byly původně kysáci určené pro muže. Nosili je už perští vojáci, aby měli při jízdě na koni větší stabilitu. Mám tady dokonce fotky. Král Ludvík XIV. Podpatky miloval. Dokonce nosil červené podrážky, které směla oblékat jenom šlechta. No, tak vidíte to. Původně to bylo určené pro muže, ale proslavili to až naše drahé ženy. Tak dámy, ať vám to sluší a ať se vám v těch podpatcích skvěle chodí.
1: Kiss, Radio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď. Na K.

Než nám odbije pravé poledne a zahrajeme vám něco dobrého k obědu, tak pojďme něco pro fajnšmekry a fanoušky Jay-Zho. Tenhle ten borec už má teda dávno vyděláno, ale určitě víte, že v poslední době, v posledních letech se roztrhl pytel na takových těch placených platformách s dokumenty z života zpěváků, tanečníků, herců a veme se to pěkně od kořene úplně od začátku a jde se až na konec kariéry. Ano, někdy to bývá barevné, někdy ty začátky jsou super, jde to nahoru, pak je tam tvrdý propad, ale pak třeba zase zpátky křivka nahoru. Já myslím, že u Jay-Zho ta křivka šla neustále z těch spodních hranic jenom a jenom a jenom nahoru. Jay-Z už letos na podzim dostane na HBO vlastní 8-dílnou dokumentární sérii. Provázet jí bude legendární producent Rick Rubin, se kterým rapper zavzpomíná na svou hudbu, kariéru i tvůrčí proces. Máme se prý těšit i na záběry, které nikdy nespatřily světlo světa. Má tam být i něco z home videa, má tam vystoupit i jeho Beyoncé. Osobně na ten dokument se těším, protože by mě velice zajímalo, zdali náhodou Jay-Z se aspoň v jednom díle zmíní o tom, jak si vypůjčil jednu krásnou pecku z ostravských Luhů a Hájů. Myslím, že to byl Ruda s Martinou Pártlovou. To jsem zvědav, jestli to tam přizná, že si tu písničku půjčil. No tak uvidíme na podzim. Radio Kiss.

0: nejlepší z trancové scény v éteru Rádia Kiss. Nejnovější tracky i legendární klasiky ze světa trancu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ti nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trancepark. Už ve středu od 10 večer na Rádiu Kiss.
2: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu, dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportal.
0: Radio Kiss počasí.
3: V Praze a ve středních Čechách je oblačno, místy polojasno až skoro jasno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 28 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia. Zítra bude zataženo až oblačno, občas déšť, přeháňky a bouřky. Teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Některé tramvaje a autobusy se v tropických dnech mění v pojízdné sauny. Klimatizovaných spojů sice přibývá, ale účinnost snižuje častý nešvar cestujících, kteří v těchto vozech otevírají okna. A ještě jedna rada. Například v Praze symbol, který označuje klimatizovaný vůz, se dá najít i na digitálních odjezdových tabulích a na mapě integrované dopravy můžete spoje filtrovat právě podle klimatizace. Společnost Apple oznámila výrazné zdražení svých produktů. Celosvětově zdraží iPhony, iPady i počítače MacBook. Příčinou je nedostatek čipů. Například laptop MacBook Neo na americkém trhu zdraží o $100 na $699. Teď se vrátíme zpátky domů.
4: Na letišti ve Staňkově se druhý týden v červenci uskuteční národní mistrovská soutěž Aeroklubu České republiky ve sportovním parašutismu. Těšit se můžete na více než 40 sportovců a také na doprovodný program. Sportovní parašutismus zaznamenal tady ve Staňkově svůj největší rozkvět ve druhé polovině 80. let.
0: Sport.
3: Fotbalové Slávii hrozí, že bude po incidentech při květnovém derby muset hrát doma rok bez diváků. Klub čelí správnímu řízení ze strany ministerstva vnitra. Úřadující český šampion zpřísní od nové sezony podmínky při nákupu vstupenek a zatím odložil prodej permanentek na severní tribunu. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss? Máme pár minut po pravém poledni a já se vám dneska musím výjimečně k něčemu přiznat, kysáci, a snad to pochopíte. Snad budete mít pro to pochopení, ale já věřím, že ano. Teď od 12. do 13. hodiny jsem si dovolil pro vás vysílání na vlnách Radia Kiss. A je to asi poprvé tady v historii Radia Kiss. Dovolil jsem si tuhletu hodinku předtočit, protože v tuto chvíli sedím v autě a jedu se rozloučit jako všichni ostatní moderátoři Radia Kiss. Jsem na cestě do Příbrami, abychom se mohli všichni rozloučit se naší Bárou Tlučořovou. Tak snad se na mě nebudete zlobit, ale abych to všechno stihl, tak jsem si dovolil teď do 13. hodiny předstočit pár vstupů. Po 13. hodině jsme se rozhodli na vlnách Radia Kiss věnovat vysílání jenom Barči, teda nejenom Barči, ale hlavně Baronce. Budeme na ní vzpomínat a pokud byste chtěli ve 13 hodin s námi také zavzpomínat, tak si nalaďte Kiss a něco jsme tady pro ní připravili. Tak moc, moc Kiss. Děkuji.
1: Radio Kiss. Be happy.

0: S vámi je Kiss a já jsem před chviličkou vám prozradil, že po 13. hodině tady budeme všichni na naší úžasnou barušku a barunku a báru vzpomínat skvělou moderátorku ranního Kissu. A dovolte mi, když tahle ta hodina je předtočená až do 13., dovolte mi vás neochudit o rubriku Letní devadesátka, ale dovolte mi, protože tady teď živě nikoho nemůžu mít na telefonu, jsem na cestě na toto poslední rozloučení, dovolte mi jednu takovou osobní letní devadesátku poslat Barunce tam nahoru. Ona milovala tyhle ty kluky a vzpomínám, když jsme vždycky tady ve studiu anebo na Kiss Party na to pařili. Takže dovolte mi dnešní letní devadesátku po 12. hodině, ne na telefon, ale s takovým malým osobním věnováním právě Barunce tam nahoru. Barunko, tohle je pro tebe.
1: Letní devadesátka.
2: Letní devadesátka Rádia Kiss.
3: I would bless the Lord at all times, his praise shall continually be.

nedávno schválil pozměňovací návrh k právům cestujících v letecké dopravě, který zakazuje účtování poplatků za malá příruční zavazadla. Podle této dohody by cestující měli mít nárok na jedno bezplatné kabinové zavazadlo s váhou do 7 kg a rozměry do 100 cm v součtu 3 stran. No a k tomu navíc na jeden menší osobní předmět, který se vejde pod sedadlo před nimi. Kdy to začne platit, to se mi bohužel kysáci zatím nepodařilo zjistit, ale doufejme, že stihneme třeba ještě letošní léto a letošní sezónu.

U cestování ještě na vlnách Rádia Kiss malou chviličku zůstaneme. Mám tady totiž nejnovější studii. Češi stále častěji cestují solo a tento trend je tak silný, že na něj zareagovali i cestovní kanceláře v České republice. Nově spouští speciální nabídku zájezdů určenou právě pro lidi, kteří chtějí poznat svět sami. Bez partnera. Důvod jednoduchý, solo cestování nabízí naprostou svobodu. Vstáváte, kdy chcete. Jdete tam, kam chcete. A nikdo vám neříká, že se musí ještě zastavit na magnetku a nebo na zmrzlinu. Navíc se řeší i častý problém samostatných cestovatelů, což jsou vysoké příplatky za jednolůžkové pokoje. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou Turecko, Řecko, Španělsko, Portugalsko a nebo Egypt. No a podle cestovatelů je právě cesta o samotě často tím nejlepším způsobem, jak poznat nejenom svět, ale i sám sebe. Šťastné kilometry a šťastné lety přeje Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss počasí.
2: V Praze a ve středních Čechách je oblačno, místy polojasno až skoro jasno. Ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 28 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia. Zítra bude zataženo až oblačno, občas déšť, přeháňky a bouřky. Teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Satelitní navigace a neověřené online aplikace vodí turisty na místa, kam by se správně vůbec neměli dostat. To komplikuje práci správcům českých národních parků. Technologie totiž posílají řidiče i pěší turisty do zón, kam je vjezd nebo vstup kvůli ochraně přírody přísně zakázán. Například v Krkonoších proto začali k dopravním značkám přidávat tabulku, která řidiče upozorňuje, že nemají slepě poslouchat navigace. Teď něco pro autíčkáře. Ostatní značky kategorie nejmenších osobních aut opouštějí. Fiat začíná prodávat miniauto Topolino. Je ještě o více než metr kratší než model Fiat 500. Z Itálie teď zpátky domů.
3: Od požáru ikonického dřeváku na Kamencovém jezeře uplynuly necelé 2 měsíce. Chomutovští zastupitelé teď schválili 6 milionů korun na první velký úklid po požáru. Největší část peněz spolkne odklízení sutin po požáru, což vyjde na 3,5 milionu. Další 2 miliony může stát demolice novější přístavby. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
2: Nepovedené působení národního týmu na mistrovství světa ve fotbale má nečekanou dohru. Včera večer fotbalová asociace České republiky informovala, že po vzájemné dohodě končí u reprezentace hlavní trenér Miroslav Koubek. Jen dodám, že Koubek dovedl český tým na světový šampionát po dlouhých 20 letech. Na mistrovství ale národní tým skončil se ziskem 1 bodu už ve skupině. To byly zprávy Rádia Kiss a jelikož je 1 hodina odpoledne, v Příbrami začíná poslední rozloučení s naší kolegyní, kamarádkou a moderátorkou Rádia Kiss Bárou Tlučhořovou. Bára zemřela 22. června ve věku nedožitých 38 let. Zastavte se prosím na chvíli a vzpomeňte si na ní společně s námi.
4: Tato slova dnes neuslyšíte proto, abychom plakali. Uslyšíte je proto, abychom si připomněli, jak si uměla rozsvítit každý den. Parčo, ty se vždycky vtrhla do studia s energií, smíchem a tou neuvěřitelnou jiskrou, která dokázala probudit i to nejospalejší ráno. Jenže my všichni víme, že jsi nebyla jen hlasem v rádiu. Pro svou rodinu jsi byla především milovanou Barunkou, na kterou byli pyšní. Člověkem, jehož místo v srdci nejde ničím nahradit.
5: Barunko, nikdy nezapomenu na tvoji krásnou energii a ten smích, který prostě vždycky vidím, když si na tebe vzpomenu. Tak se tam nahoře s Jirkou mějte krásně.
6: Baru, nezapomenu na tvůj smích a smysl pro humor a celkově na tebe jako naprosto úžasného člověka. Už teď moc chybíš.
7: Barčo, potkali jsme se jen párkrát, někdy pracovně, jindy i nepracovně, ale ty chvíle ve mně zůstávají a nikdy na tebe nezapomenu. Děkuju.
8: Baruš, tvůj smích a nálada vždycky dokázala udělat ze dne ten nejkrásnější okamžik a budeš nám tady všem moc chybět. Ať ti tam nahoře hraje ta nejkrásnější hudba a vždycky zůstaneš v našich srdcích a budeme se jen usmívat při vzpomínkách na tebe. Máme tě rádi.
9: Barunko naše, bylo nám velkou ctí pokřtít ti tvůj single. Teď už tam nahoře zpíváš andělům a já ti tam mávám a posílám ti velkou pusu. Katka.
10: Dělala si radost mnoha a mnoha lidem, včetně nás kolegů, včetně mě a já jsem moc rád a opravdu šťastný, že jsem měl to štěstí tě poznat.
11: Ahoj Barunko, dovol, abychom ti poděkovali za všechno, za tvůj hlas, za tvou energii i za dobro, které si kolem sebe pořád rozdávala. V našich studiích budeš navždy chybět, ale v našich srdcích budeš vysílat už na pořád. Posíláme ti velkou pusu až do nebe.
12: Ahoj Baru, já jsem ti chtěla poděkovat za všechno, co si do mého života přinesla. Nikdy na tebe nezapomenu. Koukejte tam s Jirkou to nebeský rádio pořádně rozjet. Děkuju, Baru, že jsem tě směla znát. Šťastnej let.
1: Tvým odchodem si nám připomněla důležitou životní lekci. Vážit si každého okamžiku. Navždy budeš v našich srdcích, Kuba.
9: Někteří lidé odcházejí příliš brzy, ale v našich srdcích žijí dál. A věřím, že stejně tak bude žít v nás vzpomínka na Barunku.
13: Bára se ráda smála, rozdávala pozitivní energii a nikdy si na nic nestěžovala. Barčo, Barunko, budu si tě navždy pamatovat jako holku s tím největším srdcem. Přeju hodně sil mamince, dětem, celé rodině.
14: Milá Barčo, nastoupila jsem po tobě do Rádia Kiss jako záskok, když si čekala dvojčátka. A těšila jsem se, až kluci odrostou, že ty se do raního Kissu vrátíš a že budeme skvělý parťačky a dáme pořádně zabrat tomu chlapskému kolektivu, který má teď na Kissu převahu a že je tam společně ukočírujeme. A hrozně mě mrzí, že tahle situace nenastane.
15: Milá Barčo, tolikrát jsme spolu stáli před mikrofonem a vždycky jsme věděli, že nás na druhé straně někdo poslouchá. Dnes je to jiné. A přesto mám zvláštní pocit, že nás zase slyšíš. Před chvílí zazněly vzpomínky tvých kolegů. Tyhle pozdravy ale nezůstaly jen tady v obřadní síni. Právě v tuto chvíli zní z tvého milovaného rádia. Poslouchají lidé doma, v autech, v práci i na dovolené. Nejen tady v Česku, ale všude tam, kam se naše vysílání dostane. Jsme tak dneska s tebou. Stejně jako si ty byla tolik let s námi. A ještě jednu věc bych chtěl připomenout. Tvou neuvěřitelnou vůli, sílu a chuť žít. Do poslední chvíle si věřila, že se vrátíš. Ani v těch nejtěžších dnech si na sobě nechávala poznat jenom málo. Proto jednu z tvých hlasovek teď chci pustit. Takovou, jakou tě všichni známe.
16: Ahoj kysáci, všem vám moc děkuju za podporu, kterou mi projevujete, ať už pomocí Instagramu, Facebooku a podobně. Moc si toho vážím. Právě dneska je to 31 let, co jsem se narodila. Já vím, je to trošičku sebestředný, abych vás na to upozorňovala, ale pokud mi budete chtít popřát, jakože určitě jo, tak mi hlavně popřejte zdraví. Děkuju a těším se zase na vás, až budu společně i s tebou, Románku, v éteru. Už se mi po vás stýská.
17: Na Barču dnes nevzpomínáme, protože odešla. Vzpomínáme na ní proto, jakou součástí našich životů se stala.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: My vám přejeme krásné odpoledne, kysáci. Pojďme společně nejdřív na dopravní informace. Máme zprávu přímo od vás.
2: Chtěl bych varovat všechny, kdo míří z D1 směrem na letiště, aby zvolili pokud možno jinou objízdnou trasu. Na konci druhého tunelu se stala dopravní nehoda. Zasahují tam složky integrovaného záchranného systému a v cestě je vrtulník.
1: Děkujeme moc krát. Mělo by to být teda nehoda na dálnici D0 ve směru na Ruzyni na D7 na 14. kilometru a jinak bouralo se také v Jihlavě v ulici Telčská. Tak opatrně a šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Maximální potěšení zaručeno je nový příběh, který se roztáčí na Apple TV. Napínavý koukání o mámě z předměstí, která řeší zločin na vlastní pěst, vás rychle vtáhne do děje. Tahle obyčejná mamina se totiž ocitne uprostřed vydírání, vraždy a chaosu kolem dětského fotbalu. Když začne věřit, že byla svědkem zločinu, jde všechno stranou. První díly už jsou venku. Hezký koukání přeje z Kissu Katka Čepelíková.

0: KISS počasí.
1: V Praze a ve středních Čechách je oblačno, místy polojasno až skoro jasno. Ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 28 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia. Zítra bude zataženo až oblačno, občas déšť, přeháňky a bouřky. Teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Je léto, doba dovolených a táborů a ceny letních táborů od loňska vzrostly. Přesto polovina rodin s dětmi v odpovídajícím věku letos své děti na nějaký typ tábora pošle. Zjistila to agentura Ipsos. Největší zájem o letní tábory mají čtyřčlenné rodiny a rodiny se středními příjmy mezi 40 až 50 tisíci korunami měsíčně. Kvůli nákladům musel dítěti někdy tábor odmítnout každý šestý rodič v Česku. Češi letos mají největší zájem o pořízení bytu v Itálii. Loni to bylo ve Španělsku. Kromě Itálie a Španělska, Češi také často kupují byty v Chorvatsku a Rakousku. Důvodem zájmu o nemovitosti v zahraničí je atraktivnější lokalita, ale také nižší pořizovací cena než v Česku. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Sdílená kola v Trutnově zažívají rekordní sezónu. Zájem obyvatel je tak velký, že radnice od července rozšíří flotilu o dalších 20 bicyklů a přidá dvě nová stanoviště. Město si zároveň drží české prvenství v počtu výpůjček na jedno kolo. V ulicích nově bude celkem 120 sdílených kol. Pro KISS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě za hokejem, za velkou louži. Hokejový útočník Ivan podepsal v zámořské NHL po nedávné výměně z Colorada do Bostonu s vedením Bruins roční dvoucestný kontrakt za 850 tisíc dolarů. To je v přepočtu asi 18 milionů korun. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
3: Tomášovi za zprávy moc děkujeme, startuje odpolední Jump na KISSu, Two Colors a nebo taky Coolio. Právě teď, muzika na KISSu.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: Je úterý 30. června roku 2026 a z odpoledního jumpu vás dneska výjimečně zdravím pouze já, kysáci Magda Vronková, protože určitě jste to, kysáci, zaregistrovali. Před pár okamžikama proběhlo poslední rozloučení s naší úžasnou moderátorkou Bárou Tlučhořovou. Většina moderátorů, stejně jako můj kolega Radek Hrdina, tak samozřejmě na tohleto rozloučení odjeli a já věřím, že ti z vás, kteří se ho nemohli zúčastnit osobně, tak i tak jste s Rádiem Kisa, hlavně s Bárou a s její rodinou, byli alespoň ve svojí mysli a hlavně ve vašich srdcích. A že to bylo znát. Chodili nám zprávy, hlasovky a my vám za to strašně moc děkujeme. Rádio Kis a kysáci jsou jedna velká rodina a dneska to bylo opravdu, opravdu moc poznat. Takže díky a odpolední jump dneska tedy ve složení Magda Vronková plus posluchači Rádia Kis. Tak na to pojďme společně.
1: Jump. Odpolední jump Rádia Kis.

0: Léto je v plném proudu, kysáci, myslím si, že teplotně je to teda hodně znát, i když už se maličko ochladilo, doufejme, že to aspoň pár dnů vydrží. Nicméně, spousta z vás určitě vyráží někam k vodě, potažmo někam k moři, a teď si představte, že dorazíte takhle prostě někam k vodě, k moři, na pláž, a čekají vás nějaké striktní zákazy. Něco rozumného typu, já nevím, že byste měli dávat nějaký jako pozor na nějakou hygienu a tak dále, tak to samozřejmě beru. Ale abyste přišli na pláž a někdo vám řekl, tak a teď se rozdělíte na kluky a na holky. Jo? A normálně na té pláži je postavená zeď a ženský jsou prostě na jedné straně a chlapi na druhé straně. Ta zeď samozřejmě sahá až do vody a samozřejmě je to v italském tercu, kde se strhla potyčka kvůli právě dělení na mužský a ženský sektor. Já teda vidím na té fotografii, že to opravdu zasahuje až do té vody. Jak, jestli se to týká jenom lidí, nebo se to týká teda i mořských živočichů, nevím, jak by to úplně řešili. Každopádně mně to přijde trošičku, jako kdybychom se vrátili někam do středověku. Ne, co? Přece tohle to se úplně nenosí. A spousta z vás, já věřím, že se těší vyloženě na to, až vyrazí k vodě a předvede ty svoje vypracované letní těla ženský chlapy, aby se mohli prostě předvádět na té pláži. Ať už vypracovaný, anebo vorvaný prostě. Proti gustu žádný disputát. A asi nechcete úplně, ne, aby na vás čekal takovýhle striktní zákaz, že ženský a chlapi musí být oddělený. Tak já doufám, že k nám do Čech tahleta záležitost nedorazí a pokud už se chystáte někam k vodě, tak si to pořádně vychutnejte. Další muzika na Radio Kiss je Roy Z Fred.
1: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Ladíte Rádio Kiss, máme krátce po půl třetí. Já jsem vám tady kysáci před malou chvílí informovala o jedné italské pláži v italském Terstu. Ta pláž se jmenuje Lanterna a tahle ta pláž je zvláštní tím, že je oddělená zdí a je oddělená pro muže a ženy zvlášť. Jo, slyšíte správně. No a vás tahle ta informace docela zaujala. Mě teda úplně moc pozitivně ne, každopádně Láďa nám poslal hlasovku.
1: No Magdi, to já doufám, že to tady taky jako nezavedou. Já jsem si totiž teď oblíbila velice Nuda pláž a tam je ti to pokoukáníčko, hele, tam si to chci užívat a koukat.
0: Tak se velice omlouvám, kysáci, tohle byla naše Lada, naše pravidelná posluchačka a taky kysačka, která nám říkala o tom, že by spíše ráda, nebo teda upřednostňuje Nuda pláž, ale Váša tam údajně byl.
2: Ahoj Magdi, na téhle pláži jsme letos byli v rámci jarních prázdnin, kdy jsme si protáhli jeden výlet ze Slovinska do Terstu. A asi po 5 minutách, kdy jsme se na té pláži pokukovali s dětma, tak přišel pán a vyhodil moji manželku s těma dětma. Tak jsme na to hleděli jak puci. No a já jsem se samozřejmě sebral s nimi a šel jsem pryč, vůbec jsme nechápali.
0: Já si taky myslím, že by to nebylo úplně asi u nás zaveditelný. Nicméně, tak jako přemýšlím, kysáci, že kdybych se třeba pohádala se svým partnerem a chtěli bychom jít přece jenom jako k vodě, pořádně se vykoupat, tak tahle ta oddělená pláž by byla fajn. Prostě tam přijdeš a řekneš, ne, jdem se koupat, ale nemluv na mě a dneska tě nechci vidět. No, uvidíme, třeba by to prošlo.

0: Desáci, já už vás teďka v tuhletu chvíli chci pozvat na soutěž, která probíhá právě teďka na Facebooku Rádia Kiss. No a pokud jste milovníkama kávy, tak tahle ta soutěž je přesně pro vás. Kapka je totiž aplikace, díky které si můžete vychutnat svoji oblíbenou kávu v partnerských kavárnách po celé České republice. Ale pozor, pozor, jo. Kapka není žádná slevová platforma, ale benefitní aplikace. V kapce se totiž často stává, že lidem přijde, že to není možný, že je moc levná, že takhle to fungovat nemůže, ale opak je pravdou. No a právě s aplikací Kapka budeme soutěžit teďka na Facebooku Rádia Kiss a vy můžete už teď získat 4x předplatné kapky na 3 měsíce v hodnotě 1197 korun, anebo taky 4x spodní prádlo Kapka a taky trenýrkárna merch dle výběru Styx trenky, Zut tanga nebo ponožky Pietro Filippi. Co vy pro to musíte udělat, tak to už snad znáte. Je to úplně jednoduchý. Stačí, když půjdete na Facebook Rádia Kiss, kde právě tahle ta soutěž probíhá. A Kisáci probíhá opět do páteční 18. hodiny. Tak to nepropásněte.
1: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kissu.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, nezapomínejte, že pokud i vy máte nějaký informace o dopravě a to odkudkoliv z celé České republiky, tak nám klidně dejte vědět a to skrze naší aplikaci Rádia Kys. Budeme velice rádi. No a teď na to jdeme společně. Bouralo se na dálnici D0 ve směru na Ruzyni na D7, je to 14. kilometr, stále to tam probíhá. Jedna dopravní nehoda, pozor, dvě dopravní nehody jsou v Plzni, a to v ulicích Jateční a Regensburská, no a jedna dopravní nehoda je bohužel také v Brně, a to v ulici Komenského náměstí. My vám přejeme šťastnou cestu s Rádiem Kys.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Přesně důvod, proč mám Rádio Kys rád. Tady prostě fakt nesklamete se zábavou.
0: Díky apce Rádia Kys
2: nahrávej vzkazy
0: a vysílej s námi každý den.
4: Jestli jednou dostanu v tramvaji počuní, že se někomu směju, tak to normálně svedu na vás.
0: Apku Rádia Kys hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kys.cz.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
6: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu, dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportal.
0: Nejoblíbenější hity Juboxů Rádia Kiss.

0: Kiss večer od 6 hodin. Radio Kiss počasí.
1: V Praze a ve středních Čechách je oblačno, místy polojasno až skoro jasno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 28 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia. Zítra bude zataženo až oblačno, občas déšť, přeháňky a bouřky. Teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Některé tramvaje a autobusy se v tropických dnech mění v pojízdné sauny. Klimatizovaných spojů sice přibývá, ale účinnost snižuje častý nešvar cestujících, kteří v těchto vozech otevírají okna. A ještě jedna rada. Například v Praze symbol, který označuje klimatizovaný vůz, se dá najít i na digitálních odjezdových tabulích a na mapě integrované dopravy můžete spoje filtrovat právě podle klimatizace. Společnost Apple oznámila výrazné zdražení svých produktů. Celosvětově zdraží iPhony, iPady i počítače MacBook. Příčinou je nedostatek čipů. Například laptop MacBook Neo na americkém trhu zdraží o $100 na $699. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Hlavní město zprovoznilo další úschovnu kolu u stanice městské hromadné dopravy. Tentokrát uzamčený přístřešek s nepřetržitým kamerovým dohledem vznikl u tramvajové zastávky Holině. Cestujícím tak umožní bezplatně zaparkovat kolo a dál pokračovat tramvají. Po pilotním projektu na Opatově se chystá další. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Fotbalové Slávii hrozí, že bude po incidentech při květnovém derby muset hrát doma rok bez diváků. Klub čelí správnímu řízení ze strany ministerstva vnitra. Úřadující český šampion zpřísní od nové sezony podmínky při nákupu vstupenek a zatím odložil prodej permanentek na severní tribunu. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Ladíte Radio Kiss, odpolední jump pokračuje i v této hodince. Alice DJ a samozřejmě Magda Vronková a vy posluchači na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, máme krátce po 15. hodině, samozřejmě pokračuje odpolední jump, dneska teda výjimečně pouze se mnou, s Magdou Vronkovou, rádi, když tak zdravíme někam na cestách. Ale kysáci, narazila jsem teďka na zajímavý článek a to je ohledně fobií, jo? Nejrůznější fobie. Všichni asi známe takový ty klasický fobie, jako je třeba arachnofobie, jo, že se bojíte pavouku, nebo třeba agorafobie, to znamená, že to jsou podle mě lidi, kteří se bojí vůbec vycházet ven mezi lidi. Já teda jednou fobií, no člověče, možná i dvěma, a možná, že za další dvě písničky přijdu ještě navíc fobií, kterýma trpím já. Tak ano, jo, nějaký fobie já mám. Mě ale zajímá, kysáci, jestli třeba i vy trpíte nějakou zajímavou fobií a případně co s tím děláte. No a já vám za chviličku řeknu výčet těch opravdu, opravdu hodně bizarních fobií. Tady na Kisu.
1: Jump. Odpolední Jump Rádia

0: Kysáci, bavíme se teďka na chviličku o fobiích, o nejrůznějších fobiích, kterýma někteří z nás trpí. Já jsem se vás ptala, jestli vy máte třeba nějakou zvláštní fobii a Jarda nám poslal hlasovku.
1: No čau Magdi, hele, já třeba například trpím fobii, která se jmenuje klaustrofobie, což je strach z uzavřených prostor. A nejvíc teda se to u mě

0: projevuje, když jdu odpoledne po práci do hospody a mám strach, že bude uzavřená, no. Takže tak, čau Jarda.
1: Kysáci, já jsem se teda k Jardovi chtěla přidat, co se tý klaustrofobie týká, protože tou trpím třeba například já a čím jsem starší, tím víc se to zhoršuje. Pak ale bohužel taky trpím radkofobií. To je pro vás fobie z mého kolegy Radka Hrdiny, který na mě neustále nikde bafá a já už mám normálně schýzu a strach z toho, kde to zase příště bude. Jinak Martina píše, že má emetofobii, což je totální panika ze zvracení i s nevolností. Když vím, že je někomu zle, je mi zle taky. Jo, člověče, to bych možná mohla mít taky, když se nad tím tak jako zamyslím, je to nepříjemný pohled. No nicméně, pojďme ještě tedy na výčet těch opravdu zajímavých, které já jsem našla na internetu. A to je například automatonofobie, což je strach z figurín, anebo také lidem podobných postav. Pediofobie, to je například strach z panenek, jo, taková ta Chucky panenka, jo, fuj, to bych taky nechtěl potkat nikde. A nebo globofobie, to je strach z balónků nebo jejich prasknutí. Představte si, že jste takhle v místnosti narvaný balónkama a začne to jedno po druhém praskat a vy nevíte proč. Čověče, to bych asi měla taky doživotně strach. No nicméně, proti fobiím a těm strachům vždycky funguje jedna věc. Pořádně to rozdýchat a nebo případně rozmačkat ruku svému partnerovi. Takhle to běžně dělám třeba já. Jdeme na muziku. Real to real, I like to move it.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kisu.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, někteří z vás možná ještě stále sledují, někteří po vyřazení České republiky už nikoliv. Každopádně mistrovství světa ve fotbale stále ještě probíhá, no a nějakou chvíli ještě probíhat bude. Každopádně budou se tam stále dít zajímavé momenty, čím více to bude blížit samozřejmě semifinále, osmifinále a finále, tak se určitě máme na co těšit. Nicméně podobným zážitkem byl určitě také zápas mezi Marokem a Nizozemskem. Předvedl zákrok, kterým uhranul svět, a Maroko jim hodně popostrčil přes Nizozemsko do osmifinále mistrovství světa ve fotbale po penaltovém rozstřelu. Brankář afrického celku Yassin Banu je po 4 letech opět hrdinou. S ním v bráně jsme si věřili, že penalty vyhrajeme, uvedl marocký kapitán po utkání, které skončilo i po prodloužení 1-1, a africký zástupce pak lépe zvládl rozstřel a vyhráli 3-2 nad Nizozemskem. Pokud samozřejmě sledujete dál mistrovství světa a chcete vidět, co nás teďka v tuhletu chvíli čeká, tak se určitě můžete těšit na zápas mezi Pobřeží slonoviny a Norskem, který začíná v 7 hodin večer. Dále to potom bude pokračovat Francie versus Švédsko v 23:00. No a taky ve 3 ráno, znamená zítra, Mexiko, přes který jsme bohužel neprošli my, a to bude bojovat s Ekvádorem. No, bude přituhovat, takže kysáci, kdo si opět přivstanete nebo budete koukat jenom dneska večer, tak věřím, že si tyhle ty zápasy rozhodně užijete.
0: Co to pískáš? Branky Body Jump na rádiu.

0: soutěžte o dovolenou v Bulharsku. Cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Přesně tak, kysáci, slyšíte dobře. Ano, celý tento týden opět jedeme soutěž cestovní kanceláří Blue Style, ve které tentokrát hrajeme o nádhernou dovolenou v Bulharsku. Vy teď rozhodně nikam nevoláte. Tahle ta soutěž totiž bude finišovat v pátek. No a tentokrát je výhrou pobyt pro dvě osoby ve čtyřhvězdičkovém hotelu Ralica Aqua Club All Inclusive. Tahle soutěž opět probíhá na webovkách Rádia Kiss a je to úplně jednoduchý. Jestliže chcete vyhrát, tak právě teďka, teď, pojďte na webovky Rádia Kiss, a nebo to, kysáci, musíte rozhodně stihnout do pátku, protože na webovkách Rádia Kiss musíte odpovědět správně na tuhletu otázku. Které z uvedených bulharských letovisek najdete v nabídce Blue Style? Tuhle správnou odpověď si dohlédáte na webu cestovní kanceláře Blue Style. Připojíte svůj kontakt, což je, kysáci, vaše telefonní číslo. Opravdu, ale vaše telefonní číslo. Žádný pracovní číslo, žádný od maminky, od kamaráda, prostě vaše telefonní číslo. A pak už jenom čekáte, protože v pátek po 15:00 odpoledne tady v odpoledním jumpu s Radkem Hrdinou náhodně vybereme jedno jméno, které řekneme živě do vysílání. A pokud se daný soutěžící uslyší, tak se nám musí obratem dovolat do studia, a to pouze a jenom během jednoho jediného songu. Ono se to zdá opravdu jednoduchý, a jednoduchý to je. Co je trošku zapeklitý, je, abyste skutečně měli u sebe ten telefon a skutečně čekali na vaše jméno a volali nám potom do studia po 15:00, pokud se teda uslyšíte. Minule se nám stalo, že se nám dotyčná soutěžící dovolala až jako čtvrtá. 3 před ní to bohužel nestihli, nedovolali se. Měli telefon někde v šatně, nebo někde, já nevím, v práci zapomenutej, nebo si s ním třeba hrálo nějaký dítko, prostě ne. Kysáci, po 15:00, telefon u sebe, pokud se účastníte tyhle tý soutěže. A to je soutěž z cestovní kanceláří Blue Style. Tentokrát někdo z vás poletí do Bulharska.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Radio Kiss.
1: Radio Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Non-stop.
2: Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme pro vás jednu mimořádnou zprávu, a to z dálnice D0 ve směru na D7 na 14. kilometru byla dopravní nehoda, ta už je v tuhle chvíli odstraněna, provoz na dálnici je bez omezení. Bouralo se bohužel ale na D52 ve směru na Německo a je to na 17. kilometru. Dvě dopravní nehody jsou v Pardubicích, v ulici Konečná a taky v ulici Štrosová. My vám přejeme šťastnou cestu s rádiem Kiss.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Radio Kiss počasí.
1: V Praze a ve středních Čechách je oblačno, místy polojasno až skoro jasno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 28 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia. Zítra bude zataženo až oblačno, občas déšť, přeháňky a bouřky. Teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Satelitní navigace a neověřené online aplikace vodí turisty na místa, kam by se správně vůbec neměli dostat. To komplikuje práci správcům českých národních parků. Technologie totiž posílají řidiče i pěší turisty do zón, kam je vjezd nebo vstup kvůli ochraně přírody přísně zakázán. Například v Krkonoších proto začali k dopravním značkám přidávat tabulku, která řidiče upozorňuje, že nemají slepě poslouchat navigace. Teď něco pro autíčkáře. Ostatní značky kategorii nejmenších osobních aut opouštějí. Fiat začíná prodávat miniauto Topolino. Je ještě o více než metr kratší než model Fiat 500. Z Itálie teď zpátky domů.
2: Novou lávku pro pěší a cyklisty přes Labe v Děčíně čeká technický zásah. Zítra na ně budou odborníci přesouvat část tlumičů, a to na základě výsledků zátěžových zkoušek. Město proto žádá veřejnost, aby na lávku po dobu prací nevstupovala. Podle radnice budou práce probíhat téměř celý den. Z Děčína pro Kiss, Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Nepovedené působení národního týmu na mistrovství světa ve fotbale má nečekanou dohru. Včera večer fotbalová asociace České republiky informovala, že po vzájemné dohodě končí u reprezentace hlavní trenér Miroslav Koubek. Jen dodám, že Koubek dovedl český tým na světový šampionát po dlouhých 20 letech. Na mistrovství ale národní tým skončil se ziskem jednoho bodu už ve skupině. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Tomášovi Adamcovi za zprávy moc děkujeme. 16. hodina je tady, odpolední jam samozřejmě s váma a taky Magda Vronková.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Ladíte Rádio Kiss, máme krátce po 16. hodině. Dneska s váma Magda Vronková. No, jestli jsou nějaký rozdíly mezi generacema, tak to je taková věčná otázka, která se poslední dobou docela dost řeší. Protože asi ty rozdíly mezi takzvanou generací mileniálové a generací Z jsou prej docela rapidní, jo? Děcka, co zažili 90, tak prej zažili úplně všechno a teďka třeba ta generace Z tak naopak má větší problémy s nějakým začleňováním se a tak dále. Ale samozřejmě mají to prostě náročnější, co si budeme povídat. Se všema těma technologiema, se vzrůstající ekonomikou a tak dále. No a právě jsem se teďka dočetla, že prý údajně 62% řidičů generace Z pociťuje úzkost při tankování. Nevím, jak generace Z, ale já si myslím, že třeba mileniálové, i ta starší generace, i ta nejstarší generace cítí tu úzkost úplně stejně. Ale máme tady tipy, internetové tipy, jak si vlastně z takového tankování udělat rituál a jako zlepšit a zpříjemnit si ho. Jo. Máte si prý údajně dát nějakou svačinku, kávu a prostě si to užít, to tankování. Takže nejenom, že za to tankování utratíte nemilosrdný peníze, ale ještě tam přidáte něco za tu kávu a za ty svačinky, protože co si budeme povídat, ty taky nejsou úplně nejlevnější. Já teda doporučuji netankovat vůbec, jezděte MHDčkem, v tomhletom parním vedru je to naprosto perfektní. Takových tekutin, co různě pozbíráte cestou, to už jste dlouho nikde nepozbírali. Kysáci, dáme si další muziku teďka na Radio Kiss a to bude Dr. Alban, no a samozřejmě budeme pokračovat dál. Zajímavostma tady v odpoledním jumpu, tak laďte Radio Kiss.

0: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, možná máte pocit, že se nám tady se soutěžema v odpoledním jumpu tak trošku roztrhl pytel, ale máte samozřejmě pravdu, protože my vám tady na Rádiu Kiss chceme dělat samozřejmě radost, a to neustále. Každopádně soutěž 7 v 7 probíhá každý všední den od pondělí do pátku, a to včetně svátků. Kdo měl dneska ráno štěstí? My vám to vždycky tady v odpoledním jumpu zprostředkujeme, jo? Kdo to vlastně vyhrál, je, zdali to byla žena nebo muž. Na to si chvilku ještě počkejte. Je totiž dost možný, že někdo o téhle soutěži slyší úplně poprvé v životě. Jak to teda funguje? V 7 hodin ráno zavoláte do studia Rádia Kiss, do Rádia Kiss na 210 323 323, to je telefonní číslo. A pokud se dovoláte jako třetí, tak už jenom čekáte, kdo z naší ranní trojky bude házet hrací kostkou. Vždycky hodí do takového černého hradu, ona tam propadne. A podle toho, jaký padne číslo na hrací kostce, vy získáváte peníze. To znamená, když je tam dvojka, je to krát 1000, takže 2000. A takhle je to s každým číslem kromě šestky. Jakmile padne šestka, vy získáváte okamžitě automaticky bonus 1000 korun, a proto 7000 v 7 hodin ráno. Já si myslím, že je to snad všem jasný jako facka. Jak to teda dopadlo dneska?
2: Házím a budu ti přát, aby to byla velká nadílka.
3: Tak jo.
2: Mikuláši, není to špatný. Na hrací kostce padla čtyřka,
3: super,
2: takže vyhráváš 4000!
3: Díky.
1: No vidíte to, takže Mikuláš si dneska 36. vykoledoval čtyřku a Míše se poslední dobou docela daří, no tak uvidíme, jak to bude pokračovat zase zítra v 7 hodin ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

Vodáci, my se za maličkou chvíli vydáme opět do Itálie. Jak už slyšíte hezky takhle v podkresu, už tam jednou nožkou jsme a budeme se bavit o domácích mazlíčcích. Já teda nevím, pokud máte třeba nějaký problém se svým domácím mazlíčkem, něco vám prostě provádí, ničí vám nábytek, kouše do nábytku, ničí koberce, záclony a tak dále, tak samozřejmě nějaký to potrestání, jakože uděláš ty, tak je asi na snadě. Samozřejmě, pokud už to dochází někam jako dál, to znamená, nedej bože, nějaký jako fyzický trestání na zvířátkách, tak to v žádném případě. Myslím si, že proti tomu by se tady ohradili snad úplně všichni. No a vímte si, že v Itálii jsou teda hodně přísný. Jestli chcete slyšet víc a vzít si z toho třeba i příklad, tak stále laďte Radio Kiss. Jump. Odpolední Jump.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Domácí mazlíčci, tak samozřejmě, pokud jde o případ domácího mazlíčka, kde vám domácí mazlíček něco ničí, prostě rozkousává a tak dál, tak samozřejmě ve spoustě znak se asi zvedne taková ta vlna na začátku, takový to ježišmarja, já bych tě prostě zaškrtila nebo něco. Já jsem teda samozřejmě měla pejska a ten, když něco takového proved, tak já jsem na něj akorát tak dokázala na chvilku zařvat a za 10 vteřin jsem ho zase muckovala a tak dál. Ale třeba takový muž v Itálii, ten se na svoji kočku asi hodně rozlobil, protože jí rovnou vyhodil na ulici. Ale pozor, ne, takhle to tam fungovat nemůže. On totiž okamžitě dostal pokutu 2000 euro, že ubohou nebohou kočičku nechal na pospas svému osudu. No tak to vidíte, v Itálii mají opravdu jako trestný, vysoký tresty za jakýkoliv špatný zacházení se zvířátkama. Já jsem jedině pro, jo, hold, prostě jsou to zvířátka, trošku jim to nemyslí, nebo myslí možná někdy až moc každopádně, oni vám tím vždycky chtějí dát jako něco najevo, i když vám třeba rozčužlávají vaše boty nebo něco takového. Takže za mě je teda palec nahoru, jinak pánové, bacha, pokud svojí přítelkyni říkáte kotě, tak nevím, jestli by se tenhle ten trest vztahoval i na ně.
1: Jump! Jump! Odpolední Jump! Kiss!

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, na silnicích se nám toho děje poměrně dost, pojďme na to společně. Máme tady mimořádnou zprávu z dálnice D1 ve směru na Ostravu, 218. kilometr. Dálnice je bohužel uzavřena, a to z důvodu havárie osobního automobilu, tak pokud možno, tak se tomu ještě vyhněte. A jinak bouralo se bohužel taky na dálnici D10 ve směru na Turnov, je to exit 14. Na D11 ve směru na Prahu je také nehoda na 4. kilometru a jedna dopravní nehoda bohužel také na dálnici D35 ve směru na Jičín, 113. kilometr. Opatrně a šťastnou cestu.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu, dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportal.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Kiss počasí.
3: V Praze a ve středních Čechách je oblačno, místy polojasno až skoro jasno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 28 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia. Zítra bude zataženo až oblačno, občas déšť, přeháňky a bouřky. Teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Je léto. Doba dovolených a táborů a ceny letních táborů od loňska vzrostly. Přesto polovina rodin s dětmi v odpovídajícím věku letos své děti na nějaký typ tábora pošle. Zjistila to agentura Ipsos. Největší zájem o letní tábory mají čtyřčlenné rodiny a rodiny se středními příjmy mezi 40 až 50 tisíci korunami měsíčně. Kvůli nákladům musel dítěti někdy tábor odmítnout každý šestý rodič v Česku. Češi letos mají největší zájem o pořízení bytu v Itálii. Loni to bylo ve Španělsku. Kromě Itálie a Španělska, Češi také často kupují byty v Chorvatsku a Rakousku. Důvodem zájmu o nemovitosti v zahraničí je atraktivnější lokalita, ale také nižší pořizovací cena než v Česku. Teď se vrátíme zpátky domů.
4: Od zítřka vstoupí v platnost změna veřejné dopravy v Jihočeském kraji za poslední roky. Také Česko-Krumlovsko se zapojí do nového integrovaného dopravního systému IDESKA, který propojí městskou hromadnou dopravu, regionální autobusy i vlaky. Cestující tak budou moci využívat jednu jízdenku. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
3: Nakonec práv ještě za hokejem, za velkou louži. Hokejový útočník Ivan podepsal v zámořské NHL po nedávné výměně z Colorada do Bostonu s vedením Bruins roční dvoucestný kontrakt za 850 tisíc dolarů. To je v přepočtu asi 18 milionů korun. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
5: Ding, ding, ding, odbyla 17. hodina, poslední hodinka společného dnešního jumpu je před námi a taky z Rednexama, pojďme na to.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: Ladíte Rádio Kiss a samozřejmě také odpolední jump, který pokračuje v téhle hodince, aby jsme byli aspoň trošku spisovní. Nicméně Šárka nám dneska svítí v kalendáři, takže dámy, slečny, ženy, vám přejeme samozřejmě všechno nej za Rádio Kiss. Jinak Šárka je údajně realistická žena, která se nebojí říkat své rázné názory na hlas. Nesnáší jakékoliv omezování a jde si za svým cílem bez ohledu na své okolí. Nejlépe se pro ní hodí profese, v nichž může uplatnit svůj individualitu, jako je například sport nebo umělecké obory. Šárky, je vás v České republice něco kolem 38 tisíc, takže myslím si, že slavit můžete rozhodně hojně. Nepřežeňte to, ale každopádně, pokud jste s Rádiem Kiss, tak jsme moc rádi. My si za chviličku tady dáme rubriku Víte, že opět se tady dozvíte něco zajímavého. Tak poslouchejte Rádio Kiss.
1: Odpolední jump. Od 2 do 6 na Rádio Kiss.

0: Víte že?
1: Dnešní rubrika Víte že, tak zaměříme se trošičku na náš věk, kysáci, jo, na váš, na můj, no prostě na všechny. Je mi jasný, že spousta z vás to třeba i jako trošku řeší, samozřejmě s postupujícím věkem a tak dál. Dnešní Víte že bude spíš přejmenováno na takový Víte jak? A to, víte jak například ve 40 vypadat mladší? Je to jednoduchý. Prostě všem říkejte, že vám je 50. No, asi by to mohlo být spíš do takového takzvaného moudra dne, který má tady u nás na KISu Michal Kavalčík, ale třeba to někomu pomůže, nevím, jak jste na to vy, kysáci, já to teda neřeším a řešit to asi nikdy nechci, no ale třeba nikdy změním názor a možná, že tuhle tu metodu začnu používat.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump. KISS. Radio KISS.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: V Brankách Body Jumpu se podíváme opět na mistrovství světa ve fotbale, ale trošičku jinak a možná trošku bulvárně. Jedna žena totiž začala prodávat fotky svých nohou, aby mohla manželovi koupit lístky na mistrovství světa. Většina lidí si na mistrovství světa ve fotbale šetří fakt jako roky, ale jedna žena našla mnohem rychlejší způsob. Pár měsíců před mistrovstvím světa 2026 si založila účet na platformě Feet Finder, což je teda platforma, kde prostě najdete jenom nožičky. A pouze s mobilem a pravidelným přispíváním si za 4 měsíce vydělala přes $12,000, což je v přepočtu 270 000 korun. No, samozřejmě, co pak jako udělala, nelenila, šla koupit lístky na mistrovství světa ve fotbale, když už je to teda všechno o těch nohou. Jaký způsob jste si našli nebo nenašli vykysáci, to opravdu nevím. Každopádně teď už vám to asi bude k ničemu, pokud byste se rozhodli právě teď, že byste to začali prodávat, a nicméně je to vlastně hezký. Je to vlastně krásný, je to oddaný, žena je prostě oddaná svému manželovi, takhle se obětovat a prodávat svoje nožičky celému světu. No, uvidíme, jestli bude pokračovat, anebo zůstane jenom u toho fotbalu. Nicméně mistrovství světa, jak už jsem zmiňovala před 2 hodinkama, pokračuje dnes večer, a to v 19 hodin Pobřeží slonoviny versus Norsko, nebo se pak můžete těšit v 11, to znamená ve 23:00 Francie versus Švédsko, a ve 3 ráno Mexiko versus Ekvádor. Tak kdo budete koukat, tak si dejte k tomu třeba něco dobrýho, anebo mrkněte na nějaký sexy nožky.
2: Já nic jsem neplatil, ta částka absolutně nesouhlasí.
0: Pranky Body Jump na Radio Kiss.
3: Radio Kiss.

0: Kysáci, odpolední jump, úterní odpolední jump je u svého konce. Dneska teda pouze jenom se mnou, s Magdou Vronkovou, ale samozřejmě mělo to svůj důvod, protože Radek Hrdina, stejně jako většina moderátorů Rádia Kys, dneska odjeli na poslední rozloučení s Bárou Tlučhořovou. Nicméně, kysáci, zítra odpolední jump opět v plné sestavě. Budeme se na vás moc těšit od 14. hodiny. Já vám dneska moc děkuju za poslech i za vaše hlasovky. Byli jste naprosto fantastický, i hlavně, co se hlasovek a zpráv pro Barču týká. No a teď už za pár minut startují večerní jukeboxy s Vojtou Sklenářem. Máte 4 hodinky na to, abyste si nechali něco zahrát, takže určitě 210-323-323 nebo taky apka Rádia Kys, přes kterou můžete posílat hlasovky. No a jak už jsem zmiňovala, budeme se těšit s Radkem opět zítra v odpoledním jumpu. Mějte se krásně a hezký podvečer. Ahoj.
1: Jump. Odpolední jump Rádia Kys.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Blížíme se k celé, konkrétně k 18. hodině, než si dáme zprávy. Pojďme omrknout, jak to aktuálně vypadá na silnicích a začneme na D1. Máte-li namířeno ve směru na Prahu, a to od Ostravy, tak zdržení mezi 226. až 218. kilometrem. Na D1 se zdržíte i ve směru na Brno z Prahy mezi 184. a 196. A kde je taky zdržení? Tak to je D5. Ve směru na Prahu, zdržení před Prahou od nějakého 5. kilometru. No a taky na Pražském okruhu ve směru na D1 mezi 24. a 19. a směr letiště je to zhruba mezi 15. až 23. kilometrem.

0: Machine s DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss. Rádio Kiss počasí.
1: V Praze a ve středních Čechách je oblačno, místy polojasno až skoro jasno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 28 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia. Zítra bude zataženo až oblačno, občas déšť, přeháňky a bouřky. Teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Letecká služba policie České republiky měla už 8 let používat minimálně 3 nové lehké vrtulníky. Měla mít i nejméně 2 velkokapacitní vrtulníky schopné přepravit celé speciální policejní nebo hasičské jednotky. Nejsou a neví se, kdy budou. Teď něco pro ajťáky. Ceny počítačových pamětí, čipů nebo notebookových komponentů mohou letos růst až o 10%. Stejně tak letos pravděpodobně podraží i mobilní telefony. Je to kvůli nedostatku čipů a dalších součástek kvůli přesunu výrobních kapacit směrem k AI technologiím. Je to celosvětový problém. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Pražský dopravní podnik pokračuje v modernizaci metra i o prázdninách. Od 4. do 10. července se bude pracovat v úseku linky C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Stejně jako při jiných omezeních, tak i v tomto termínu bude zavedena náhradní autobusová doprava. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě basket. Rozehrávač Tomáš Satoranský ani pivot Jan Veselý z Barcelony českou basketbalovou reprezentaci na zápasy kvalifikace mistrovství světa v pátek ve Stockholmu proti Švédsku a v pondělí v Brně proti Estonsku nedoplní. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: A když jsou zprávy za námi, pojďme si dát muziku a vy budete vybírat, protože je 6 večer, Jukebox na startu a Vojta Sklenář s vámi, hezké úterý.
0: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Na Kisu vítá Satýneš Dirtbag a na Kisu jsme odstartovali Jukebox. Poslední červnový, ano, poslední červnový den, dneska úterý s datem 30. června, tak posílám šárkám gratulaci všeho nej a myslím si, že určitě pro nějakou šárku během těch necelých 4 hodin Jukeboxu zahrajeme. A aby jsme mohli zahrát, ať už pro šárku nebo pro někoho jiného, tak buď to zavolejte sem k nám na 210-323-323, no a nebo přes aplikaci Kisu pošlete vaši hlasovku, tahle od Vicky.
1: Ahoj Radio Kis a zdravím všechny posluchače. My tady v Ostravě dneska oslavujeme bráchovy narozeniny a chybí nám k tomu, že nějaká super písnička. Mohli byste nám pustit nějakou od Michaela Jacksona? Udělali byste nám tím obrovskou radost. Díky moc a hrajte skvěle, Vicky.
0: No a Vicky, my rádi děláme radost, takže hrajeme Michaela a všechno nej. Přeju i já za celý Kis a Michael Jackson ještě taky někam, Léňo.
2: Ahoj, prosím o zahrátí nějaké písničky pro všechny fišerky do Ivanovy Znáne, co jsme na odpolední, máme tady všílený vedro, tak ať nám to rychle uteče. Čau, Léňa.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Do Jukeboxu dneska večer se dovolal taky Boho, už jsem k nám na 210-323-323, tak tě zdravím a přeju hezký večer samozřejmě.
2: Zdravím, tady Boho z Karviné, přeju Šarce, švagrové, všechno nejlepší k svátku a posílá mají písničku s Kissem.
1: A já doplním, že chceš Shakiru pustit.
2: Ano.
1: A já jsem před chvilkou říkal právě, že gratuluju Šárkám, že určitě nějaké Šárce zahrajeme. No a vidíš, hned ses dovolal ty a hned teda Šárce jedna gratulace letí.
2: Ano.
1: Tak i od nás z Kissu, Bohouši, měj se hezky a zase někdy. Ahoj.
2: Děkuji, ahoj.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Kiss Radio. Kiss. Hrajeme největší letní hity.
2: Letní hity.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis.
0: Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Kdo má rád tenis, tak myslím si, že tuhle písničku bude mít pořád spjatou s tenisem už jenom kvůli tomu videoklipu, který se točil kdysi na jednom známém Grand Slamu na Roland Garros. Když jsme u těch Grand Slamů, tak aktuálně probíhá taky Wimbledon. No a třeba teď aktuálně hraje Kuba Menšík proti Tobimu Samuelovi a tahají kluci, zatím je to 2-2 na sety a v tom pátém setu zatím vede teda Samuel 3-2. No bude to podle mě velká tahaná. Tak fandíme Kubovi Menšíkovi, jinak dneska už samozřejmě hráli i třeba naše děvčata a ještě spousta zápasů s českou účastí dneska na Wimbledonu bude. Teď bude na Kisu další jukeboxová muzika. Doktor vybíráte.
1: Čau Vojto, mohl bys nám tam zahrát Sub Focus, bude to pro mě, pro Krtra, pro Sašu, jedeme z práce domů a jsme úplně vyřízený, tak ať se nám líp jede. Dík moc, doktor.
0: Tak doktore, doufám, že Sub Focus, tahle muzika pomůže, zahrou to i pro Verču, protože ta prý vyráží se teď dát necelých 30 km na bruslích, tak hezky do tempa. No tak Verčo, pěkná porce kiláků teda, to ti povím. Radio Kiss.

0: Jukebox Radia Kiss.
1: Jdeme opět splnit nějaké to hudební přání, tentokrát někomu na telefonu 210 323 323, to je to správné číslo. No a ten někdo má samozřejmě jméno a já už vím, kdo pak je na telefonu. Tonička to je a já tě vítám v našem vysílání. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, ahoj.
1: Tak Toničko, tím, že jsi měla to štěstí, dovolala si se, tak bude píseň Sean Baker a VIP. Tak to si chtěla,
2: ano,
1: abych já ti zahrál.
2: Ano,
1: a já ti
2: ano,
1: to zahraju, tě... samozřejmě, když se zdovolila.
2: Děkuji velmi pěkně.
1: To je jasný, to je jasný. Tak prozradě, budem to někam speciálně posílat?
2: Ano, budeme to posílat do Pardubic. Mojemu přáteli, který momentálně tě počúvá. A chcem mu srdečně poděkovat, že má tomu takovou velkou trpezlivost.
1: Má velkou trpělivost s tebou, jo?
2: Ano.
1: Fakt jo.
2: Koho? A bylo by to hlavně pro vás.
1: Hodně, hodně velikánskou, jo?
2: Ano, strašně velkou.
1: No a jak se jmenuje?
2: Lubomír.
1: Tak zdravíme Luba. Můžu takhle říct, že jo, Luba.
2: Ano, ano,
1: tak,
2: ano.
1: Jo, tak jo, tak pouštím to a měj se hezky, ahoj.
2: A děkujeme velice pěkně, nech vám to zdraví v práci.
1: Děkujeme, ahoj.
2: Ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Je za námi první hodina dnešního večerního jukeboxu, tak za chvilku dáme tu další, teď ale rychle na silnice. Co se hlavních tahů týče, tak menší problémy na D1 ve směru Brno mezi 180. a 184. kilometrem. Menší zdržení taky ve směru na Prahu mezi 201. až 197. A kde se taky zdržíte, co se hlavních tahů týče, tak to je D8 ve směru na Německo, a to mezi 80. a 84. kilometrem. Všem za volant šťastnou cestu přejeme. We'll be right back.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: 7. hodina večerní z Éteru Kissu vám všem hezké úterý přeje Vojta Sklenář, pokračuje Jukebox a na úvod hodiny teď Las Ketchupa a Sere.
0: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia Kiss.
3: Be happy.

0: Posloucháte Jukebox, posloucháte Radio Kiss, načali jsme další hodinu právě dnešního večerního Jukeboxu s datem 30. června a dáme si další muziku. Jakou pak, Davide?
1: Prosím o zahrání nějaké vypalovačky pro všechny, kdo teď autě, potí se, a pro všechny z obce Sány. Čau.
0: I když tohle asi nebyl hlas Davida, já to vždycky beru podle toho, jak se vy tam podepíšete do té aplikace. Každopádně nějakou pecku dáme a jakou konkrétní, řekne Petr.
2: Zdravím tě, práce. Prosím tě, chtěl bych zahrát něco od Prodigy, nějakou pecku na tobě. A bylo by to pro všechny kysáky, hlavně pro sebe, pro všechny, co mají odpolední jako já. A už mají tam věc, tak všechny. Měj se krásně, děkuju, ahoj.
0: Tak Prodigy si zahrajeme, přemýšlel, jakou pecku bychom si od Prodigy dali. No a dneska je to přesně 29 let, kdy Prodigy vydali svoje album The Fat of the Land a na něm třeba byl i tenhle song, Firestarter. Tak teď pouštím a ještě někomu to pustím. Alčo.
3: Ahoj Vojti, krásný večer všem kysákům, kdo posloucháte, chtěla bych nechat zahrát holkám do Lováka v písku nějakou rytmickou, protože už jsme unavený z toho horka. Ať se jim rozejbou hezky boky a při práci je to baví. Jo, prosím moc, děkuju. A bylo by to i pro všechny kysáky, i tebe. Díky moc, hezký večer, pátek.

0: nikdo jiný.
1: Nehraje více písniček na přání.
2: Jukebox.
1: Rádia Kiss.
3: Pokud byste chtěli být součástí Jukeboxu, chtěli si nechat zahrát sobě nebo někomu nějakou písničku, tak stačí jednoduše mít aplikaci Kissu v mobilu, poslat mi hlasovku, a nebo stačí se dovolat do našeho studia, a to na číslo 210-323-323, což se podařilo teď Ladušce. Ahoj!
4: Ahoj Vojti, prosím tě, chtěla bych nechat zahrát od Pitbulla Ryan Over Me, a bylo by to pro všechny kysáčky, pro tebe do studia, pro tvoje kolegy, pro mé kamarády a hlavně pro moji drahou lásku Michaela, který mě zlobí.
3: Jak to? Jak je to možný?
4: Zlobí.
3: Jak je to možný?
4: Zlobí. Neposlouchá.
3: No počkej, a ty mu chceš hrát písničku, když tě zlobí, jo? Co?
4: No to třeba ho to uklidní.
3: Jo, takhle. Jako, že by si řekl, že by se zamyslel nad sebou. Řekl by si, no, už třeba tu moji holku nebudu zlobit.
4: A hlavně, aby pršelo, tak právě no, Ryan Over Me.
3: Jasný. Tak snad to pomůže. A pokud to nepomůže teď,
4: snad ano.
3: Tak já si myslím, že zítra už jako stopro. To jako,
4: no, cashby,
3: to
4: cashby.
3: Už by bylo, aby nebylo. No. Tak uvidíme, budem si držet palce. Písnička je tady. Laďko, měj se. Ahoj.
4: Děkuju, ahoj.

0: soutěžte o dovolenou v Bulharsku. Cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Kdo by rád nevyrazil na Dovču, myslím si, že určitě všichni, tak vy můžete tenhle týden vyhrát, protože soutěžíme o dovolenou cestovní kanceláří Blue Style, a to v Bulharsku. Co můžete vyhrát, je Dovča pro dva, a to ve čtyřhvězdičkovém hotelu Ralice Aqua Club, a to s All Inclusive. No a pokud byste vyhrát chtěli, což si myslím, že určitě ano, tak běžte hned teď k nám na web kiss.cz. Máme tam totiž pro vás jednu soutěžní otázku a ta se týká konkrétně bulharských letovisek. A ptáme se vás tam, které z těch nabízených bulharských letovisek, které uvidíte u nás na webu kiss.cz, najdete v nabídce Blue Style. Tak mrkněte k nám na web, mrkněte samozřejmě i na ty tři možnosti a tu správnou podle vás, pokud ji nevíte takhle jako hned, tak si ji najdete, a to konkrétně na webu cestovní kanceláře Blue Style. Potom odpovězte, přidejte váš kontakt a čekejte do pátku, protože v pátek po 3 hodině odpoledne my náhodně vybereme jedno jméno, to řekneme do vysílání, a pokud ten daný soutěžící se obratem dovolá k nám do studia dovolená, tak ta bude jeho.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Global DJ za námi a tohle je Čupov na Radio Kiss. Vy vybíráte, já hraju a čas máte ještě do 22. hodiny a to je spousta času, když teď teprve lehce po půl osmé večerní 19.34. Tak to je úplně ten nejpřesnější čas a taky čas na další muziku. Jaká bude?
1: Ahoj kysáci, my bychom si přáli zahrát písničku Pedro pro našeho tatínka za volán, pro Lukáše, od Martiny, Denisy, Dominika, Terezy a Davida. Děkujeme moc.
0: Tak Pedro zahrajeme a co zahrajeme za chvilku? Jakou muziku, komu, je to na vás. 210 323 323, to je to správné telefonní číslo, které vytáčíte, pokud byste chtěli v jukeboxu něco zahrát, a nebo aplikace KISSu, tam jednoduše nahrajte váš vzkaz, no a taky vám něco pustím.

Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop. Scatman's World.

0: Scatman John dohrává v éteru Rádia Kiss, kde vám hrajeme songy na vaše přání. Je tady jukebox, poslední jukebox v měsíci červnu. No a v jukeboxu teď někdo na telefonu, kdo pak tam? Ahoj.
1: Ahoj, tady Petr, tak to teda hledím, že jsem se dovolal. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj Petře, hledíš, jo?
1: To se mi dlouho nepovedlo.
0: Nečekal si to takzvaně, jo?
1: Ale vůbec. Jenom jsem zmačkal telefon, hledím tady na zahradě do blba a najednou slyším, že mi vibruje, že to zvedl.
0: No, vidíš to. A na zahrádce, prosím tebe, už jenom jako odpočinek nebo ještě něco děláš?
1: Ne, jenom celý den odpočinek, pěkně v bazénu, na pohodu, žádný stres, no.
0: Tak už k tomu chybí jenom muzika nějaká, co?
1: No přesně. Já bych jsem si přál Jeruzalému.
0: Jeruzalému. A ta je jako k létu jako dělaná.
1: Je, přesně.
0: Kam to pošlem? No.
1: Pošlem to do Olomouce, pošlem to do Štemberka na Zahradu teda, ale pošlu to všem autobusákům do Olomouce, mým kolegům a nejenom jim, i ostatním autobusákům, protože to je peklo, to je peklo.
0: Věřím. A no. Kdy budeš jezdit?
1: Já jdu do práce až 7.
0: Až 7. Takže jako dovolenou teďkon užíváš, jo?
1: Mám takový volňásek, no.
0: To je hezký.
1: Úplně suprový, no.
0: No tak no. Užívej v bazénku a já ti pouštím Jeruzalému. No, ahoj.
1: A jelikož jsem z Opavy, já jsem teda v Olomouci, tak ještě zdravím všechny do Opavy. Hlavně taxikáře, oni budou vědět, že zdraví Pindia.
0: Pindia, tak jo, tak Pindio, ahoj.
1: Tak hezky, čau, ahoj.

0: filmové tipy.
1: Harlan Coben je jeden z nejznámějších amerických autorů detektivních a krimi příběhů. Do češtiny byly přeloženy více než 30 jeho knih a filmově se zpracovalo 12 titulů. Ten poslední se rozpohyboval díky Netflixu. Jmenuje se Najdu si tě a vypráví příběh otce, který ho odsoudí za vraždu syna. Jenže on žije. Je třeba vzít roha z basy a kluka najít. Za každou cenu. Pro KIS Katka Čepelíková.

0: Za chvilku tu máme 20. hodinu večerní, s vámi stále Vojta Sklenář, stále přeju hezký večer a taky stále hraju muziku podle vás.
1: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Poslouchat Radio Kiss, hezký večer, takhle pár minut po hodině 20. Hezký úterní večer a hezký poslední červnový večer. Ano, zítra už nám začíná měsíc červenec. Letí to, letí. A myslím si, že teď si nejvíc přejí školáci, aby to moc neletělo, tak vám popřejeme, aby to moc neletělo, ale známe to, jo. Ono ty dva měsíce, to uteče jako nic. No nic, my pokračujeme v Juboxu, který taky vždycky hrozně moc utíká, jedna půlka už dneska za námi. Co si dáme teď, Patrik prozradí?
1: Ahoj, zdravím z bazénu. Rád bych všem kysákům, ať jsou doma, ať jsou na cestách, ať jsou v práci, poslal písničku Sherry Sherry Lady a hlavně dobře pijte a držte se co nejvíc ve stínu, pokud to jde. Čau.
0: Hezky jsi to řekl, Patriku. Tak já jenom doplním, že Modern Talking dáme teď a ještě Milanovi to pošlu na zvednutí nálady, protože řeší starosti se svojí krásnou mašinou. Tak Milane, já doufám, že brzo to bude hezky pěkně, jak se říká, jako nový. Chcete taky v Juboxu něco zahrát, tak zavolejte 210 323 323 a nebo přes naší aplikaci pošlete hlasovku.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox Radia Kiss.

0: Další jukeboxová muzika bude Jana teď na telefonu, kterou zdravím. Ahoj.
1: Nazdar kysáte, taky zdravím.
0: A co tvůj večer, jak vypadá, co děláš?
1: Já sedím a koukám na manžela, jak nakládá hermelíny na oslavu pro moji mamku na narozeniny a zároveň na svoji chlapskou akci, na kterou jezdí. A je pěkně naštvaný, protože se snažil dovolat a mi se to povedlo dřív.
0: Takhle, takže ty vlastně vyhrála nad ním vlastně.
1: No já jsem vyhrála.
0: Hele, a ty říkáš, že na něj koukáš, ty mu Jani vůbec nepomůžeš, nebo on nechce? Jo,
1: on nechce. On si to dělá, jo, nechce, takhle. Tohle si musí dělat sám, to je chlapská práce.
0: Úplně komplet všechno, jo?
1: Ano, připraví, nakrájí si cibuli, všechno dělá, všechno absolutně sám.
0: No vidíš to, kolik jich dělá tě hermelínu?
1: 5-litrový sklenice. A 4.
0: 4, tak tam se jich vejde do 5-litrový, já nevím, třeba 10, možná víc ještě.
1: 160 dohromady.
0: 160 dohromady, to bude hermelínu, ty bláho, to ti povím. No tak manželovi, ať to utíká, a ty pro něj chceš píseň Alex C. s tím hrozně dlouhým německým názvem. Chceš si ho říct?
1: Ano,
0: chceš
1: tak.
0: Si ho říct, nebo
1: ne,
0: to necháme,
1: ne, ne, necháme, ne, to,
0: necháme to necháme to nevyřčené, protože
1: ano.
0: Já taky nejsem němčinář, jo, to, abych se ti přiznal. Tak jo, takže jenom manželovi, ať mu to jde hezky, jo?
1: Určitě, a všem kysákům taky samozřejmě.
0: Dobro,
1: a hlavně klukům na Radfest, oni budou vědět.
0: Dobře, tak jo, hraju to, ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Jukebox na Kissu je tady, díky moc, že posloucháte, a Jukebox by samozřejmě bez vás neexistoval, takže další z vás, kdo vybírá, Vládík konkrétně.
1: Ahoj kysáci, šlo by něco zahrát od Dahol, to by do studia pro všechny děvčata ze Světla nad Sázavou, hlavně pro Peťulu, pro ty všechny, kdo mě znají, a pro všechny, kteří milují tuhle muziku 94. 5. Dahol byla liga, teda tenkrát aspoň pro mě jsem na tom ujížděl. Tak jo, díky, Vládík.
0: Tak Vládíku, máš to přichystaný, já to ale zahraju ještě někomu.
2: Hoj kysáci, mám vás rád, pustíte mi nějakou pořádnou pesku a pecku, ať si to pořádně můžem užít a užít si prázdniny. Ahoj. Tobík.
0: Tak Tobíku, tahle pecka i pro tebe, a užívej prázdnin samozřejmě. Radio Kiss.

0: Jukebox, poslední červnový, na rádiu Kiss posloucháte a my si poslechneme, kdo pak je teď na telefonu.
1: Dobrý den, já jsem Matěj a chtěl bych vás poprosit, jestli byste zahrál Skyfall od Adele, protože moje babička má dnes narozeniny a nemá žádný telefon a je to její oblíbená písnička. A takhle tímhle způsobem bych jí chtěl popřát.
0: Babička nemá telefon vůbec, jo?
1: Nemá, no.
0: Fakt ne. Jako,
1: to je blbý, no.
0: Že se tomu brání, jo, že říká, ne, já telefon nechci. Takhle třeba.
1: Přesně tak.
0: Jo, jo. Tak a Matěj, máš ošéfovaný, že nás poslouchá, babi?
1: Vím, jsem se naprosto
0: jistý. No tak, to jsem rád. Tak všechno nej jí přejeme, samozřejmě i my z Kisu. No a i ty teda z dovolené, jo?
1: Jo, jo. Tak děkuju moc.
0: Nemáš zač, máš to tady a ahoj.
1: Naschledanou. Radio Kiss.

0: Posloucháte Jukebox na Kisu, pode mnou už další muzika, tohle je Verona, jen tobě určitě někteří poznali a určitě poznali Martin, ten si to totiž přeje.
1: Ahoj, můžu prosit o zahrání písničky od Verony, jen tobě. Děkuju.

0: ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Rádio Kiss vysílá
6: non-stop.
1: Je tu 9. hodina večerní, na Kisu pokračujeme dál v Juboxu, Vojta Sklenář vám všem stále přeje hezké úterý a teď už Alexia.
0: To nejlepší od 90. let i v Juboxech Rádia Kiss.
7: Be happy. Don't

0: Poslední jukeboxová hodina nám odstartovala, za námi Song Thank You a před námi další muzika, a konkrétně muzika, kterou by rád Jakub, který je teď na telefonu, tak tě samozřejmě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: A Jakub vybral parádní Petelici, song Born Slippy, tak kam to poletí, prosím tě?
1: Poletí to všem, co zrovna pracujou, poslouchají rádio, grillujou, anebo jak já, vrátí se z práce domů.
0: Takže tobě na cestu, předpokládám, že teda v autě si to pořádně, ale jak se říká, vohulíš, že jo?
1: Samozřejmě.
0: No tak jo, tak mám to pustit už, co?
1: Ano.
0: Dobrý, pouštím, měj se hezky, ahoj.
1: Taky, díky, čau. Radio Kiss.

0: jediný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Popojedeme dál v úterním večerním Jukeboxu na Rádio Kiss. Další píseň je připravená.
2: Dobrý večer, zdravíme Rádio Kiss. Momentálně jsme v Lipótě v Maďarsku. Je to tady boží. Jsme nedovolené s manželem, děti jsme nechali u babičky, takže si užíváme, je to skvělý a posloucháme vás a všechny vás moc zdravíme. Zahrajte nám prosím něco česky, třeba nějakou borovičku. Papa, čauky.
1: Něco česky borovičku, jo? Cítím voní lesa, tam tý češtiny moc není, ale dobrý. Je tam slovenčina, no. A ještě někam to bude.
3: Ahoj Vojto, tady Marek, neboli Marek Čiko. Prosím tě, mohl by si zahrát písničku s věnováním pro všechny mladé hasiče z tábora, tady ve Skrych. Děkuji ti moc. Čau, čau, Marek.
1: Tak jo, tak i pro mladé hasiče, a to se možná hodí, že jo. Tak mladým hasičům, ale i všem hasičům komplet přeju, aby necítili vůni lesa. I když my teď cítit budeme, Emily a Justice, a taky vám zahrát pro všechny, co musí trčet v práci a do skláren v Úsobrně, a to od Foxe.

0: Nakyso za námi Captain Jack. A co byste řekli na to, kdybyste usedli do letadla, které by pilotoval nějaký ten kapitán a vy vyrazili na Dovču? S námi můžete.
1: Odleťte s rádiem Kiss a cestovní kanceláří Blue Style do Bulharska.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
1: Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Tohle je Jukebox na Kissu a tohle je někdo na telefonu, tak kdo pak tam? Ahoj!
1: Ahoj, to tady Soňa.
0: Ahoj, Soňo.
1: Volám do Jukeboxu.
0: Voláš do Jukeboxu. Voláš naprosto správně. A nejenom, že voláš, ale ty ses co? Ty ses dovolala.
1: No, však to je dobře, už to zkouším nějakou chvilku.
0: No vidíš, tak co bys ráda chtěla pustit?
1: Já potřebuju trošku rozpumpovat, protože vařím, tak bych chtěla 666 bych si dala, to ještě taky bylo.
0: 3 6ky? Nebyly, taky dáme.
1: Nebyly, taky no dáme. Určitě to by bylo skvělý, no, to je taky bezva.
0: Tě rozpumpujou, co vaříš, no, co vaříš, udělej chutě jako
1: vařím
0: všem.
1: Vařím spoustu dobrýho jídla, mám tady uzenej tempeh, to asi někomu nechutná. Mám tady spoustu zdravýho, zeleného, žlutého jídla z kuchařky takový zdravý hodně. Protože potřebuju trošku očistit své tělo.
0: Jo, takhle. Takový jako detox, jo? Detox.
1: No, detox, ne, ano, jo, správně, jo, to je správně. To
0: tak, jo. Tak hezký vaření, 3 6ky tě teď rozpumpujou a chceš to ještě někomu Soni nebo jenom teda tobě k vaření?
1: Já bych to poslala úplně všem, kteří potřebují rozpumpovat ještě chvíli teďka na večer.
0: No, tak jo, je to tady. Měj se hezky, ahoj.
1: Taky se měj, ahoj. Yo,

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Jdeme do finále posledního červnového jukeboxu roku 2026 na Rádiu Kiss. Ano, ano, další jukebox, který vám nabídneme, tak ten už bude červencový a úplně ten nejbližší bude, dalo by se říci, za chvíli, a to úderem půlnoci. To odstartuje noční jukebox a dneska v noci s váma bude Alex. Dneska večer s vámi v jukeboxu byl Vojta a teď s námi bude ještě Jindra, který je úplně poslední, kdo vybere.
2: Čau. Můžu poprosit o Avicii Silhouettes, prosím. Bude to pro všechny pisáky a hlavně pro tebe do éteru. Díky.
1: Jindro, já taky díky Avicii pouštím a přiznám se, trošku pozapomenutá píseň od něj. Tak díky za tenhle výběr, myslím si, že spousta lidí taky třeba si vzpomene, no jo, tohle taky je od Avicii. A někdo třeba řekne, tak tohle od Avicii vůbec neznám. Každopádně. Avicii končí úterní večerní jukebox na Kissu, ale my samozřejmě jedeme dál na Kissu i po 22. hodině a to bude to nejlepší z dneška, tak rozhodně nikam nechoďte, dál laďte Kiss a dál krásný večer všem přeju.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Pomalu už se nám chýlí ke konci poslední červnový den, už jenom necelé 2 hodiny a máme tu červenec, tak si pojďme zrekapitulovat, co dneska na Kissu jste slyšeli. Začneme ranní trojkou, kde dnes samozřejmě nechyběla kachna. Taky se řešily tak jako různé dny, které nejsou moc dobré na narozeniny a taky jste se dozvěděli, co už se u nás začalo prodávat.
2: Je to tady. To, co jsme si mysleli, že bude jenom ve sci-fi filmech, tak už se to stává zkušeností, nesmějte se, to je vážná věc. A je to jedna věc, která opravdu by mohla člověku pomoci.
3: To je nejlepší, to opravdu, to mě baví vždycky, to slovo. Opravdu?
2: Až ti to prozradím, Romane, dáš mi za pravdu. Pojďme se vsadit teď. Je-li to kopyto, platí to.
3: Nejsem kopyto.
2: Já jsem je-li to. Dokážete si tipnout, co to je za technickou věc, která člověku fakt pomůže?
3: Fakt pomůže? Nějaký robot, který ti pomůže v domácnosti třeba?
2: Pomůže ti na každém kroku. No. Fakt ti pomůže na každém kroku.
3: Syntetická strava, Amarouny, už je to venku.
2: Cože?
3: Ho z návštěvníků, ne, takový Amarouny. To. Jo, ty bych dal.
2: Poslouchejte dobře, pomůže vám na každém kroku.
3: Na každém kroku?
4: Tak boty, co chodí za mě.
3: Hvězdná brána. Setkám se s Gualdem.
2: Patriku, nejseš tak daleko od pravdy.
3: Nejsou
2: to, ale boty. A český internetový obchod začal prodávat bionické nohy.
3: Já to asi viděl.
2: Jo.
3: Ono ti to pomáhá hýbat nohama.
2: Normálně to máš jako takovej sedák.
3: Jo, to není blbý.
2: A máš to na kyčlích, máš to připevněný na stehnech a normálně ti to pomáhá chodit.
4: Jako ale pro někoho jako nějaká pomůcka, kdo má problém s nohama, to je super, ale když si to koupí zdravý člověk, tak si to nedokážu představit.
2: No počkej, protože ono to ušetří únavu až o 39% fyzický zátěže, to sice jo, ale tyhle ty nohy jsou chytrý a ty si můžeš kliknout na tlačítko a s dopomoci si udělat zátěž. To znamená, že to můžeš využít i na cvičení.
3: Je to dobrý. Nevím, jestli jsem viděl vyloženě ten model, který se teď bude prodávat na tom českém internetovém obchodě, ale viděl jsem nějaký, kde to používali. Vypadalo to na začátku, když se s ním učili, jako když jdeš s Bobkem v kalhotech.
5: Mám ho tam, nesmím si ho rozmáčknout. Ale opravdu bylo to hrozně vtipný.
3: Ale jako jo, to může pomoci lidem, kteří by se chtěli dostat do nějakých míst, kam by se jen tak nedostali, z důvodu, že mají nějaký handicap a podobně. A tohle kvituju.
2: Nebo třeba starším lidem,
3: no právě.
2: Když mají chodítka nebo tohle, tak by jim to mohlo pomoct. Akorát teda pak se bojím, že tady budou chodit samý terminátoři.
3: Hele,
2: pak.
3: A co cena, viděla jsi nebo ne? Za kolik
4: se to chtěl zeptat, právě, to mě zajímá.
2: Viděla jsem cenu, ono se to liší podle toho, podle výkonu.
3: Bude 100 tisíc, ne?
5: To určitě.
2: Ne,
5: to
2: nejlevnější výjdou něco málo přes 20 tisíc.
4: Mm-hmm. Hele, to je yes man.
3: Co?
4: Kdo doběhne s tímhletím dál?
2: No a poběžíme ještě za týden, viď?
3: Ty ale na druhou stranu, někteří na pódiích, už jsme taky trošku pamětníci, víš, že by nám to na Kiss Party mohlo pomoct.
4: Že to koupíme Kavalovi.
2: Jo. Počkej, ale není to dobrý na skoky.
3: Aha.
2: To znamená, že maximálně houpat se do rytmu.
3: Tak jenom ruce nahoru. Ale stát budeme.
2: To jo.
3: To je hlavní. Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Má nějaký název ten přístroj, který ti připadá jako ze sci-fi filmu, který se začíná prodávat na českém internetu?
1: Bionické nohy.
2: Jo. No i naše posluchačka se zamyslela nad tím, jestli je nějaký jiný stroj, který taky pomáhá k pohybům.
3: Míšo, já jsem nějaký podobný přístroj taky viděla, ale nebylo to pro chodce, bylo to pro páry. Ten pár ležel na boku a byli jako taky takhle skurtovaný dohromady a ono to pak s nima samo hejbalo, takže oni vlastně při milování nemuseli se ani moc spotit. To by se teď hodilo v těch vedrech, jak byli.

0: troje.
1: Napadá vás něco jiného, co by nám ulehčilo život, co by se dalo vyrobit, co by ještě teprve mělo přijít na trh?
0: Já vím. Stroj, který mi bude držet ruce, když si dělám copánek. Protože jak mám dlouhý vlasy a teď si to zaplejtáš, tak mě tak brnějí ruce, mě odumírají úplně.
2: A to by šlo úplně vytunit, stačila by nějaká helma, přes aplikaci to spojit s telefonem a mám si navolit jenom, jaký účes dneska chceš, ono ti to za 5 minut umotá a je to.
0: Kde je?
1: Co děláme neradi? Vyndavání prádlo z pračky například, že
0: jo? Jo, to ještě nikdo nevymyslel.
1: Myčku, to mají dobře vymyšlenou někteří, když se nám ozývali posluchači. Mají dvě, v jedné mají čistý nádobí, z toho si to berou a ve druhý mají to špinavý. A nikdy to nedávají normálně do těch skříněk, přihrádek a tak dále.
0: Jo, tak.
1: To je chytrý.
3: To je chytrý, jo.
1: Překladač psího štěkání a kočičího mňoukání.
0: To počkej, ale to už jsem viděla.
1: Jo?
0: Jo, taky to jsem normálně viděla.
2: A věříte tomu, teď mi řekněte? Není to spíš marketingový tak, jako že ti pejsek říká
1: ahoj. Bylo by to bez vás si s ním
2: jako
1: pokecat.
2: To jo, jo, ale já nevím. To jo.
0: Vůbec, jestli si ty zvířata povídají tím stylem jako my. No.
1: Hele, anebo, co by bylo geniální, kdyby někdo vymyslel? Tlačítko na vrácení poslední věty.
2: A. Jo, to bych využil tolikrát.
1: Při hádce, víš, taky, tohle to už se neměl říkat, tohle z toho zpátky.
0: To, že si to řekl?
1: Jo, jo, jo. No, to jo, ty jo. A nebo, co by taky bylo dobrý, a to budou chápat všichni, co mají spoustu dioptrií, brýle na hledání brýlí.
0: Jo, ono není potřeba tenhle ten stroj, stačí jenom šáhnout na hlavu.
4: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: poslouchejte to nejlepší z našeho vysílání. Raní Kiss.
1: Raní Kiss.
2: Opravdu je to výhra narodit se 30. června, kdy se většinou rozdává vysvědčení, když víme, že už ho děti dávno v rukách mají. No, pravdou je, že se nám ozval Honza a je mnohem horší den na to narodit se, než právě 30. června.
3: Čau lidi, já vám do toho nechci kecat, ale mít narozeniny dneska je úplně v pohodě. Představte si, že máte jako já 31. srpna a co máte jako největší dárek a zítra šup do školy hajzlíků. Čau, čau, mějte se.
4: Takže dostáváš aktovku k narozeninám, sešity. Ne. No ale tak zase... Dejme tomu, že dneska 30. června, kromě toho, že máme některý oslavence, tak se slaví i nějaký dny. Mm-hmm. Už jsme zmínili, že dneska je den sociálních médií.
5: Zároveň je dnes také den ozbrojených sil České republiky.
4: A pozor, něco pro dámy. Národní den outfitu.
5: Tak nejenom pro dámy, že jo?
4: To je pravda.
5: Pánové, podpatky pěkně dneska povinně hrdě je nosit a vyrazit do ulic.
6: Proč? Proč ne? A proč bych to dělal?
5: No, protože to je výsada mužů tohle. Podpatky to je něco, co tady bylo mnohem dříve, než je ženy začaly nosit.
4: Ale to je pravda. A taky růžová byla původně barva chlapů.
6: Ha! Já vím, že se blíží 8:45, jo, ale nechcete být mín vokatý.
4: A nechceš si to vyhledat třeba?
6: Nechci.
4: No tak si musíš počkat na 8:45.
5: Patriku, podpatky a tancuj.
0: Raní Kiss.
1: Raní Kiss.
0: Každý všední den.

0: poslouchejte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Kachna. Ranního Kissu.
2: I o prázdninách soutěžíme o balíček ranního Kissu, ale zadarmo to nebude. Musíte odhalit, co bylo ranní kachnou. A o to se pokusí Petr. Ahoj.
3: Ahoj, zdravím vás, kysáci.
2: Nazdar. Peťo, tak mi řekni, co si myslíš, že dneska nebyla pravda?
3: Ale myslím si, že to zaznělo ve zprávách před chviličkou, že v Americe vyvinuli lék na dorůst končetin a orgánů.
2: Takže to říkala Terka Jandová.
3: Přesně tak.
2: No, je pravda, že Terka od nás dneska neměla zadanou žádnou kachnu.
4: Snažím se tedy googlovat, zdali existuje něco takového. Byť jako v přírodě to existuje, že ano. Že dorostou některé části těla. U lidí to nemáme.
2: Já vím u ještěrek, že jim dorůstají ocásky.
4: Ano, ano. Že ty jsi mi trhala, viď? Taky.
2: Ne, jako malý dítě. Ne.
4: Ale je pravdou to, co si Míšo říkala. My jsme nedali za úkol Terce dneska kachnit.
2: Ano.
4: Takže se to bude zakládat napravdě. Promiň, Peťo, ty jsi čekal,
3: nevadí.
4: Nevyšlo to.
3: Na to vás slyšela.
2: My tebe taky.
4: Měj se hezký.
2: Děkuji. Ahoj a hezký léto.
4: Ahoj.
3: Díky, on taky, ahoj.
4: Škoda, nevadí, dáme šanci někomu dalšímu.
5: Radio Kiss, kdo pak se nám dovolal?
6: Ahoj, tady Jana.
5: Jani, povídej, co je podle tebe kachna?
6: No, jestli to nebudou ty růžový oblečení, jak se nosilo.
4: Že muži původně ano. Nosili růžové oblečení?
6: Ano.
2: Tak teď se podržte. Růžová byla až do počátku 20. století vnímána jako maskulinní barva, jelikož vznikla z červený a byla považována za její odvozeninu. Takže tahle zpráva nebyla kachna.
6: Tak to nevadí.
4: Jo, a jak co to mělo společnost s těmi muži? To jsme říkali, nebo ne?
2: Že je to maskulinní barva, protože vlastně červená barva byla taková válečnická, bojovná a ta růžová byla její odvozenina.
4: Yes.
2: Děkuju za upřesnění.
4: Pohoda. Joni, ale děkuji, měj se hezky.
6: Taky.
4: Ahoj. Ahoj. Takže poslední šance, jinak nedostanete rádiový balíček. Radio Kiss, kdo tam?
7: Ahoj, tady Aleš.
4: Čau Aleši, co je ranní kachna?
7: No, já si myslím, že dneska ranní kachna nebyla.
4: No počkej, co ty podpatky, které nosili původně chlapy?
7: No, tak nosili aj kopujové, ne?
4: No! Podpatky nevznikly jako módní doplněk pro ženy. Původně je nosili muži, konkrétně perští jezdci, kteří pomáhali udržet nohy ve třmenech při jízdě na koni. Takže si velice blízko. Pravda, ano, původně opravdu chlapi nosili podpatky. Teprve v průběhu 18. století se postupně přesunuli hlavně do dámské módy. Vyhráváš rádiový balíček, kamaráde.
7: Tak jo, děkuju, super.
4: Je to tvoje. Hezký den. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
8: od 6 do 10.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: I po hodině 23. pokračujeme v tom nejlepším z dneška, tak stále vám všem přeju hezký večer. Minulá hodina patřila Romanovi, Míše a Patrikovi a tak tahle bude ve znamení odpoledního jumpu a taky Michala Kavalčíka. Jeho moudro vás čeká už za pár minut, ale ze všeho nejdřív si pojďme poslechnout, na co se vás dneska dopoledne Michal ptalo.
2: Příliš mnoho dětí 11 až 15 let pije energy drinky. Zakázat, nezakázat. Povolit od 16, nepovolit. Zakázat to úplně až od 18. Co vy na to?
3: Když to zakážou, tak stejně to dopadne, jak my, když jsme byli mladí. My jsme chtěli pivo, tak jsme poslali starší kluky, aby nám šli koupit to pivo.
4: Tak za mě bych to zrušila, dala bych to od 18, ať to má každý na svoji zodpovědnost.
5: Tak do 16 let bych to určitě ty energetický nápoje zakázal. A po 35 bych to rozdával u vstupu do práce místo píchaček.
6: Tak rozhodně postavit to na úroveň alkoholu, takže od 18 let.
2: Já myslím, že bychom už mohli na vítěze, co? Řekla to hezky Lucka.
7: Jestliže to děti vidějí u rodičů, který si to kupujou jakože velká ňamina, tak si to prostě ty děti budou chtít kupovat taky. Já osobně bych to dala určitě od 18 jako alkohol a cigarety a nevím co všechno. 16-letý děti ví stejně kulový, co jim to udělá, nemají rozum. A ono ne, že by ty 18-letý měli, když ho nemají ani dospělí.
2: Má pravdu ten chlapec?
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: A je tady dnešní moudro dne. Dneska se podíváme na krásu češtiny, protože český jazyk, to je prostě pokladnice. Pokladnice nádherných slov, kysáci, a pokladnice krásných myšlenek. Tak mi dovolte dneska rozvinout slovo napíšeš.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Když napíšeš, že napíšeš, tak napiš a nepiš, že napíšeš, když nenapíšeš. To já, když napíšu, že napíšu, tak napíšu a nepíšu, že napíšu, když nenapíšu. Pa a napiš.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu KISS.

0: našeho vysílání. Odpolední chat.
1: Já jsem vám tady, kysáci, před malou chvílí informovala o jedné italské pláži v italském Terstu. Ta pláž se jmenuje Lanterna a tahle ta pláž je zvláštní tím, že je oddělená zdí a je oddělená pro muže a ženy zvlášť. Jo, slyšíte správně. No a vás ta informace docela zaujala. Mě teda úplně moc pozitivně ne, každopádně Láďa nám poslal hlasovku.
2: No Magdi, to já doufám, že to tady taky jako nezavedou. Já jsem si totiž teď oblíbila velice nuda pláž a tam je ti to koukáníčko, hele, tam si to chci užívat a koukat.
1: Tak se velice omlouvám, kysáci, tohle byla naše Lada, naše pravidelná posluchačka a taky kysačka, která nám říkala o tom, že by spíše ráda, nebo teda upřednostňuje nuda pláž, ale Váša tam údajně byl.
3: Ahoj Magdi, na téhle pláži jsme letos byli v rámci jarních prázdnin, když jsme si protáhli jeden výlet ze Slovinska do Terstu a asi po 5 minutách, když jsme se na té pláži pokukovali s dětma, tak přišel pán a vyhodil moji manželku s těma dětma. Tak jsme na to hleděli jak puci. No a já jsem se samozřejmě sebral s nimi a šel jsem pryč, vůbec jsme nechápali.
1: Já si taky myslím, že by to nebylo úplně asi u nás zaveditelný. Nicméně, tak jako přemýšlím, kysáci, že kdybych se třeba pohádala se svým partnerem a chtěli bychom jít přece jenom jako k vodě, pořádně se vykoupat, tak tahle ta oddělená pláž by byla fajn. Prostě tam přijdeš a řekneš, ne, jdem se koupat, ale nemluv na mě a dneska tě nechci vidět. No, uvidíme, třeba by to prošlo.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Kysáci, bavíme se teďka na chviličku o fobiích, o nejrůznějších fobiích, kterýma někteří z nás trpí. Já jsem se vás ptala, jestli vy máte třeba nějakou zvláštní fobii, a Jarda nám poslal hlasovku.
2: No čau Magdi, hele, já třeba například trpím fobii, která se jmenuje klaustrofobie, což je strach z uzavřených prostor. A nejvíc teda se to u mě projevuje, když jdu odpoledne po práci do hospody a mám strach, že bude uzavřená, no. Takže tak, čau Jarda.
1: Kysáce, já jsem se teda k Jardovi chtěla přidat, co se tý klaustrofobie týká, protože tou trpím třeba například já, a čím jsem starší, tím víc se to zhoršuje. Pak ale bohužel taky trpím radkofobií. To je pro vás fobie z mého kolegy Radka Hrdiny, který na mě neustále nikde bafá. A já už mám normálně schýzu a strach z toho, kde to zase příště bude. Jinak Martina píše, že má emetofobii, což je totální panika ze zvracení i s nevolností. Když vím, že je někomu zle, je mi zle taky. Jo, člověče, to bych možná mohla mít taky, když se nad tím tak jako zamyslím. Je to nepříjemný pohled. No nicméně, pojďme ještě tedy na výčet těch opravdu zajímavých, které já jsem našla na internetu. A to je například automatonofobie, což je strach z figurín anebo také lidem podobných postav. Pediofobie, to je například strach z panenek, jo, taková ta Chucky panenka, jo, to bych taky nechtěl potkat nikde. A nebo globofobie, to je strach z balónků nebo jejich prasknutí. Představte si, že jste takhle v místnosti narvaný balónkama a začne to jedno po druhém praskat a vy nevíte proč. Člověče, to bych asi měla taky doživotně strach. No nicméně, proti fobiím a těm strachům vždycky funguje jedna věc. Pořádně to rozdýchat, a nebo případně rozmačkat ruku svému partnerovi. Takhle to běžně dělám třeba já.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: hodinu a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Kysáci, máme minutku po 12. a to znamená, že startujou noční jukeboxy s Alexem. Pojďme na to.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Tak kysáci, krásnou noc všem přeji. Doufám, že se máte takhle při středeční noci hezky. Doufám, že si užíváte noční, nebo ať už děláte cokoliv, tak věřte, že s naší hudbou tady na Radio Kiss to bude jen a jen lepší. Připomínám, jakým způsobem můžete objednávat vaše jukeboxy, písničky. Buď to přes telefonní číslo volat přímo sem ke mně do studia na 210-323-323, anebo využít aplikaci Rádia Kiska, můžete nahrát hlasovou zprávu, anebo třeba taky i napsat nějaký ten text. Nicméně, kysáci, dejte si pozor, protože my jsme tak dlouho doufali, že konečně sprchne, až nám tady přiletěly ty bouřky, a vypadá to, že ty bouřky můžou být dost nebezpečný. Máme tady o tom hlasovku od Pavla.
2: Řidiči pozor, na trase Zámrsk, Vysoké Mýto, prohnila se tam velká bouřka a jsou tam stromy na silnici, větve, není to tam nic pěknýho, tak na to dávajte bacha, ať do toho neblítnete. Čau, Pavel.
1: Pavle, děkujeme ti, dáme si pozor, jinak dejte si pozor taky Dačice, Třebíč, tam všude je hlášena bouřka, Pardubice, Velké Meziříčí a taky Brno, tam už to pravděpodobně buď odstartovalo, anebo to brzy přijde, takže si dejte bacha, protože ta bouřka by mohla být hodně, hodně velká. Nicméně, pojďme si už teďka zpříjemnit ten večer, respektive noc písničkou, a co budeme hrát na úvod, nám řekne už Karel.
3: Ahoj, a veď si můžu tě poprosit o zahrání písničky Ego Žen Raz, Pletí tobě do studia, a ti ta noční uteče. A všem kysákům, kamionákům hlavně, prostě všem fajn lidem. Čau, Karel.
1: Ahoj Karle a děkuji moc za hlasovku a žijeme len raz od Egan a Roberta Buriana, Letí tobě a všem kysákům.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Posloucháte Noční jukeboxy na rádiu Kiss s Alexem a mě tady přišla úplně nádherná hlasovka. Holky tady odněkať jedou, ale já už vám nebudu nic víc říkat. Radši si to sami poslechněte.
2: Ahoj všichni. Jedeme s kámoškama a s rodičema z Polska, z Energylandie a na cestu bychom chtěli zahrát Beauty and Beast
3: od Justina Biebera.
2: Ahoj!
1: Tak holky, já se teda divím, že nespíte, ale já chápu, že když jedete takhle z té Energylandie, tak že musíte být úplně plný emocí a skvělé nálady, takže ten spánek je pravděpodobně až na tom druhém místě. Jinak vy jste mi udělali radost v tom, že já jsem zrovna včera nebo předevčírem jsem koupil taky vstupenky do Energylandia, chci tam vzít svoji snoubenku a prej to je jako super, takže klidně si máte nějaký tip, jak to tam, jak se to tam užít, jakým způsobem tam vlastně obejít celý ten park, tak mi můžete poslat do zprávy nějaké vaše tipy. Jinak písničku samozřejmě posílám, takže si ji užijte a hlavně jděte opatrně, protože ty bouřky jsou víc a víc už po celém Česku. Teď už Justin Bieber and Nicki Minaj, Beauty and Beat.

Posloucháte Radio Kiss a noční jukeboxy s Alexem, jinak máme 1. července, je středa a svátek slaví Jaroslava, takže Jaroslavy, jestli nás posloucháte, tak vám za celý Radio Kiss přeju všechno nejlepší ke svátku. Jinak dneska máme spoustu mezinárodních dnů, spoustu zajímavých svátků, který můžeme společně oslavit, nejenom teda ty jmeniny. A ten takový ten hlavní, co mě úplně zaujal, je Mezinárodní den vtipů. Takže dneska, kysáci, já mám úplně skvělý nápad. Já si myslím, že my bychom si to tady dneska v noci mohli zpříjemnit a mohli bychom se trošičku obohatit o nějakou tu lidovou tvorbu, o nějaký ty vtipy. Myslím si, že každý z vás si minimálně na jeden vzpomene, tak mi nahrajte ty nejlepší, nebo ty, co vás vždycky dokážou rozesmát přes hlasovku Rádia Kiss, nebo mě můžete zavolat sem do studia na telefonním číslo 210 320 323. No a můžeme celou noc dneska smát. Za mě, skvělý pán. Já teda začnu se svým vtipem, když tak teďka koukám na to, že slaví svátek Jaroslava, tak je to trošku zvláštní, protože jaro se neslaví, teďka se přece slaví léto, nebo ne? Takhle, neříkám, že to byl nejlepší vtip na světě, ale někde začít musíme, že? Culture Beat and Mr. Wayne.

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox.
2: Haló, haló, tady Radio Kiss, kdo pak se nám dovolal?
3: Ahoj, tady Adriana.
2: Ahoj, Adriano.
3: Já bych chtěla poprosit o zahrání písničky, nechám výběr na tobě, je to pro kolektiv, který vyrábí nemocniční lůžka.
2: Aha, hezky.
3: A je to konkrétně pro Petra, pro Káču, pro Zuzku, pro Jíču, pro Kláru, pro Pavlu, pro všechny nás tady mraky. To kdybych měla vyjmenovat, tak tady budeme asi do rána. A samozřejmě všem, kteří jsou v práci, kteří nemůžou spát a poslouchají.
2: Dobře. No super, skvělý, Adri, děkuju ti moc.
3: Já jinak, taky děkuju.
2: Kdyby si to náhodou chtěla vyjmenovat, tak já tady dneska jsem až do 6 do rána, takže klidně zavolej ještě jednou.
3: Tak já si ještě jednou, jo?
2: A můžem to pak doplnit.
3: A řeknu ten zbytek. Tak jo.
2: Dobrý, tak jo, tak se mě krásně,
3: hele,
2: pustím něco od podlahy. Čau, ahoj.
3: Tak jo, ahoj.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Tak kysáci, odstartovali jsme takové téma, dneska totiž je Mezinárodní den vtipu, 1. července, a já jsem vám říkal, že se můžeme navzájem obohatit v noci a posílat si ty vtipy skrz hlasovky, nebo že mi můžete zavolat a nějaký ten vtípek mi třeba říct přímo tady do éteru. No a věřte tomu nebo ne, zavolal člověk, který je odborník na vtipy, protože ten nás tady pravidelně zásobuje. A dneska tomu nebude jinak, samozřejmě Roman z Olomouce, slyšíme se, Romane, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, to vidím, co slyšíme.
1: Čau, čau, Romy, no čau, hele, ty čau. Úplně jak na zavolanou si přijel se svým taxíkem a se vtipem. Krásný. No. Prostě ty jsi mi říkal, že tam u vás zatím teda dobrý, zatím jako neprší nic, máte 27 stupňů. Pohodička.
2: Teď mě tady ukazuje 27,5 dokonce.
1: 27,5, no. Tyjo. Hele, a jak dáváš teďka tady ty noci? Já třeba vůbec nemůžu spát, to je úplně jako šílený, opravdu, my nemáme klimošku.
2: Ty, já ani nemůžu.
1: No, no ty vlastně, ty jako nespíš, jo, ty máš ty nočky.
2: Ne, takhle, já mám v autě nastavených 22 a doma taky, víš.
1: Jo, tak jako jestli si můžeš nastavovat ty doma, tak to tě může jenom závidět.
2: Já mám klimatizaci.
1: Jasně, no tak to se musím polepšit v tomhle s tom, no, ono v dnešní době oteplování je to asi jako nutnost.
2: Takže žena ještě normálně u televize se přikrývá takovou tenkou dekou, víš, jako že je zima na nohy.
1: Jo, to je taky dobrý, no, to moje snoubenka se přikrývala mokrým ručníkem, protože nic lepšího nebylo, ale tak hele, fungovalo.
2: Ty, ale viděl jsem video na YouTube, čověče, a normálně, nevím, to nebylo u nás, to bylo někde, já nevím, v Kanadě nebo ve Státech, že jo. Mm-hmm. A tam normálně pes normálně si otevřel mražák, zubama si otevřel, no mají ten šuplík, ale si do toho šuplíku, do toho mražáku.
1: No tak ono pozor, ty psi vědí, že jo, oni se jako nenechají je spálit, krásný.
2: Ty ani mě nemluví, já jsem dneska viděl tady na chodníku normálně peklo slunko, ještě já nevím, to bylo kolem té 6. hodiny, jo, ještě tady peklo slunko, a frajer normálně šel s děvčíkem a ten mu lehl na zem, a on normálně se smál a pojď, říkám, ježišmarja, ten pes je úplně hotový,
1: no to
2: ne?
1: Jo, pojď, to jo.
2: Děláš si ze mě srandu.
1: No, oni chudáci to nemají jednoduchý, protože on je rozpálený chodník, že jo, já mám taky psa a to máš třeba 60 stupňů, že jo, ten člověk to šlápne a má
2: no,
1: tlapku, to
2: je úplně. Tak ono pak ve finále teda jsem ho fakt teda ho vzal do náruče a teda pak ho odnesl, ale jako říkám, no. Mimo jako.
1: Tak jestli nás teďka poslouchají majitele pejsku, tak dejte si pozor, opravdu to mají hodně těžký. Prosím tě, Romane, ale já potřebuji ten vtípek, potřebuju to od tebe slyšet, to už
2: ano,
1: pojď
2: ano,
1: ho. Val to
2: ano,
1: do mě a do nás.
2: Manželka blondina se ptá manžela. Ty Pepo, prosím tě, když jsem prala prádo na 30, můžu ho dát sušit ven, když je venku 40?
1: No.
2: No.
1: Počkej, tak já se... Počkej, musíš pomalejc na můj mozek, já jsem ještě trošičku asi... Ještě, takže
2: dobře,
1: manželka...
2: Dobře, ještě od toho sluníčka, jo?
1: Ano, sluníčko pálí.
2: Když peru prádlo na 30, můžu ho dát sušit ven, když je venku 40?
1: Jo, takhle, ježiš, tak teď už... teď už tomu rozumím. Jo, krásný. No hele, tak my jsme vybrali krásnou písničku, Holky, letní ráno. Tak ti přeju hlavně, ať... ty rána, tam nemáme ty 40, protože to se opravdu nedá spát. Ať to máme kolem těch 25.
2: Můžeme to poslat ještě, že jo?
1: No samozřejmě, řekni komu a odstartujeme to.
2: Takže všechnem kysákům, tobě, naší noční letce hlavně, že jo, jako je Pítr Skotěl, Šnek, Šrek, Dědek Bábina, David Zábrodu, všechnem taxikářům, kamionákům, holkám na benzinky a pekařům.
1: Krásný. Tak jo, Romy, tak ať ti to utíká dneska, děkuju za zavolání a měj se krásně.
2: Taky, díky.
1: Čau, ahoj. Čau, ahoj. Jukebox.

0: Máme tady už jednu hodinu raní a noční juboxy jsou v plném proudu až do 6 do rána s Alexem.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Noční jukeboxy s Alexem na Radio Kiss pokračují. Máme 6 minutek po první hodině, jedné hodině noční. A někteří z vás už se trošičku uvolnili a nebojí se mi poslat nějaký ten vtip, což je taky motivace pro vás, pro ostatní, kdo nás teďka poslouchá. Pokud máte fakt vtip, o který byste se rádi podělili se všemi kysáky, tak se nestyďte, nahrajte nám ho do hlasovky, nebo mi můžete zavolat přímo do studia na telefonní číslo 210-323-323 a podělit se o něj přímo takhle live. No ale teď už pojďme na hlasovky.
1: Tady já dal námořník, zdravím vás všechny v nočním studiu Radio Kiss. Já jsem teď ještě v úterý, protože jsem 6 hodin za vámi. Takže se tam hezky mějte, pozdravu všechny doma a vás taky. A jeden vtip bych věděl, potká plešatý hrbatýho a plešatý povídá hrbatýmu, kam je s tím Baťojem? A hrbatý povídá, jenom dobře lety k dnáči. Tak se mějte, ahoj.
0: Já jsem to nestihl vypípat, tak doufám, že vám to píplo v těch uších. Každopádně děkujeme a zdravíme i námořníky, pokud nás teďka poslouchají. Je krásný, že já jsem vždycky hrozně potěšený, že cítím a vidím a slyším hlavně, jaký dosah má Radio Kiss, takže zdravíme, doufám, že vy tam máte to počasí fajnový, že tam nemáte bouřky, protože taková bouřka na moři, to je ještě úplně jiný kafe. Nicméně, mám tady i další hlasovku od Lucky.
2: Ahoj, prosím tě, můžeš zahrát pro Zdendu něco na noční, aby mu to uteklo? Nejlepší by byla spartianská hymna, ale jestli to nepůjde, tak něco pořádného. Děkuju, Lucka.
0: Tak, Luci, spartianskou hymnu to asi jako nezvládnu, ale něco pořádného, to bych zvládnout mohl. A rozhodl jsem se, že Ladislav, který mi tady napsal textovou zprávu, ten rozhodne, jaká pořádná pecka to bude. Protože ten mi napsal, čau Alexi, takhle po půlnoci mě dokážeš hezky probrat, písnička má jenom ty, za to ti moc děkuju, Láďo. Já bych si ale i přes tvůj bohatý playlist vyprosil jednu super písničku, kterou bude Memories od Davida Getty, abych mohl sladnou hlavou jít spát. Bude to samozřejmě pro tebe, pro všechny kysáky a hlavně pro mého kamaráda Petra, který má noční. Tak Láďo a kysáci, já myslím, že tohle je parádní vypalovačka. Memories, David Getta a Kid Cudi. Pojďme no to...

0: Noční Jukebox.
1: Posloucháte Noční Jukeboxy na Rádiu Kiss s Alexem a já už tady nejsem sám, je tady se mnou na lince Crowley. Crowley, slyšíme se, čau.
2: Dobrý večer, dobré ráno.
1: Hele, my jsme tady mimo éter, respektive já jsem teda hlavně slavil, ale já věřím, že ty taky, protože ty jsi mi vždycky zavolal a vždycky si po mně chtěl Pfaffendorf a já jsem to vždycky nemohl najít a dneska je ten den, já jsem to dokázal, já mám tu písničku připravenou. Já myslím,

0: Myslím, že teď jsem opravdu korunovaný kysák, protože teď už můžu najít Where are you od Papendorfa. No těším se na to, je to dobrý, jako to je dobrý song. On hlavně, není to nějaká ta předělávka z toho, z Doby ledový? Jak tam byl ten, viděl jsi to, tu pohádku?
1: Jo, viděl.
0: Jak, víš co, jak on tam, myslím, že to byla druhá epizoda nebo třetí, jak on tam byl ten Sid, takovej ten, co to byl, Lenochod nějaký, nebo já nevím, nevím, co to bylo.
1: Jo.
0: No, tak to bylo něco podobného, že jo, nebo to tak nějak to znělo. Dobrý, a komu posíláme?
1: Ale nechal bych to zahrát zase pro kolegy z Bandony Trans, pak pro všechny, kteří nakladali dneska to jeden nejmenovaný internetový krám Počernici pro kluky.
0: Dobře.
1: A vyjede i tu dež pro tebe, že můžeš slavit a pro všechny noční slovy.
0: Skvělý, no tak jo, tak posílám i tobě hlavně, užij si nočku, ať ti to uteče a hezky s dobrou náladou. Měj se krásně.
1: Děkuji,
0: čau. Králi, čau.
2: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

Kiss. Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss a noční jukeboxy s Alexem a já bych chtěl připomenout, že dneska je skutečně Mezinárodní den vtipů a my jsme tady rozjeli v nočních jukeboxech právě takovou možnost, že si ty vtipy navzájem můžeme posílat a obohacovat se. A já bych chtěl využít možnosti a rozhodl jsem se, že budu každou hodinu stupňovat počet vtipů. Neříkám, že ty vtipy budou jakoby skvělý a že se budou zlepšovat kvalitativně, protože však to sami znáte, ten humor je věc velmi subjektivní. Nicméně, pojďme na to. Jednoduchý takový jako spíš hláškový, než aby to byly rozsáhlý vtipy. Tak ten první zní takhle. Podle vědců člověk každou minutu ztratí 60 sekund života. Dobře, pojďme na druhej. Dnešní pátek mi kazí jenom to, že je středa. Tak si nenechte zkazit dnešní noc, protože vám budeme samozřejmě hrát celou noc až do 6 do rána. Jukeboxy, teďka už Captain Jack, za chvilku taky El Profesor Bongo Cha Cha Cha. This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox ča-ča-ča. My pokračujeme dál. Máme tady opět hlasovčičku, potom si dáme později nějaký ten telefonátek, ale obecně spoustu jukeboxů až do 6 do rána tady na Radio Kiss se mnou v nočních jukeboxech, tak teďka už si pojďme poslechnout, co si tady objednal, Tom.
2: Ahoj Alexi, mohl bys prosím zahrát od Two Unlimited song Jump for Joy? Bylo by to pro tebe do studia a všem pro dobrou náladu a pro radost. Díky moc, Tom z Rumburku.
1: Tak Tome, mám to tady připravený, posílám všem kysákům a zároveň taky připomínám, že můžete volat sem ke mně na telefonní číslo 210-323-323 anebo mi nechat hlasovku přes aplikaci Rádia Kiss, případně mi napsat nějakou textovou zprávu a objednat si písničku tímto způsobem. No a teď už Two Unlimited.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Noční Jukebox.
1: Tak kysáci, my pokračujeme v naší noční krasojízdě a dokonce jsem od vás obdržel už nějaké ty vtípky. Třeba teďka jeden poslal Petr.
2: Ahoj Alexi, taky mám pro tebe jeden. Hele, když takhle venku žmí, víš, proč se blondýnky za bouřky smějou? Že si myslí, že jedno fotografuje. Mějte se krásně.
1: Fotografové. Krásný. No tak líbí se mi to, že jste se toho chytli. Myslím si, že nám takhle ta noc uteče o to rychlejc. Nicméně, teď už pojďme na další muziku a objednávat bude Prahy.
3: Ahoj, prosím tě, můžeš tam nechat zahrát písničku od skupiny Rapmaster, Tlustý holky. Mám nějakou krizi za volantem, tak aby mě to rozproudilo. Díky moc, ahoj Prahy.
1: No tak Prahy samozřejmě, že můžu, už to tam ladím, jinak připomínám telefonní číslo sem k nám do studia 210 323 323 a nebo taky možnost poslat hlasovku, případně text přes aplikaci Rádia Kiss. Máme ještě spoustu času, tak si to pojďme užít s tou nejlepší hudbou na Rádio Kiss. No a teď už Rapmasters.

0: Za minutku máme druhou hodinu noční nebo ranní a další čtyři před námi. Tak jedeme v nočních juboxech dál.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.